Čeká nás ještě jedna chvála o andělích a jejich přítomnosti v lidských životech a potom už je tady čtení na pokračování, kde jsme minule sledovali útěk rodiny Sedláčkových z komunistického Československa. Tlak ze strany policie, neustálá nejistota a strach, domovní prohlídky a stále sledování. To vše přimělo rodinu Sedláčkovou přemýšlet o možném útěku z Československa. Když k ním přišla návštěva ze Švýcarska a mezi dalšími se představila dívka Ruth Knepfel, což v překladu znamená malý knoflík. Zuzaně se připomnělo nedávné vidění o putujícím knoflíku ze Slovenska do Švýcarska. Celá rodina začala hledat způsob, jak se dostat ven ze země. Třikrát si podali žádost o vízum do Jugoslávie, ale nikdy jej nedostala celá rodina. Nakonec se rozhodli odjet postupně a povedlo se. Zuzana čekala v Jugoslávii a zbytek rodiny se v přeplněném autě vydal na cestu za ní, přestože nevěděli, kde ji hledat.

a už byli na hranicích. Mirek zastavil auto. Celník jim přichází vstříc a křičí na celé kolo. Kolik vás je? To přece není mikrobus. Pasažérům se rozbušilo srdce. Celník počítá 4 + 4 = 5. Vrací pasy a dokumenty a pak mávne rukou na znamení, že můžou pokračovat v cestě. Pavel

Pane Ježíši, předáváme svou cestu do tvých rukou. Doveď nás k Zuzaně a Rút. Jeli pobřežím Jaderského moře, zastavovali se, v každém kempu na vrátnici prohlíželi seznam ubytovaných. Hledali však marně. Naše jména tam nenašli. Tak obcházeli kemp za kempem od Makarské po Split, asi 70 kilometrů. Ale naše jména nebyla uvedena nikde. Mirek jezdil nepovolenou rychlostí úzkými uličkami, jestli nás neuvidí někde ve městě. Pavel ho upozornil, ať jezdí pomaleji, aby někoho nesrazil. Vyčerpáni únavou zastavili na jakémsi náměstí a prohlíželi si velkou turistickou mapu. Šel kolem jakýsi muž, byl to Ital, který mluvil dobře německy. Manžel se ho zeptal, jestli na blízku není nějaký kemp. Ten muž je nasměroval do kempu vzdáleného asi 3 kilometry. Jak to Mirek uslyšel, všichni rychle naskákali do auta, aby nás mohli hledat dále. Mirkovi pomalu končila třídenní dovolená, kterou na pracovišti nahlásil kvůli úřední cestě do Olomouce. I manželova třídenní dovolená byla již u konce. Odůvodnil ji sbíráním borůvek na zavařování. Bez nás se vrátit nemohli a bez nás nemohli ani utéct. Ta situace prohlubovala jejich víru a učila je nepřetržitě se modlit. Noční liják zavlažil suchem popraskané chodníky a sluníčko již od časného rána vysílalo své pichlavé paprsky, aby co nejrychleji vysušilo vzniklé louže. Pospíchali jsme s Rút do umývárny, abychom si užili vzduch, sluníčko a moře. Najednou Rút uklouzla na úzké blátivé cestě, zvolala mami a zůstala ležet. Upadla do bezvědomí. Rychle jsem skočila do umývárny, namočila ručník, přiložila jí ho na čelo a hlavu a prosila jsem o dotek Pána Ježíše k plnému uzdravení. Byl to úpal. Po několika hodinách začala přicházet k sobě. Posadila se, vstala a osvěžili jsme se studenou vodou v umývárně. Na zpáteční cestě do stanu jsme změnili původní plán dne. Nakoupíme trochu jídla, pohlednice a budeme celý den ve stanu číst Bibli a psát. Zastesklo se nám po domově, ale nemohli jsme domů zatelefonovat, protože telefonáty byly odposlouchávány a policie nemusela vědět, kde se právě nacházíme. Neměli jsme ve zvyku, aby rodina trávila dovolenou odděleně. Seděla jsem u vchodu do stanu a Rút za mnou. Byli jsme pohroužené do četby, když tu slyším zpovzdálý huronský řev dětských hlasů. Zaposlouchala jsem se do toho křiku a zdálo se mi, že v něm rozeznávám hlas vnoučat. Ale ne, to není možné. Ty už v Jugoslávii letos jednou byly. A dvakrát za rok se sem nikdo nedostane. Zapuzuji své myšlenky a chci se soustředit na četbu. Číst jsem ale nemohla. Ty hlasy byly pořád silnější a jasnější, jako by se k nám přibližovaly. V následujících okamžicích stála má vnoučata se širokým úsměvem před otevřeným stanem. Beze slova na ně hledím a uvažuji, je-li to skutečnost nebo vidění. Bdím nebo sním.

Štípnu se do ruky, abych se přesvědčila, že nespím. Pak se obrátím k Ruth a ptám se. Ruth, vidíš něco? Avšak Ruth neodpovídá a nepříčetně hledí před sebe, co se to děje. V tom přiběhnou další. Miriam, Mirek, Pavel a nakonec manžel. Vyrazilo nám to dech. Nebyli jsme schopni slova. Až za chvíli, kdy se zvláštním důrazem promluvil manžel. Zuzi, pán Ježíš nás vysvobodil. Tu jako by spadly šupiny z našich očí a my poznáváme, že jednal Bůh. Není to sen ani vidění, je to naplnění Božího zaslíbení, když Bůh mluvil, učiním vás zázrakem před očima všech, kteří

vás sledují. I budou se ptát, jak to bylo možné, ale nebude nikoho, kdo by uměl odpovědět. V tom okamžiku mi přišlo slovo Žalmu 126. Když zase vedl Hospodin zajaté sionské, zdálo se nám to jako ve snách. Huronský křik pokračoval. Nebyly to už jen dětské hlasy, ale hlasy nás všech. My jsme se ptali a ostatní jeden po druhém vyprávěli o divech, které cestou prožili. Naše ústa byla naplněna smíchem a plésáním. Bůh mluvil a když on mluví, vždycky se něco děje. Naší radosti nebylo konce. Rychle jsem šla na poštu, abych zatelefonovala sestře Knepflové. Překvapením div, že neomdlela. Kolik vás je? Je s vámi i Josef? To se ptala asi třikrát. Je to možné? Ano, i Josef a navíc i Mirkův bratr Pavel. Vysvětluji a diktuji adresu, kde se nacházíme. Zůstaňte tam, přijedeme za vámi, jak nejrychleji to půjde. Sestra Knepflová byla výborná organizátorka. Ve svém bytě usadila několik mladých věřících, kteří měli za úkol přijímat telefonáty a samozřejmě bdít na modlitbách. Její bratr měl 4 děti ve stejném stáří jako naše vnoučata. Ten jí půjčil dětské pasy, aby je použila při útěku. Pronajali si s manželem karavan a hned se vydali na cestu. Když přijížděli k celnici, byli přesvědčeni, že když jugoslávský celník uvidí švýcarský vůz, jenom mávne rukou a bez zastavení budou pokračovat v cestě. Ovšem nestalo se tak. Celník je zastavil, vzal pasy a oba orazítkoval. Byla již noc a ta razítka v pasech zhatila všechny jejich plány. Jak převezou děti? Dětské pasy nejsou orazítkované. Můžou nastat vážné problémy. Pane Ježíši, tak jsem tě prosila, aby nás celník nezastavil. Proč si to dopustil? Rozsvítila, aby se podívala do pasu. Hledá razítko, ale ani v jednom pasu ho nemůže najít. Barva byla vyschlá. Příštího dne, když jsme si všichni odpočinuli, začali jsme plánovat, jak podnikneme první kroky k útěku. Přitom jsem musela neustále myslet na Mirkovu a Pavlovu maminku. Byla to upřímná věřící sestra a najednou ztratí 2 syny. Pokouším se přemluvit i Pavla, aby se vrátil, ale ten o tom nechce ani slyšet. V karavanu měl každý z nás své určené místo. Stůl, který byl uprostřed vozu, jsme rozložili a uložili na podlaze. Vznikla tak široká postel asi 35 cm od podlahy. Na ní jsme uložili naše vnoučata. Sestra Knepflová uvařila krupicovou kaši a zamíchala do ní pro každé dítě 0,5 tabletky na spaní, aby děti spaly a nemluvili česky, čímž by nás mohli prozradit. Ruth s Miriam se natáhly na podlahu jako prkna a vsunuli jsme je vedle sebe pod tuto postel. Po straně u stolu byla lavice s úložním prostorem, kde byly uskladněny polštáře a deky. Ty jsme teď použili pro nocležníky a do lavice si lehl Pavel. Musel tam být skrčený, protože byl delší než lavice. Mirek, manžel a já jsme se uchýlili do sprchovacího koutu. Protože zde bylo okno, kterým by si celník mohl posvítit do vozu, klekli jsme si a objali jsme se, abychom zabrali co možná nejméně místa. Sestra Knepflová se nás ještě zeptala, jak se řekne česky fertig. Řekli jsme jí hotovo. To slovo si pořád opakovala. Netrvalo dlouho a byli jsme na hranicích. Tentokrát celník jen mávl rukou na znamení, že můžeme pokračovat v cestě. Sestra Knepflová s nadšením zvolala hotovo a nám bylo jako ve snách. Naši přátelé nás ujistili, že teď jsme už svobodní. Byli jsme v Rakousku. Vylezli jsme ze svých skrýší a napili se pomerančové šťávy. V časných ranních hodinách zastavujeme před restaurací, abychom se nasnídali.
Kolena se mi podlamují strachem. Mám dojem, jako by na nás za každým rohem číhali tajní, aby nás chytli a uvěznili. Sestra Knepflová nás přesvědčuje, že nyní jsme na svobodě, ve svobodné zemi, a odtud nás nikdo nevyžene zpět. Máme sebou Boží slovo, jeho zaslíbení, a přece nám nepřestává bušit srdce strachem. Sestra Knepflová využila možnost a spolupracovníkům ve svém bytě podala zprávu, kde jsme, a určila místo setkání s nimi na švýcarsko-rakouských hranicích u Rajneku, asi 200 metrů od celnice. Měli za úkol najít místo, kudy bychom přešli přes řeku. My jsme o tom jejich plánu nevěděli. Sluníčko bylo již vysoko, když jsme dorazili na smluvené místo. Bratři nám přicházeli vstříc v dlouhých rybářských holínkách a vysvětlili nám, že již dlouho hledají suché místo, kudy bychom mohli s malými dětmi přejít na druhý břeh. Nemohli ale nic najít. Svlékli jsme se do plavek, abychom vzbudili dojem, že hledáme vhodné místo ke koupání. Náš strach pořád rostl. Několik metrů před námi bylo křoví. Abychom nestáli ve volném terénu celníkům na očích, manžel spěchal do tohoto křoví. My všichni i s dětmi za ním. V křoví našel manžel úzkou cestičku, jakoby udupanou z hlíny. Ta cestička vedla k řece. Po ní jsme šli husým pochodem, až jsme přišli k mrtvému rameni Rýna. Přátelé za námi rychle přiběhli s nafukovacími čluny a ve dvou etapách nás převezli na druhý břeh, který byl již švýcarský. Vzpomněla jsem si na Gottfriedovo vidění v Bratislavě po jeho křtu. Bylo to přesně tak, jak to viděl ve vidění. Byla to zajímavá společnost. Mladí, staří, děti, všichni v plavkách, kráčeli jsme po břehu mrtvého ramene Rýna. Zabočili jsme k nádraží, posedali si na schodiště a čekali na karavan s Knepflovými. Doma se zatím mezi věřícími nemluvilo o ničem jiném, než o tom, že sedláčkovi zmizeli. A kdo všechno? Ptali se. Všichni. A jak? Ale nikdo neuměl odpovědět. Mirkova maminka dostala předvolání k policejnímu výslechu. Paní Hochová, ptá se vyšetřující policista. Kolik aut měli sedláčkovi? Sedláčkovi neměli auto, odpovídá sestra. Auto měl jen můj syn. Jaké auto měl váš syn? Vyzvídá dál. Dvoudveřové, Fiat 127, odpovídá. Vyšetřující kroutí hlavou. Uteklo jich najednou 10. Jak mohli utéct? Na tuto otázku neuměla dát odpověď. Bůh nás vyvedl před očima všech, kteří nás sledovali. To jsme se dozvěděli, když jsme byli již asi 5 měsíců na svobodě. Bůh mluvil a stalo se. V Československu k nám jezdívala na prázdniny starší věřící dáma z Nizozemí. Byla to svobodná učitelka v důchodu, která těžko snášela samotu. Přijali jsme ji jako člena rodiny a ona mezi námi pookřála. Za její pobyt u nás jsme nikdy nechtěli žádnou odměnu. Jednou, když se s námi loučila, strčila mi do kapsy 1000 guldenů. Gulden měl tehdy lepší kurz než švýcarský frank. Zdráhala jsem se tehdy tak velký dar přijmout, ale ona mne přinutila. Ty peníze nám dělaly starosti. Českoslovenští občané nesměli vlastnit valuty. Zabalila jsem ty peníze do igelitového sáčku a strčila do mouky. Byla to nebezpečná hra, protože při domovních prohlídkách se policisté dívali všude. Jednou, když k nám přijela sestra Knepflová se svými věřícími přáteli, jsem se jí zeptala, jestli by se odvážila ty peníze vzít přes hranice. V případě, že by se nám povedlo utéct, měli bychom první čas z čeho žít. S ochotou je vzala. Byli jsme naivní, počítali jsme s tou sumou.
Když jsme v Efretikonu vystoupili z obytného vozu, řekla mi sestra Knepflová, ale těch 1000 guldenů už nedostaneš, já jsem je po 500 rozdělila svým dětem. Vyrazilo mi to dech. Vzpomněla jsem si, jak při chvalospěvech nadšeně zvedala ruce, jak úpěnlivě se modlila, jak vyprávěla o svých zkušenostech s Pánem a nyní nás, kteří jsme všechno opustili a s prázdnýma rukama se vydali do ciziny, připravila o jediné peníze. Nemohla jsem to pochopit. V zápětí mi přišlo slovo, kořen zajisté všeho zlého jest milování peněz. Až do této chvíle jsem nevěděla, jakou roli hrají na západě peníze.

Efretikonu nás rozdělili do rodin. Mirek s dvěma dětmi do jedné, Miriam s dvěma dětmi do druhé. Manžel, já a Ruth jsme byli v sousední vesnici Ilnan v mladé věřící rodině. Pavel byl v našem sousedství u rodičů našich hostitelů. Seznámili nás s prací, kterou od nás očekávají. Mirek pokládal v novostavbách podkladové koberce. Miriam se starala o děti a pomáhala v kuchyni. Já jsem měla na starosti nákupy a vaření. Naši mladí manželé byli zaměstnaní a ve 11:45 musel být oběd na stole. Manžel musel denně vysávat koberce a utírat prach. Sestra Knepflová pracovala jako domovnice v komplexu několika poschodových obytných domů. Naše Ruth jí pomáhala při čištění oken a udržování pořádku na schodišti. Pavel pro svou rodinu štípal dříví pro zimní období a rovnal ho. Druhý den po našem příchodu jsme se šli přihlásit na policii. Tam si mne vybrali, abych jim zodpověděla otázky týkající se našeho útěku. Musela jsem jim vysvětlit, proč jsme si k útěku zvolili právě takovou cestu, pak mi podali mapu a musela jsem jim vysvětlit, kudy jsme jeli. Mně se zdálo, že vidím poprvé v životě policisty s lidskou tváří. Při mém vyprávění nám projevili soucit. Jeden starší policista mi řekl, váš zeď, to nepochybuji, dostane práci. Má výborné vzdělání. Také jeho bratr je šikovný mládenec s výborným vzděláním. Ovšem nevím, jak to bude s vámi. Ve Švýcarsku nemají rádi ženy jako farářky. Navíc vaše němčina nestačí, abyste mohla ve Švýcarsku zastávat místo kazatelky. To stejné váš manžel. Jste ochotni vzít každou práci, která se vám naskytne? Pak se na chvíli zamyslel. Máte vůbec nějakou finanční hotovost? Ani jsem dobře nevěděla, co to je. V Československu jsme žili od výplaty k výplatě. Nikdy jsme neměli úspory. Všechno, co jsme kdysi měli, dům a cenné papíry, nám zabavili komunisté. Odpověděla jsem stručně, nemáme. Pak jsem se ale hned opravila, vlastně máme. Můj otec je milionář. Když ho poslouchám a nezarmucuji ho, on, když ho poprosím, mi dá vše, co potřebuji. Policista se podivil, co? Váš otec je milionář? Ano, můj otec v nebi je milionář a já jsem jeho dítě. Tento výrok zaznamenal do naší dokumentace. Pak ještě dodal, nepochybuji, že vaše žádost o azyl bude rychle kladně vyřízena.

Netrvalo dlouho a byl nám všem udělen azyl. Věřící ze sboru nám našli byty, také nám darovali nejnutnější nábytek a byli jsme připraveni k startu. První dostal práci manžel jako skladník, pak dostala práci Ruth v odlehlém městě Ruslikonu, kam bylo dopravní spojení jenom ráno a večer. Mirkovi bylo řečeno, že vysokoškolské vzdělání absolvované v Československu švýcarský stát neuznává. Naskytla se mu jenom jediná pracovní příležitost za minimální výdělek. Počítat hřebíky a balit je do sáčků po 10. Spolupracovnice Ruth měla astma a seděla celý den v kanceláři u otevřeného okna, často i v průvanu. Ruth to těžko snášela a onemocněla. Lékařka jí předepsala antibiotika. Musela ležet, pokud vysoké teploty neklesnou. Když se asi po týdnu vrátila do práce a hledala svou píchačku, oznámila jí šéfová, že píchačku marně hledá. Pro šéfovou, jako jsem já, není zajímavé, když je zaměstnanec nemocný. Odpočítala jí vydělané peníze, vložila do obálky a dala jí výpověď na hodinu. Ruth byla po nemoci hodně zesláblá, ale nezbývalo jí, než vydat se domů pěšky. Naštěstí v polovině cesty mezi Ruslikonem a Winterthurem bydlela Miriam. Ruth k ní zašla. Byla celá spocená a vysílená. Miriam jí hned udělala teplou koupel, podala čaj a suché prádlo na převlečení. U ní si pak mohla odpočinout. Večer ji Mirek odvezl domů. S Pavlem jsem se vydala autostopem do průmyslové oblasti hledat práci. Práci jsme však nenašli. Ještě několik týdnů jsme museli pilně hledat a trpělivě čekat, než Bůh otevřel i Pavlovi možnost pracovat. Manžel nebyl zvyklý zvedat těžké bedny, které musel ukládat na sebe po 4 kusech. Z této práce dostal oboustrannou kýlu a musel na operaci. Když se uzdravil, přeřadili ho na jiné oddělení, kde měl za úkol roznášet vnitropodnikovou poštu. Tato práce byla jako dar od Pána. Lidé si ho brzy oblíbili a on mohl v každém oddělení s přinesenou poštou povědět několik slov svědectví o Pánu Ježíši. Tam se také dozvěděl, že švýcarské úřady akceptují československé vysokoškolské vzdělání. Mirek se pak znovu pokusil zažádat o místo, které by odpovídalo jeho vzdělání. Tentokrát bylo jeho žádosti vyhověno. Ruth našla místo na letišti jako sekretářka v oddělení přepravy nákladního zboží. Práce se jí líbila. Pracovníci z jiných oddělení jí říkali, že kvalita její práce je ve všech odděleních známá, že vykonává práci za 2. Pomalu jsme splatili všechny půjčky, které jsme potřebovali na uhrazení nákladů našeho útěku, i pronájem za karavan, kterým nás přátelé přivezli do Švýcarska. V sobotu jsme se všichni obvykle scházeli u Miriam. Udělali jsme si společné bohoslužby, měli jsme modlitební obecenství, pak jsme spolu poobědvali a odpoledne jsme řešili vzniklé problémy. V neděli jsme se pak všichni scházeli u nás. Program dne byl stejný jako v sobotu. Jednou v sobotu, když jsme společně uvažovali nad svým životem a hledali před Pánem řešení, Mirek řekl: nechápu, jaký to má význam, že nás Pán dovedl sem. Neznáme pořádně řeč, sloužit nemůžeme a já nechci pořád počítat šroubky. Proč nás vlastně Bůh zavedl do této země? To nevěděl nikdo z nás. Pak jsme se stišili k modlitbám. Čekali jsme, že k nám Pán promluví a ukáže nám další směr. Manžel se modlil v jazycích a já jsem měla výklad. Nyní nadešel čas, abych naplnil své zaslíbení. Otevřu vám široké dveře ke službě, které nikdo nebude moci zavřít. Budete vypravovat skutky Hospodinovi a podepřete víru mnohých. Lekla jsem se tohoto slova.
Nebyla jsem si jistá, jestli mluvil skutečně pán, nebo zda mě inspirovala Mirkova poznámka, proč nás pán zavedl do této země. Příštího dne v neděli jsme byli shromážděni u nás. Seděli jsme právě u oběda, když zazvonil telefon. Volal ředitel východní misie Konrád. Budete dnes v 5 hodin doma? Můžu k vám přijít? Neměli jsme tušení, co nám chce. Konrád byl přímý, rázný muž. Když vstoupil do bytu, hned se nás bez okolků zeptal. Chcete se mnou spolupracovat? Ano, odpověděla jsem mu. On se do mě ale pustil. Jak můžeš říct ano, když ses nezeptala pána? Protože pán nám to už oznámil, odpovídám. On však hloubal dál. Kdy vám to oznámil? Poté, co jsem vám zatelefonoval, anebo předtím? Ty jsi telefonoval dnes v poledne. Pán nám to oznámil včera. Tato má odpověď ho uspokojila a já jsem byla ujištěna, že poselství jsem si nevymyslela, ale že skutečně promluvil pán. Tak jsme se dostali k misijní práci a sloužili v mnoha zemích.

Jednou, když jsme na svých misijních cestách sloužili v Čechách, přišel do shromáždění Luděk. Od svého propuštění z gymnázia již nikdy nepracoval jako profesor. Zůstal svému pánu věrný a pracoval až do důchodu na dráze jako dělník. Zaradovali jsme se, když jsme viděli lidi, které jsme vedli k pánu Ježíši a při jejich prvních krocích víry podepírali v modlitbách. Po shromáždění nás Luděk pozval k sobě. Trochu jsme se zdráhali jít na návštěvu tam, kde žili jeho rodiče, a vidět muže, který dostal manžela do vězení, ač mu již bylo přes 90 let. Když nás Luděk přesvědčoval, že tatínek se již změnil, že se již nestaví nepřátelsky proti křesťanům, že si často vyposlechne i jeho svědectví, rozhodli jsme se jeho nabídku přijmout. Cestou nás Luděk upozornil, že matka již neslyší, aby nás to prý nepřekvapilo. Staroušci nás přijali velice laskavě a brzy prosil tatínek manžela, aby mu odpustil, že mu způsobil tolik těžkostí, že toho lituje. Pak jsme zaměřili celý rozhovor na svědectví. Duch svatý byl mezi námi přítomen a dotýkal se srdcí našich hostitelů. Občas jsem mamince křičela přímo do ucha, ale nebyla jsem přesvědčená, že mi vše rozumí. Manžel mi tiše řekl: měli bychom se modlit, aby jí pán otevřel uši a uzdravil její hluchotu. Zatím jsme se věnovali tatínkovi, který velice pozorně poslouchal. Pak jsme se zeptali maminky, jestli dovolí, abychom se za ní pomodlili. Domlouvali jsme se spíše posunky. Vložili jsme na ní s manželem ruce a velice jsme prosili pána, aby učinil zázrak a otevřel jí uši, aby mohla uslyšet zvěst spásy. Po modlitbě mi řekla: takovou sestru jsem potřebovala. Pak jsme se všichni modlili. Tatínek při té příležitosti otevřel své srdce pánu Ježíši a děkoval za jeho oběť a za spasení. Maminky jsme se zeptali, jestli by ten krok víry nechtěla udělat také. Přikývla. Řeknete to pánu Ježíši sama? A nebo se mám modlit já a vy budete po mně modlitbu opakovat? Prosila mne, abych jí modlitbu odevzdání předříkávala. Maminka opakovala přesně větu za větou, což bylo důkazem, že jí pán Ježíš otevřel sluch. Haleluja! Cožkoliv jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25:40.

0: Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Dnes ve 12 hodin 15 minut otevřeme Nepřemožení naposledy.
1: Be gracious unto me, O God, according to your mercy, according

Zpěvák Aaron Schust zpíval ve své písni Be Gracious, stvoř ve mně srdce čisté, obnov mého ducha, buď ke mně milostivý a vymaž všechny mé nepravosti.

0: Byly 3 hodiny ze čtvrtka 14. května 2026 a vy stále vysíláte noční vysílání Rádia 7, na kterém začíná Večer pod lampou, čas pro čtení dobrých knih. V posledních týdnech jsme otevírali knížku Lukáše Targoše Křesťanství v 5 slovech, která se dohloubky zabývá podstatou křesťanství. Už jsme tak prošli lásku, zlo, řešení, volbu a dnes je před námi krásné slovo naděje. Čte Lukáš Targoš. Technicky spolupracovali Kateřina Hodecová a Michal Crhák.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Kapitola 5. Naděje. V úvodu knihy jsem napsal, že práce pastora v sobě vždycky obnáší veselé i smutné okamžiky. Těm radostným patří jistě svatby, k těm smutným pohřby. Radost a smutek nás na životní cestě neminou a čím déle životem kráčíme, tím intenzivněji tyto emoce prožíváme. Radost a dojetí na svatebním obřadu našich dětí, vnoučat nebo blízkých přátel je čistá a hluboká emoce. Ale čím jsme starší, tím častěji vidíme lidi kolem nás i odcházet a musíme se vypořádat s náročnou realitou posledního rozloučení. Zemřel i člověk sytý dnů, se kterým nás spojí mnoho zážitků a společných prožitých chvil, je to smutné, ale zároveň můžeme pociťovat vděčnost za vzpomínky na něj, za mnoho krásných momentů a za dobře odžitý život. Na několika pohřbech starších lidí jsem pociťoval zvláštní úctu až svatý majestát. Tito lidé za sebou zanechali otisk, který ovlivnil životy mnohých a nejen to, všichni známe příběhy, jenž mají přesah do další generací a zaznívají na rodinných setkáních. Jsou ale také velice smutné pohřby. Týká se to zejména pohřbu mladých lidí. Měl jsem poctu pronést smuteční řeč na několika pohřbech velice mladých lidí nebo dětí. Když na takovém pohřbu stojíme, víme, že rodiče by neměli pochovávat své děti. Zármutek, který nás zaplaví, je nesnesitelně zoufalý. Tak nelehké chvíli se snažím přinést slova útěchy. Je to velice těžký okamžik pro celou rodinu i pro mě. Zároveň jsem měl příležitost promluvit na několika pohřbech mladých lidí, kteří naši cestu k víře a jejich poslední rozloučení kromě všude přítomné bolesti a zármutku prostupovala také zvláštní atmosféra, hodnota, která jakoby přišla z jiného světa a přesto zcela ovládla přítomnost uprostřed bolestivého zármutku. Touto zvláštní hodnotou byla naděje. Naděje je velice zajímavý fenomén a pro nás je zároveň také posledním slovem, které zahrneme do křesťanství v 5 slovech. Má pro náš život hluboký význam, jak to krásně vystihl prezident Václav Havel, který napsal: naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Naděje dává našemu životu smysl. Ještě se k tomu vrátíme, ale na chvíli se zastavme u naděje v umírání. Někdo jednou napsal, že smrt nikdy nepřichází ve správný moment. Zdá se, že je to velmi intuitivní postřeh, protože pokud nám umřel někdo blízký nebo pokud sami stojíme tváří v tvář smrti, obvykle míváme pocit, že zrovna teď není na umírání ten správný čas. Platí to i tehdy, když prožíváme takzvaně dobrou smrt, když jsme na konec života připraveni, máme všechny věci srovnané a jsme se svým odchodem smíření. Navíc vždy budou lidé, kteří vše, co je spojené se smrtí, prožívají těžce a představa na odchod u nich bude vždy vyvolávat nepříjemné pocity a strach. A právě tady je prostor pro víru a naději, které nás mohou tímto složitým obdobím provést. Moje prababička se narodila v roce 1901 a dost si toho za svůj život pamatovala. Od svého mládí byla křesťankou a na konci života byla naprosto smířená se svým odchodem na věčnost. Její víra ji v tom podržela. Byla si vědoma naděje příslibu věčného života. Smrt brala poněkud sportovně a tak nás ve svých 92 zapřísáhla, abychom se po její smrti místo smutku radovali. Věřila, že bude s Kristem, v něho vkládá svou naději a spolu s ním bude čekat na vzkříšení svého těla, které bude proměněné, dokonalé a zdravé. Ne, to nebyl bezbřehý optimismus starého ze smrti smířeného člověka. Byla to reakce ženy, která si ze smrti nic nedělala díky naději, kterou nosila v sobě. O jakou naději šlo? Před časem jsem v časopise Respekt četl zajímavý článek s názvem Cena za dobrou smrt. Vyprávěl o paní Marii, která ve svých 69 letech onemocněla velmi agresivní formou rakoviny a navzdory snaze lékařů se rozhodla jinak než většina pacientů. Odmítla léčbu. Tvrdila, bylo jasné, že mou nemoc nevyléčí, jen mi prodlouží třeba o 3 roky život. Ale za jakou cenu? Dojíždět do nemocnice na kapačky vyšetření o jaký zvracení? Řekla jsem, že chci jít domů a užít si s rodinou čas, který mi zbývá. Díky možnostem současné medicíny je dnes pro nás těžké určit, kdy vlastně člověk umírá. Marie to věděla a jak píše Respekt, svou roli v jejím případě hraje i hluboká víra. Marie se nebojí smrti, těší se na setkání s Bohem a od začátku své nemoci má velmi přesnou představu, co od konce života čeká. Článek dále popisoval, jak Marie se svou rodinou vzpomíná, pláče, odpouští si, smiřuje se, střídají se u ní přátelé a rodina. Respektu řekla, čas, který teď prožívám, je jeden z nejkrásnějších v mém životě. Na konci článku byla o Marii krátká zmínka. 3 dny po návštěvě časopisu pokojně zemřela obklopená svou rodinou. Člověk je smrtelný, to je fakt. Jak nám ale v umírání může pomoci naše víra? Apoštol Pavel napsal, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Co to znamená netruchlit jako ti bez naděje? Může být naděje v umírání? Moje maminka zemřela náhle v nedožitých 42 letech. Byl to šok, nikdo to nečekal. Nikdy není správný čas na umírání. Věřila v naději, kterou dává Bůh. I když byla věřící po většinu svého života, nikdy o své víře veřejně nemluvila. Nechávala ji ve skrytu. Poslední roky života jí to ovšem trápilo. Začala tedy o víře a Bohu mluvit se svými sousedkami. Jednoho dne jí nebylo dobře. Její stav se rychle zhoršoval, až skončila v nemocnici. Po několika dnech podstoupila vážnou operaci. Měl jsem možnost být v nemocnici u ní a vidět ji v posledních chvílích jejího života. Nadšeně mi vyprávěla o ženě, se kterou sdělala svou víru. Byla to pacientka, která ležela ve stejném pokoji na vedlejší posteli. Smířila se s Bohem den předtím, než zemřela. Maminka byla vděčná za možnost posloužit spolu pacientce útěchou a nadějí. Pak přišel maminčin konec. Na pohřeb se s ním přišli rozloučit zástupy lidí. Prožíval jsem zvláštní pocit. Na jedné straně mi bylo velice líto, že je pryč, na druhé straně jsem věděl, že zemřela v naději víry v toho, který jednoho dne přivede zpět k plnému a dokonalému životu. Nakonec se její pohřeb úplně zvrtl a stal se oslavou života, oslavou naděje ve vzkříšení. Širší rodina, která nikdy o Bohu neslyšela, byla hluboce zasažena. Jaký to byl paradox? Žena, která se trápila svým ostychem hovořit veřejně o své víře, nakonec oslovila na vlastním pohřbu řadu lidí, z nichž mnozí o této víře slyšeli úplně poprvé. Hořkosladký moment. Naděje dává smysl v umírání, ale dává smysl také v boji o život. Moje manželka ve svých 42 letech vážně onemocněla. Poslední roky jsme s její nemocí bojovali a to úspěšně. Uprostřed těžké léčby jsem pozoroval, jak běsi smrti svádí boj se životodárnou nadějí, která přesahuje prostý optimismus nebo pouhou snahu být pozitivní. To se dnes naději hodně zaměňuje. Máme dojem, že musíme mluvit a myslet pozitivně a hlavně neříkat nic negativního, jako by to mělo tendenci zhmotnit, když vyslovíme nahlas ta závažná slova bojují o život. Naděje ale není pozitivismus. Je to nadpřirozená hodnota, která proměňuje naši skutečnost bez ohledu na to, jak to dopadne. Vkládá smysl do přítomnosti a smíření do toho, co přichází. Přitom není fatalistická, ale zcela aktivní a proměňující. Proto apoštol Pavel psal, že věřící lidé nemusí truchlit, jako by byli bez naděje. A pak pokračuje. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstál z mrtvých. Právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. To je jádro křesťanské naděje. Spočívá v očekávání, že smrti to nekončí. Bůh přivede mrtvé k životu podobně, jako vzkřísil z mrtvých Ježíše.
3: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
2: Zmínil jsem, že jsem žil nějakou dobu v Indii. Během svého pobytu jsem viděl hodně bolestí a utrpení. Pozoroval jsem své indické přátelé, jak dokážou utrpení snášet. Hinduismus i další východní náboženství mají propracovaný systém, který utrpení vysvětluje. Především tomu používají učení o karmě. Máš, co si zasloužíš, karma vládne. Výborně vysvětleno, ale nic se nemění. Křesťanství to má naopak. Nic moc nevysvětluje, ba dokonce v mnoha případech o utrpení zcela mlčí. Místo toho proměňuje. Nakonec přináší plné uzdravení, ať už skrze medicínu, zdraví, životní styl, zázrak nebo proměnu při vzkříšení. Jinými slovy, dává životodárnou naději. Tou nadějí ovšem není samotná víra v posmrtný život. V život po smrti věřili skoro všechny starověké civilizace, to nebylo v ničem výjimečné. Světonázor mých hinduistických přátel je vedl k očekávání rozplynutí se do soucna nebo opakování cyklu života. Křesťanská víra ovšem nenabízí jakousi blaženost po smrti, ani nutnost opakovat svůj život s tím, že se snad poučíme ze svých chyb. Nenabízí iluzi trvalého pokroku ani představu celkového zroucení vesmíru a konce světa. Křesťanská víra nabízí něco mnohem lepšího a mnohem slavnějšího – proměnu vzkříšení. Ježíšovým vzkříšením začalo něco zcela nového. Apoštol Pavel to nazývá novým stvořením. Ve vzkříšení to budeme pořád my, ne neosobní splynutí s vesmírem. Budeme však dokonalou verzí sebe samých. Budeme dokonale zdraví a jak krásně popisuje apoštol Jan, Bůh setře každou slzu z našich očí. Budeme dokonale moudří, plně poznáme, jak moc nás Bůh má rád. Naděje věčnosti nenabízí unilou verzi nebeské blaženosti, ve které si lidé představují, že se budou navěky v bílých rouchách vnášet na obláčku, hrát na harfu a zpívat aleluja. Bůh promění zemi v dokonalou, jaká by byla, kdyby ji nepoznamenal hřích a zlo. Nebe uzavře se zemi věčné manželství. Nebe není místo, kam jdou lidé. Nebe je mnohem více jiná dimenze, která je velmi blízko, i když je neviditelná. Na věčnosti tato neviditelná brána zmizí a nebe ze zemi budou tvořit jednotu a novou entitu. To je naděje slávy, ve které Ježíš se znovu zjeví na této zemi a svou fyzickou přítomností ji promění. Slovy Pavla, Bůh se rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství. Kristus je ve vás, ta naděje slávy. Bylo by ale škoda redukovat naději jen na něco budoucího nebo vhodného jen pro umírání či utrpení. Naděje je velmi zásadní i proto, jak žijeme v současnosti, jak se vypořádáme se svou minulostí. Tento trojrozměrný vhled nám pomáhá najít smysl a smíření. Někdy se cítíme jako ve vleku okolností, máme naprogramované geny a nejrůznější predispozice. Říkáme si, že už se nezměníme. Zůstáváme v bezpečném prostředí známého. Jistě, člověk má mnohé naprogramováno, ale má i něco navíc. Je schopen klást cíle. Máme-li cíl, pak se těšíme, doufáme a očekáváme jeho naplnění. Tuto naději chováme v srdci. Žijeme-li, žijeme naději. Přestaneme-li mít naději, začneme se propadat do zoufalství. Kde ale naději najdeme? Norský profesor sociální antropologie Thomas Hillan Eriksen ve své výborné knize Syndrom velkého vlka přesvědčuje čtenáře, že podle statistik kvality života nebudeme nutně šťastnější, pokud se nám bude dařit lépe. Žít v blahobytu a mít vše, co potřebují, ještě nezaručuje opravdu šťastný život. Nejdůležitějším faktorem štěstí je podle něj přítomnost naděje. Eriksen napsal, co nám tedy vlastně chybí? Pro začátek vám nabídnu krátkou odpověď. Chybí nám naděje. Zamýšlí se, co vlastně naděje je a proč ji najdeme především ve světě náboženské víry. Pokračuje těmito slovy. Naděje je silnější, ovšem nenápadnější emoce než očekávání. Očekávání, případně těšení, je obvykle spojeno s něčím běžným, co pravděpodobně nastane. Doufat znamená věřit něčemu, co stojí mimo nás. Obvykle je to něco, co je větší než my a čemu jsme se rozhodli důvěřovat. Naději a vírou část ze sebe odevzdáváme něčemu většímu, než jsme my sami a přijímáme nejistotu. Dnešní společnost neposkytuje příliš prostoru pro naději. Je sekularizovaná. Náboženství a posmrtný život hrají jen periférní roli. Proč je náboženská víra tak důležitým faktorem pro naději? Proč hledání naděje vždy zahrnuje spirituální cestu? Podle Eriksena, náboženství poskytuje odpověď na otázku, odkud přicházíme, kdo jsme, jak funguje svět, jaký je smysl života, co je správné a špatné a v neposlední řadě také, co se děje po smrti. Nad našimi nicotnými životy v nekonečném kosmu a v nekonečné evoluční historii rozprostírá náboženství modré nebe. Kromě jiného nabízí též naději. Víra nad našimi nicotnými životy rozprostírá modré nebe naděje. To je krásný popis naděje. Pro křesťanství byla naděje vždy jednou z několika mála základních hodnot. Apoštol Pavel ve svých spisech několikrát píše o velké trojce, o hodnotách lásky, víry a právě naděje, jako o základních stavebních kamenech cesty víry. Píše to těmito slovy. Teď vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice, ale největší z nich je láska. Jednoho dne uvidíme Boha tváří tvář a naše budoucnost bude zajištěna, naše víra naplněna a naše utrpení skončeno. Ale než se tak stane, pracujeme s láskou, vírou a nadějí. O lásce i víře, důvěře jsme již mluvili. Naděje ale neméně nezbytná. Je to vnitřní hodnota, která nám dává sílu jít kupředu navzdory bouřkám, selhání, hříchům, pádům, utrpení a smrti. Je v ní síla překonat překážky. V naději se upínáme na cíl a to dává našemu současnému bohu.

z naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. V této pasáži k zmíněné trojici hodnot přidává kontext. Spojení skutky víry zní jako protimluv, ale naprosto konzistentní. Pravá víra se vždy projeví v našich skutcích, v našem chování a v naší zodpovědnosti. Práce lásky jasně ukazuje, že láska je sloveso. Nelze opravdově milovat bez obětí, bez vydání se, bez těžké práce. A pak tady máme na první pohled útrpné spojení vytrvalost naděje. Trochu to vyznívá, jako kdybychom měli zatnout zuby a nějak tu bouři přečkat. Ale to je omyl. Vytrvalost není pasivní, nýbrž aktivní. Není to o postavení stanu a přečkání bouře v naději, že pomine. Je to o odvážném vydání se směrem do bouřky, protože naše naděje nespočívá v nás, ale v Bohu, který nám naději dává jako pevný bod, jak krásně popisuje autorka listu Židům. Naši jsme útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu, kam za nás stoupil náš předchůdce Ježíš. V naději od Boha jsme naši útočiště. Toto slovo, které dnes moc nepoužíváme, znamená bezpečné místo. V naději od Boha je bezpečí. Ne, to neznamená, že jsme se schovali do úkrytu. Znamená to, že Bůh sám chce být v životních bouřích naším úkrytem. Tato naděje je kotvou naší duše, takže nás vlnobytí nezničí. Naděje nám dává jistotu v Bohu budoucnosti, v Bohu, který rozumí, v Bohu, který zná všechny možnosti, kudy se naše budoucnost může ubírat. Tato jistota nespočívá v tom, že jsme se ukryli. Je závislá na odvážném kroku za oponu, kam vstoupil Ježíš. To chce trochu vysvětlení, protože kniha Židům je psaná Židům, jak ostatně její název napovídá, a těm to bylo na rozdíl od nás jasné. Když Izrael vstoupil do zaslíbené země, jejich uctívání Boha bylo soustředěno na schránu smlouvy, kde, jak věřili, spočívala Boží přítomnost. Již v knize Deuteronomium měli Izraelci za cíl vybudovat podle detailního plánu svatyni a na tom místě Boha také uctívat. Když nakonec chrám za krále Šalamouna postavili, nejsvětějším prostorem zde byla místnost ve středu budovy, kterou nazývali velesvatyně a kam umístili schránu smlouvy. Od zbytku chrámu ji oddělovala velká opona. Věřili, že Boží přítomnost je svatá a nesměl do ní vstoupit nikdo nečistý. Vstoupit do tohoto svatého prostoru lehkovážně, bez patřičné přípravy, mohlo znamenat smrt. Proto do velesvatyně vstupoval jen velekněz jednou ročně na den smíření a i tak měl na rouchu připevněné zvonky, aby lidé venku slyšeli, zda se stále ještě pohybuje a tedy žije. Lidé Boha vnímali jako velkého, svatého a odděleného. Ježíš však svou obětí za nás tuto oponu zrušil. Příběhy evangelii popisují, že když svým odvážným činem na sebe vzal naše provinění a smířil nás tak s Bohem, byla při jeho ukřižování tato opona od zhoru dolů roztržena. Symbolika je jasná. Bůh přijímá Ježíšovu oběť, nikdo oponu netrhá z dola, není to lidský čin. Díky tomu naše naděje pro tento svět nespočívá v náboženských rituálech ani v dodržování pravidel a přikázání, byť jejich dodržování je důležité a přináší mnoho dobrého. Naše naděje spočívá ve skutcích Boha, který kotvu naděje doslova zatěl za oponu na místo, kde přebývá on sám a přiblížil se k nám. Autorka Židům to zhrnuje. Zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl a zároveň se zavádí něco lepšího. Naděje, která nás přiblížuje k Bohu. Náboženství se všemi pravidly nikdy nikoho k dokonalosti nepřivedlo. Mám dojem, že to všichni vidíme. Ježíš udělal něco mnohem lepšího. Přiblížil nás k Bohu skrze naději. Když v bouři života procházíme těžkostmi, potřebujeme vědět, že Boží naděje, kotva naší duše, nás přiblížuje k Bohu. Nemusíme se modlit za to, aby Bůh byl s námi, protože slíbil, že s námi bude, ať se kolem nás děje cokoliv. Naděje je kotvou naší duše a přivádí nás na bezpečné místo. Bezpečné místo, kde se nemusíme přetvařovat, kde můžeme být takoví, jací jsme. Je až překvapující, jak otevřeně Bible popisuje frustraci lidí uprostřed utrpení. Nechce se po nich, aby se zaťatými zuby snášeli osud. Nechce se po nich ani pasivní přijetí nesnází. Chce se po nich upřímnost k Bohu.
Křesťanský pohled na utrpení totiž v protikladu s ostatními populárními pohledy

0: víry. Křesťané věří, že utrpení je reálné, na rozdíl od zastánců karmy věří, že utrpení je často zcela nespravedlivé a nevyrovnané, a na rozdíl od dualismu nevidí utrpení jako cestu ke spáse a platbu za hřích. Křesťanský pohled na rozdíl od modernismu vnímá, že v utrpení může být smysl, ale tento smysl není v utrpném snášení zla. Na rozdíl od fatalismu nenajdeme v křesťanství aroganci vyplývající z toho, že jsme zvládli osud vlastními silami. Slovy amerického pastora Timothy Kellera: křesťanům je povoleno a dokonce jsou tomu pozbuzováni, aby vyjadřovali zármutek pláčem a otázkami. Spisovatel Filip Jensi vybízí vysokoškolské studenty ve svých přednáškách k tomu, aby mezi argumenty neznámějších skeptiků a ateistů hledali pouze ty, které proti Bohu nebyly vyřčeny už samotnými biblickými postavami. Najdeme tam totiž výroky jako: je-li Bůh s námi, proč se nám tohle všechno děje? To řekl Gedeon. Když volám o pomoc, nenacházím spravedlnost? To řekl Job. Probuď se, Hospodine, proč spíš? Píše žalmista. Marnost, všechno je marnost, píše kazatel. Můj Bože, proč si mě opustil? Říká Ježíš. Jen si tím chce ukázat, že i biblické postavy si kladly otázky, měly pochyby, kriticky se dívaly na svět kolem sebe i na Boží roli v něm. Píše: klidně si odmítněte Boha a jeho způsob, jak řídí svět. Já ale budu respektovat Boha, který nám dává nejenom svobodu jej odmítnout a dokonce ukřižovat jeho syna, ale dokonce tato naše slova odmítnutí zachytí v písmu. Takový postoj vychází z přesvědčení, že pokud mluvíme pravdu, jsme Bohu blízko, i když říkáme věci, které zní zoufale, kriticky nebo jsou plné pochybností. Pochybnosti mají špatnou reputaci, ale zdá se, že Bohu nevadí. Vlastně mě to fascinuje. V evangeliích najdeme krásný příklad. Po 40 dnech od Ježíšova vzkříšení jsou učedníci u jeho nanebevzetí a přesto evangelista Matouš poznamenává: a když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Chápete to? Po 40 dnech od vzkříšení ho učedníci uctívají, ale někteří pochybují. Je to proto, že pochybnosti nejsou překážkou k víře, ale jejím nutným průvodním jevem. Nic takového jako víra bez pochybnosti neexistuje, to by pak už se nejednalo o víru, ale spíše o jistotu. Při jistotě už není víry třeba. Pokud nás tedy trápí pochybnosti, jsme ve skvělé společnosti. Bůh zármutek a pochyby nikomu nevyčítá, přesto většinou nedává jasnou odpověď na otázky typu proč. Bůh nezjevuje vždy své záměry, ani vždy nevysvětlí všechny nám neznámé souvislosti, ale vždy nám zjevuje sám sebe. Nabízí svou přítomnost. Díky tomu je naděje mnohem víc než optimismus, že se situace zlepší, až se z toho vykřešeme. Křesťanská naděje nabízí proměnu stvoření. Křesťané vždy věřili ve vzkříšení na základě vypovědi stovek očitých svědků potvrzujících vzkříšení Ježíše. To je naše budoucnost. Budeme zachráněni od utrpení, zla a hříchu, naše osobnost zůstane zachována, bude obnovena do původní krásy, dokonce bude zdokonalena. Nečeká nás pouhé splynutí s vesmírem či nicota, nebo snad jen věčná blaženost, čeká nás obnova nás samotných. Do té doby Bůh očividně nezasahuje do každé situace utrpení a zla ani do přírodních katastrof bez ohledu na to, jak bolestivé jsou, i když to některých zasahuje a jindy činí dokonce zázraky. Jsme v prostoru mezi dvěma světy. Mezi dobrým světem, který byl, a dobrým světem, který bude. Dnes žijeme ve zlém světě, toužebně volajícím po vykoupení a proměně. Co tedy na tomto světě máme dělat? Máme být lidmi naděje. To se pak projevuje různě. Například v postoji k trpícím. Místo zlehčujícího vysvětování, proč se něco děje a ujišťování, že vlastně o nic nejde, jsme jako církev komunitou smíchu a pláče. Radujeme se s radujícími a pláčeme s plačícími, přesně jak napsal apoštol Pavel pro ranou církev. Ty napsal: radujte se s radujícími a plačte s plačícími. V knize Filipa Jensiho jsem četl příběh o antropoložce Margaret Mead, která se svých studentů ptala, co je podle nich nejranějším znakem civilizace. Dostává odpověď jako hliněná nádoba, železný předmět, vyšlechtěná plodina. Pak studentům ukázala starý nález tehenní kosti. Ukázala na konkrétní místo, které bylo tuší, a na němž bylo zřejmé, že se jedná o srostlou kost po zlomenině. Na nálezech z nejranějších kultur taková uzdravení patrná nejsou. Ani zvířata si zlomeninu sama nevyléčí. Bez pomoci zvenčí jsou odsouzená k pomalé smrti. Uzdravená kost znamená, že se někdo o nemocného osobně staral, lovil pro něj, přinesl mu jídlo, obětavě mu sloužil. V protikladu k evolučnímu pravidlu přežití nejsilnějších měříme civilizaci podle toho, jak se chová k zranitelným a trpícím. Bůh chce, abychom se starali o trpící. Chce, abychom byli komunitou naděje. Nabízíme milující a chápající přítomnost, která může ošetřit rány a uzdravit zlomená srdce. Naděje nás přiblížila k Bohu, který uzdravuje, zachraňuje, dává naději a přináší pokoj.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Naděje uzdravuje naši minulost, občerstvuje naši přítomnost a proměňuje naši budoucnost. Proto můžeme mít naději v životě a vyhlížet lepší budoucnost. Proto můžeme mít naději v utrpení, které nám nedává smysl. Proto můžeme mít naději ve chvíli, kdy se zdá, že nebe mlčí. Nejsme sami. Bůh je v Kristu na naší straně a jeho potěšení k nám přichází také skrze ty, kteří pro sebe čerpají útěchu ze stejné naděje. Proto také můžeme mít naději v umírání. Nejen díky tomu, že víme, že smrt není konečná destinace, ale mnohem, mnohem víc, protože nás čeká úplná obnova skrze moc jeho vzkříšení. Na moc jeho vzkříšení nemusíme čekat až do své smrti, ale můžeme ji prožívat už dnes. Co to znamená? Už dnes můžeme zakoušet závdavek budoucího světa. Jinými slovy, už dnes můžeme dočasně prožívat Boží doteky a dokonce někdy i zázraky. Nakonec zjistíme, jak to vyjádřil Filip Jensi, že víra znamená věřit dopředu v to, co dává smysl jen při pohledu dozadu. Víra dopředu. Dovolte mi ukončit tuto část malým příkladem. Už od dětství jsem vášnivý čtenář. Mezi moje nejoblíbenější knihy patřily příběhy dávných objevitelů, kteří zkoumali nová území. I dnes mám jako jednu ze svých oblíbených knih Atlas vzdálených ostrovů. Už jen ten název evokuje tajemné dálky, že? Ještě před zhruba 700 lety byla většina světa z evropského pohledu neprobádaná a nebezpečná. Když objevitelé vytvářeli mapy, na okraj pro ně známého světa psali latinskou větu Hic sunt leones, zde jsou lvi, žijí tu lvi. Je tu nebezpečno a neprobádáno. Také budoucnost je nejistá, neprobádaná a neznámá. Autor jedné z nejstarších knih Bible s názvem Kazatel tvrdí, že Bůh vložil věčnost do lidských srdcí. Možná proto nás příběhy odvahy a dobrodružství tak přitahují. Rezonují v našem srdci, jsou to příběhy naděje. V roce 1487 se portugalský mořeplavec Bartolomeo Dias vydal na plavbu s cílem objevit cestu do Indie. Plavil se podél západního afrického pobřeží. Hranice známého světa končila u Cape Cross v dnešní Namibii. Dál už to bylo velké neznámo. Oceán plný příšer a netvorů. Kdo ví, možná i konec světa. Dvě drobné plachetnice se vydaly na cestu v srpnu 1487 a po 5 měsících plavby vpluly do vod, ve kterých se před nimi ještě žádná evropská loď nepohybovala. Když Diaz obepul střelkový mis, střelka kompasu se pootočila na sever. Důkaz toho, že cesta kolem Afriky je možná. Tam někde v dálce čeká vysněná Indie. Na lodi však začala docházet pitná voda a potraviny. Den pod ní umíralo stále více námořníků. Schovalo se ke spouře. Posádka nedovolila pokračovat v cestě a donutila svého kapitána k návratu. Takto zdecimovaná výprava míjí v květnu 1488 mis, který Diaz nazval jako bouřivý mis. Po návratu do Portugalska král Jan II. Tento mis přejmenoval na mis dobré naděje. Tento název měl symbolizovat, že cesta je možná, že budoucnost je otevřená. Pokud je budoucnost otevřená, naděje trvá. Naděje vnáší smysl do přítomnosti a udává směr do budoucnosti a posiluje vytrvalost v nesnázích. Odevírá dveře do lepšího světa. A právě proto se stává pátým posledním slovem našeho výkladu evangelia. Když se apoštol Pavel ve svých dopisech modlí za církev, žehná věřícím těmito slovy. Kéž vás Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla moci Ducha Svatého stále víc a víc.

Slovo na závěr. Cesta poznávání. V kapitole o volbě jsem zmínil větu filozofa Blaise Pascala o člověku, který hledal opravdové štěstí. Nic z toho ale nestačilo, protože tuto prázdnotu lze zaplnit jen něčím nekonečným a věčným, což je jen Bůh sám. Tento citát nás vede k závěru, že jedině Bůh naplňuje prázdnotu, kterou do velké míry pociťuje každý z nás. V evangeliu podle Matouše je několik krátkých příměrů, kterým Ježíš pomáhá naší představivosti uchopit to, jak vypadá Boží království. Jeden z nich říká toto. Království nebes je podobné pokladu ukrytému v poli, který člověk nalezl a skryl. A s radostí nad ním jde a prodává všechno, co má a kupuje ono pole. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl a koupil ji. Ježíš tady vypráví o dvou lidech, kteří našli poklad nesmírné hodnoty. Oba k němu došli velice odlišnými cestami. První podobenství vypráví o člověku, který šel po poli a prakticky náhodně zakopl o hrnec s pokladem. Nadšeně poklad ukryje a spěchá, prodá vše, co má a koupí to pole i s pokladem. Je překvapený a zároveň potěšený, že takové pole s pokladem našel. Možná přicházíš k víře podobným způsobem. O víře nic nevíš, nikdy si ji aktivně nehledal, nestaral ses o žádné filozofické prázdné díry ve svém nitru. Žil si pro přítomný okamžik a nestaral ses o budoucnost. Ale pak si prakticky náhodou potkal jednoho dne křesťana, který tě pozval do církve nebo ti řekl něco z evangelia. Nebo si náhodou četl knihu, viděl film, nebo dostal do ruky nějakou pozvánku na křesťanskou akci. Nic ti to neříkalo, ale pozvání si přijal a přišel si. Najednou si s překvapením a radostí zjistil, že na tom obyčejném poli, v té obyčejné církvi, u toho obyčejného křesťana je ukrytý poklad. A tak si neváhal, vsadil vše na tuto kartu. Koupil si pole s pokladem. Neplánoval si to, nečekal si to, překvapil si nejen všechny své přátelé a rodinu, ale také sám sebe. Ale si velmi rád, že si Boha našel. Druhý člověk je jiný. Dlouhodobě pociťuje, že něco ve svém životě hledá. Je jako kupec perel, který hledá opravdové skvosty. Prošel různá tržiště, vydal se do dalekých zemí a neunávně hledá svou životní perlu. Hledá něco, pro co by stálo za to obětovat všechno, co má, ale zatím krásnou perlu nenašel. Až jednoho dne ji konečně objeví. Se zatajeným dechem jde, prodá všechno, co má a tu nádhernou perlu koupí, protože má větší cenu než vše ostatní. Tento člověk ilustruje někoho, kdo dlouhodobě hledá smysl života. Zkouší různé alternativy, různé náboženské a spirituální proudy, ale pořád nenachází tu pravou perlu. Až nakonec objeví Boží království, najde tu vzácnou pravou perlu, ze které je nadšený, a tak neváhá a dá na ní vše, co má. Možná je to tvůj příběh. Hledal si a doufal, že najdeš něco, co dává smysl. Před několika lety u nás v Elementu nás navštívil na nedělním setkání host, který mi vyprávil svůj příběh. Před 40 lety ještě jako přesvědčený komunista a ateista četl proslulou Komenského knihu Labyrint světa a ráj srdce. Ke konci knihy došel ke kapitolám, kde se popisují námluvy s Kristem. Při četbě té pasáže mu tekly slzy po tváři a jediné, na co myslel, bylo to, že by chtěl mít taky takového přítele. Byla to zcela iracionální reakce někoho, kdo nevěřil, že Bůh je. Nemohl se obránit slzám, když četl, jak Ježíš poutníkovi říká. Vítej, vítej, můj synu a bratře milý. Kde jsi byl, synu můj? Kde jsi byl tak dlouho? Kudy jsi chodil? Co jsi hledal ve světě? Potěšení? Kde jsi ho měl hledat jinde než v Bohu? A kde jinde Boha než v jeho chrámu? A jaký je chrám Boha živého? Co pak to není chrám živý, který si pro sebe sám připravil tvé vlastní srdce? Díval jsem se, můj synu, jak si bloudil, ale už jsem se na to nechtěl dívat dále. Přivedl jsem tě k sobě a uvedl tě do sebe sama. Toto místo jsem zvolil za palác, kde budu přebývat, a chceš tu bydlet se mnou, nalezneš zde, co jsi marně hledal ve světě. Pokoj, útěchu, slávu a hojnost všeho. A slibuji ti, synu můj, že nebude zklamán tak, jako tam. Tento text Komenského knihy pozbudil volání jeho duše. Možná přesně to zažíváš i ty.
Třeba si něco podobného četl a od někoho něco takového slyšel a něco v tobě uvnitř zarezonovalo. Nedokázal si ovládnout své emoce, tvé nitro volalo po Bohu, ale ty si to nevěděl. V obou Ježíšových příbězích získat království znamenalo vydat se a obětovat všechno za poklad nebo nejvzácnější perlu. Pro křesťany je víra v Krista takovým pokladem, pro který stojí za to všechno opustit a vydat se mu. A jak Ježíš ilustruje, každý z nás může ke svému pokladu dojít jinou cestou. Někdo hledá celý svůj život, jiný nehledá vůbec, ale pak na poklad náhodně narazí. Kterým z těchto dvou si ty? Bůh nám na naší cestě schová poklad na poli a perlu na trhu. Hledání je ale naše volba. V hledání někdy potřebujeme záchytné body a myslím si, že takto může posloužit i o nich pět slov, již jsme se zde zabývali. Na závěr si ještě stručně připomeňme. Láska představuje nejen nefrekventovanější téma Bible, ale taky úplný základ Božího charakteru. Bez lásky nám Boží příběh nedává smysl. Základní poselství křesťanství je Bůh tě má rád, opravdu Bůh tě má rád. Zlo. Svět je na neštěstí plný bolestí a zla. Každý člověk na světě zná realitu zla z vlastní zkušenosti, ať ve formě bolesti, utrpení, nemoci, neštěstí nebo smrti. Zároveň vnímáme i krásu a dobro. Evangelium nezavírá oči před zlem a bere realitu zla jako východisko pro Boží řešení. Řešení. Bůh nás nechce nechat vláčet mezi dobrem a zlem. Chce nás zachránit a dát nám autoritu postavit se zlu a stát se nástrojem dobra. Volba. Protože Bůh je láska, dává nám na vybranou, zda pozvání k jeho řešení přijmeme nebo odmítneme. Při pohledu na příběh volby vidíme vždy dvě možné cesty, cestu života nebo cestu smrti. Naděje. Přesahuje náš svět a rozprostírá nad námi modré nebe. V naději nacházíme smysl pro přítomnost a směr pro budoucnost. Naděje umožňuje odvážně kráčet uprostřed životních bouří. Je kotvou naší duše, přináší stabilitu ve volnobytí. Naděje nám pomáhá hledat Boha, kterému lze důvěřovat. Nyní i v budoucnosti. Mým přáním je, aby vám tyto záchytné body pomohly tento poklad na poli nebo vzácnou perlu objevit.

Večer pod lampou končí. Dnes jsme naposled otevřeli knihu Lukáše Targoše Křesťanství v pěti slovech, načtenou autorem samotným. Kniha vyšla v roce 2021 v nakladatelství Návrat domů. A já ještě tematicky přidám jednu píseň o naději.

0: Vidět věci v širších souvislostech. Rádio 7.
1: Překročili jsme čtvrtou hodinu ze dne 14. května 2026. Stále posloucháte noční vysílání na Rádiu 7, kterým vás provází Aneta Lofítková. V této hodině nás čekají po několika písních průsečíky.

0: průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Každý den slyšíme kolem sebe zprávy o nejrůznějších válkách, bojích a čím dál více je do nich zapojena i umělá inteligence. Ať už ve vyhodnocování strategických cílů, vyhodnocování toho, jak boje dopadly, nebo i další přemýšlení se neobejde bez nějaké hlubší analytiky, statistiky. Mnohé nevidíme, ale na něco se můžeme zaměřit a podívat s dnešními průsečíky, které jsou připravené na Rádiu 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a můj dnešní host Marián Možucha. Ahoj Marián.
2: Ahoj Pavle a vítám aj našich posluchačů.
1: Umělá inteligence v armádě je velké téma, ale když do něj vstoupíme, jak funguje možná teď ta umělá inteligence v armádě? Co se tam děje? Kde se používají tyto různé modely, ať už ty, které známe, tak i mnohé, které nejsou veřejnosti dostupné?
2: No, toto je velmi velká, naozaj velmi velká, co se týká významu, ale aj rozšírenia téma, protože armáda je v podstatě jako keby taký jeden z prvých implementátorov čohokoľvek, čo sa týka nejakého vyhodnocovania. Kedysi v tých začiatkoch, to znamená v začiatkoch umelej inteligencie, bola armáda prvá, ktorá začínala využívať strojové učenie na vyhodnocovanie množstva dát z terénu, o nepriateľovi, o svojich schopnostiach a tak ďalej a tak ďalej. Ja si pamätám mnohé veľmi kvalifikované články, ktoré vychádzali v armádnych časopisoch, ale aj v relatívne popularizačných časopisoch a opisovali, ako armáda prechádza transformáciou, ako sa začína digitalizovať a tak ďalej. Vôbec ešte tak dobre na tom nie je vlastne žiadna armáda. Každá sa spolieha samozrejme na nejaké procesy, spolieha sa aj na počítače, na vyhodnocovanie rôznymi satelitmi, vyhodnocovanie všetkého možného, čo s tým súvisí.

Průsečíky jsou u konce a jejich premiéru si budete moci naladit v úterý v 11 hodin a 15 minut. Do 5. hodiny nám zbývá ještě nějaký čas, tak ho vyplníme hudbou, například písní Žalm 139 od Jany Zibalové.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Jsi moje bezpečné místo, můj úkryt, jsi moje kotva, moje spásná milost. Jsi moje stálice, moje stálost, jsi můj úkryt, můj kyslík. Nevím, kdo bych byla, kdybych tě neznala. Díky bohu, že tě znám, vyznává zpěvačka Lauren Daigle ve své písni Thank God I Do.

0: Slyšíte to? Jaro na Rádiu 7.
1: Odbyla nám 5. hodina ze čtvrtka 14. května 2026. Ladíte Rádio 7 a jeho noční program, kterým vás provází Aneta Lofítková. V této hodince nás čeká 3D Talk a také základy. Přeju vám příjemný poslech.
2: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
3: Čeká nás dnes další díl pořadu 3D Talk a dnes tu se mnou opět sedí Bětka Hanáková, která má na starosti dobrovolníky na vsetínském festivalu United a také koordinuje festival United City v Českých Budějovicích. Má moc ráda hudbu a chvály, studuje hebrejštinu a také jí zmrzlá rajčata. Ráda.
4: Ráda.
3: Bětko, vítám tě opět zpátky v pořadu 3D Talk, kde mluvíme s lidmi o svých zkušenostech, o přemýšlení, o vedoucoství nejen v církvi.
4: Zdravím vás.
3: Dnes budeme pokračovat v rozhovoru o tom, jak být vedoucím, který vede dobrovolníky. Zmínila jsi, že někdy sama máš takovou potíž nebo problém vzpomenout si nebo zastavit se a vlastně uvědomit si, proč si takovou tu službu, takovou tu práci začala dělat. Jak se ti daří komunikovat tady tohle tvé nadšení nebo tuhle tvou vizi tak, aby i ti dobrovolníci, kteří to dělají ve svém volném čase, proto hořeli nebo dokázali zahořet stejně jako ty?
4: Je to těžké, ale myslím si, že je potřeba je umět jako v tomhle tom pozbudit a říct jim, jak to sám ten člověk vidí, jak to sám vidí ten vedoucí, proč je to dobré tu věc dělat, protože dobré dělat tu službu, co mě to dává za smysl, proč to vlastně jako dělám. Když tohle člověk pochopí, že to nedělám jenom pro sebe, ale že to dělám hlavně pro Boží slávu, tak si myslím, že je to takhle jako pak dobré a i oni to lépe pochopí, pak se i tak jako nastaví.
3: Vést lidí může být někdy radost, někdy výzva a ne vždycky se to může podařit. Máš taky takovou nějakou zkušenost, kdy se ti něco nepodařilo nebo kdy jsi udělala možná nějakou chybu ve vedení lidí, které jsi měla na starosti?
4: Určitě tam nějaké chyby jako byly, i když možná si jich člověk není vědom jako hned, ale člověk se má vždycky posouvat nějak dál a já se snažím vždycky se i třeba těch lidí pak ptát. Každý to vidí jinak a myslím si, že občas třeba na takové velké akci je člověk zmatený, v podstatě mu skoro hoří hlava z těch informací, co se všechno musí zařídit. Takže možná někdy člověk jedná rychle a taky možná se ani nedívá, kteří lidi mu tam častokrát chodí vypomáhat a pak si až zpětně uvědomí, že jsou to pořád ti stejní a že by chtěl zaměstnat třeba ty jiné. To mě pak třeba pak zpětně mrzí, že vlastně pořád tady máme ty srdcaře, služebníky, ale že bych chtěla i ty, že v průběhu toho zhonu není na to čas třeba takovéhle věci úplně sledovat a zpětně to pak takhle jako vidím, že mě to mrzí, že nezapojuju úplně třeba všechny a samozřejmě asi pak nějaké další chyby jako jsou, ale nenapadají mě teďka asi nějaké.
3: Jak vlastně se ti daří pomoci lidem najít oblast služby, která jim opravdu sedí? Ne vždycky se to podaří na poprvé. Někteří k tobě chodí pořád ti stejní, protože to jsou ti srdcaři. A někteří možná, protože nechtějí dělat to, co jim bylo přiděleno. Jak můžeš pomoci najít lidem to, co se k ním hodí nejvíce?
4: Jak jsi říkal, no, je to možná nějaký proces u některých lidí, že si musí vyzkoušet víc věcí. To je asi možná někdy stejné u některých lidí, kteří jsou hodně nerozhodní a hledají si práci. Taky hledají, co jim nejvíc vyhovuje, jaký kolektiv jim nejvíc vyhovuje. Takže je to třeba nějaký proces, který delší dobu trvá. A samozřejmě my třeba na festivalu, když děláme festival, tak v rámci přihlašovacího formuláře si každý dobrovolník zaškrtne oblast, ve které chce pracovat. Takže tady už očekáváme, že když si zaškrkne techniku, takže bude umět s technikou a že velmi rád ho to bude bavit a nebude mít s tím problém. Samozřejmě někdy se stane, že musíme trošku přehazovat ty lidi. Třeba to zjistíme až na festivalu, ale většinou je to bez problému a spíš je to na takovou vlastní domluvu. Pak samozřejmě, když je to v církvi, tak je to nějaký teda proces třeba toho hledání, ale myslím si, že člověk to musí být někdy vytrvalý u některých lidí. I ten člověk, který jako neví a hledá, tak musí být vytrvalý a naším úkolem jako vedoucích je ho v tom podporovat, aby v tom vytrvalý byl. Vím, že já znám spoustu lidí, kteří třeba řekli, že nikdy nebudou vést tábor, že nikdy nebudou hlavní vedoucí na táboře. A pak je třeba Pán Bůh do toho sám pozval a oslovil v rámci jako modlitby. Takže i takový je proces, že někdy to sice trvá dlouho, ale i třeba Pán Bůh může do toho zasáhnout a přímo tomu člověku říct, tak a teď budeš dělat tohle. A člověk už si nevybere a nedovolí si říct ne, když je to takový příkaz ze zhora.
3: A jak se ti daří delegovat věci, které máš na starosti ty a o kterých víš, že bys udělala dobře lidem, kteří je třeba nikdy nedělali a neměli by to, nebudou to tedy logicky mít třeba nejlépe nebo nejrychleji hotové?
4: No, je to těžké, protože každý člověk si trošku jako myslí, že to udělá sám nejlépe, ale myslím si, že když to člověk dobře rozdělí, dobře si to i nějak poznačí v rámci nějakých třeba porad, když se bavíme teďka o nějakém větším vedení týmu, když si to poznačí, dobře to zapíše do nějakého zápisu a pak si to hlídá, a třeba se počase zeptá v tom termínu, jak to jako dopadlo toho člověka, tak si myslím, že to jako jde. Jenom je to prostě o nás, o těch vedoucích, kteří možná bychom to sice udělali nejlíp, tak jde jenom o to jim to dobře předat, dobře vysvětlit a třeba jim v tom trošku z začátku pomoct. A pak, když je člověk postupně tak popostrkává dál a dál, tak pak už si je i ten vedoucí jistý v tom, že ten druhý, komu jsem to předal, je na to dobrý.
3: Daří se ti udržovat zdravý rytmus takového odpočinku a služby?
4: Jakdy. Samozřejmě je to, hodně se to odvíjí od toho, v jakém je člověk zrovna časovém horizontu. Třeba když se blíží festival, tak všichni v týmu jedeme na plný výkon. A je to náročné. A na druhou stranu člověk, když už sám na sobě vidí, že má dost, tak opravdu se snažím já osobně vypnout, buď se jít projít, nebo si pustit nějaký seriál, u kterého člověk opravdu vypne tu hlavu. Nebo právě třeba já směřuji hodně ke chvalám, takže jdu mít takový společný čas s Pánem Bohem. Takže to si myslím, že je důležité. A je to ale těžké, hlavně když se teda blíží třeba festivaly nebo nějaké velké akce. Ale mám zkušenost s tím, že i když je to náročné, i když je člověk v zápřahu, tak že to pak je takové pěkné a Pán Bůh nás prostě v tomhle tom hlídá, i když jsme občas šílení.
3: Jak se vyrovnáváš s vlastním vyčerpáním jako vedoucí, buď už jako během toho festivalu, nebo nějaké akce, anebo těsně po ní? Jak pak s tím pracuješ?
4: V průběhu akcí je to náročné. Když jste v podstatě druhá nejdůležitější osoba, která něco koordinuje na festivalu, třeba na tom Vsetínském, nebo na Českobudějovickém, je to taky takové druhá, první v podstatě, tak je to těžké. Člověk úplně se nemůže někde zavřít na chvíli a být tam. A na druhou stranu ale pomůže třeba si s někým z toho týmu takhle jako popovídat, trošku si tak postěžovat, co se jako nepovedlo a co se povedlo a za co jsme vděční. A častokrát vnímám, že když jste v tom týmu, třeba na festivalu, tak to, kdo vás nejvíc podporuje, je ten samotný tým. že se takhle jako potkáme, třeba se jenom obejmeme a i tady tohle to stačí. Takže v tom průběhu festivalu je to těžké, ale tady tohle to mi pomáhá. Dokonce jsem jednou i využila náš modlitevní tým, kdy jsme se fakt zavřeli do jedné místnosti a půl hodiny jsme se tam modlili. Teda oni se modlili za mě, tak to bylo takové velmi mocné a příjemné. Pak jsem se cítila taková lehčí a ani netolik unavená. Je to fajn mít i někoho, kdo se za vás v průběhu festivalu modlí. Protože to dodává člověku sílu. A až je to nepochopitelné, protože v průběhu festivalu člověk skoro nenaspí to, co by měl naspat správně, tak mu chybí síly, ráno se budí, má napuchlé oči, je to fakt úplně síla, ale je to tak, že myslím si, že bez boží pomoci a bez božího vedení bychom to takhle jako nezvládli postavit festival. Samozřejmě po festivalu, když skončí festival, tak následuje spánek, odpočinek, vypnutý telefon, protože se vám třeba i zdá o tom, že vám někdo volá, přitom nevolá, až někdy do takových extrémů to jde a častokrát i se pak bavíme takhle jako v týmu, že někdo si fakt jako třeba sedne na zahradu a kouká jenom před sebe a relaxuje, protože má jako fakt opravdu dost. Takže je to různé. Pak jako je nejlepší odjet na dovolenou někde k moři a tam si pořádně odpočinout.
3: To je něco, na co se možná i těšíš po letošním festivalu. Z toho, co říkáš, je velmi důležité vytvářet takové dobré prostředí. I v tom týmu, i na tom festivalu. Jak to dělat? Jak vytvořit prostředí, kde se lidé cítí takový přijatí a oceňování?
4: Já si myslím, že je důležité umět přiznat takovou tu lidskou stránku. Vlastně i přiznat to, že jo, a já jsem se prostě cítila třeba vyčerpaně, na nic, zlomená. A takhle třeba i jako pro ty dobrovolníky je důležité tady tohle to jako umět říct, že i ten jejich vedoucí to třeba takhle prožívá a že jsou to normální běžné věci. A myslím si, že právě to je jedna z mála jako věcí, která k tady tomuhle pomáhá, že se takhle můžeme navzájem svěřovat. A samozřejmě pak i nějaké společné aktivity, kdy člověk jako takhle spolu dělá i mimo festival, nebo samozřejmě i na festivalu, třeba se samotnýma dobrovolníkama, tak tady tohle to může vést k takové té pohodové atmosféře. I to právě, když máme ty dobrovolnické programy, tak máme tam moderátory, kteří se toho nebojí se trošku naučit ty lidi odvázat. A právě si myslím, že i tady tohle to pomůže těm lidem trošku se tak jako uvolnit a říct si jako jo, fajn, je mi tady dobře.
3: Co když se stane, že tam těm lidem není dobře, že festivaly nebo jakékoliv vlastně církevní křesťanské akce často bývají takové exponované, emoce někdy vyletí, někdy se objeví nějaký konflikt i mezi dobrovolníky. Jak to dělat? Jak řešit konflikty mezi lidmi, kteří tu službu nebo tu práci dělají dobrovolně a nezávisí na tom jejich práce nebo jejich živobytí a můžou s tím kdykoliv skončit?
4: No, samozřejmě, tady se dostáváme zase do toho, že je to těžké a nepříjemné pro nás. A pro mě, když by se tohle stalo na festivalu, jakože se mi to zatím nestalo, ale třeba právě v církvi občas někdy nastanou takovéhle situace, nebo nastanou takové situace i třeba na dětském táboře letním, kdy tam máte tým mladých vedoucích a třeba někteří nefungují úplně dobře. Za mě je důležité tady tohle řešit bokem, ať to nevidí ti ostatní. To je asi jeden můj tip takhle. Řešit to samozřejmě i tak, že se snažit toho člověka pochopit, proč a co se děje, a proč se mu nechce třeba nějakou věc vykonávat. Samozřejmě jít do toho zase s takovou jako i modlitbou. A pak samozřejmě po tom nějakém pochopení a zjištění, co se vlastně jako děje, si myslím, že je docela důležité jako pak si teda to vyhodnotit tu situaci tak, jak to bude nejlepší jako pro nás, pokud prostě ten člověk řekne, že už nebude fungovat, že už ho to tady jako nebaví, tak za mě není úplně jako proč ho třeba na tom místě nechávat. Prostě mu řeknu fajn, tak můžeš jako jít, dělej si, nebo užívej si třeba festival, nebo když jsi na táboře, tak teda odejď domů. Pokud tě to jako nebaví, tak nechci, aby si tady prostě kazil atmosféru v tom celém týmu. Je to drsné a je to těžké to někdy udělat, ale myslím si, že to prostě je i ten náš úděl.
3: Díky moc, Bětko, že jsi tady byla dneska s námi a od mikrofonu se loučí Vojta.
4: A Bětka.

O tom, jak vést dobrovolníky, mluvila Alžběta Hanáková v 3D Talku. Premiéru si budete moci poslechnout v úterý v 8.30.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Blížíme se k 6. hodině, kdy na Rádiu 7 noční program vystřídá ten ranní, kde se slova ujme moderátor Pavel Kohl. Poslední minuty nočního vysílání vyplní ještě jedna píseň. No a od mikrofonu se s vámi loučí pro tuto chvíli Aneta Lofítková a přeju vám pokojné prožití nového dne.

šestou hodinou raní otevíráme vysílání Rádia 7. Snad u vás na návštěvě nebyl jeden z ledových mužů, nositelů jména Bonifác, přeji pokojný sváteční den a všem, kteří ladíte Rádio 7, přeji dobrý poslech. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

Míťo Bodnár nám otevřel ranní vysílání ve čtvrtek 14. května. A jaké pořady jsou nachystané pro ty následující hodiny? S novým dnem je tu tichý čas, který přinese modlitbu a biblický text. Poslouchejte ve čtvrt na sedm. S Karlem Řežábkem se v 6.45 budeme zamýšlet o nejlepší otázce života. Tématu misie a pronásledování se dotkne dnešní magazín od 7. hodiny. Za kulturou se v ranním telefonátu vydáme do Frýdku Místku o 7:30. Další dvě kapitoly Jeremiášova proroctví povzbuzují, že slova proroků můžou pro všechny být božím světlem. Jestli někdo věřil prorokům, pak to byl Ježíš. Naleďte si další část Bible Guideu po 8. hodině. Od letnic je Duch Svatý nepřetržitě z církví. Na tuto skutečnost klade důraz kazatel Jaroslav Pokorný ve své další úvaze zpracované pro pořad Nejen chlebem. Ve vysílání dostane prostor v 8.30. Digitální závislost je nebezpečím, které mnoho lidí trápí. Zvlášť generace rodičů se obává, aby nezničila život jejich ratolestem. Co ale v digitální závislosti vlastně jde? A ohrožuje životy jen mladé generace? Naleďte si glosu Petra Rause o 9:30. Rodinné centrum je místem mezigeneračního sdílení. Je prostorem, kde se přirozeně potkává svět dětí, rodičů i prarodičů. Právě propojování generací a hledání skrytého potenciálu v každém z nás je celoživotní vášní Lenky Poskočilové, vedoucí koordinátorky Olomouckého centra Provázek. Jaké to je provázet lidi na jejich cestě k jejich vlastnímu uplatnění a pomáhat jim najít pevné místo ve společnosti, se dovíte v 10 hodin v pořadu Rozmarína, kde si bude s Lenkou Poskočilovou povídat moderátorka Lída Pohanková. Parta dětí, která spolu drží, roste a učí se. Právě v tom spočívá síla družinového systému. Proč je tak účinný, jak ho v oddíle vytvořit a co všechno může dětem přinést? V pořadu Štafeta o tom s Pepou Kosteleckým mluví skaut Každým coulem, dlouholetý vedoucí odboru duchovní výchovy Junáka Eda Zajíc v 11.15. Ve čtení na pokračování z knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení se dostáváme k poslednímu dílu. Manželé Sedláčkovi sloužili Bohu a pomáhali lidem v Československu a také po útěku ze země. Obětavě jezdili do různých zemí mezi uprchlíky, kde viděli hodně beznaděje a nářku, ale také byli svědky mnoha zázraků v lidských životech. Bůh naplnil zaslíbení, které jim dávno dopředu posílal. Závěrečnou část otevíráme ve 12 hodin 15 minut. Řekla jsem si, strčte si to do šuplíku. Takhle zareagovala Eva Milmuková Sašecí, když ji nechtěli povolit další studium, pokud nepodepíše vstup do komunistické strany. Rozhovor Kateřiny Hodecové s touto evangelickou farářkou a historičkou se vrátíme v relaci Řeka života po 13. hodině. Tolik výhled na ty následující hodiny. Teď je tu Brandon Lake, píseň I Have Found. Našel jsem.

0: překročíme tuhle řeku.
1: Vstupujeme do tichého času a já otevírám Lukášovo evangelium 6. kapitolu od 46. verše. Proč mě oslovujete, pane, pane, a nečiníte, co říkám? Každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je, ukáže vám, komu je podobný. Je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal do hloubky a položil základy na skále. Nastala povodeň a ten dům se přivalila voda, ale nemohla jim otřást, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel a nečinil tak, je podoben člověku, který postavil dům na zemi bez základů. Když se na něj přivalila řeka, ihned se zřítil a zhroucení toho domu bylo veliké. Někdy do našeho života přicházejí nejrůznější krize, povodně, bouře, něco, co námi otřásá, co otřásá našimi hodnotami, našimi základy, našimi pevnými body. A málo který může obstát. Ježíš říká, že on je ten dobrý základ, ta skála, na které můžeme stát, o kterou se můžeme opřít, která nám dá tu stabilitu i v těch těžkých, bouřlivých dobách. A tak hledejme u něj naději, hledejme u něj tu jistotu, sílu. Spolehejme na Boží slovo, které je pevné. Když Bůh něco řekne, tak to také splní. A tak vykročme s touto nadějí, s tímto povzbuzením do dnešního dne. Ježíši, děkuji za to, že ty jsi ta skála, na kterou můžeme stavět, na které můžeme být ukotveni a i v těch bouřlivých dobách stát pevně, i když kolem nás zuří bouře, i když se zvedejí vody, u tebe můžeme být v bezpečí, protože ty jsi ten dárce života, ty jsi ten, který vládne. A i když to v tu chvíli nemusí být příjemné, i když to nemusí být lehké, ty jsi s námi a provázíš nás. A tak prosím za každého, kdo poslouchá, ať vnímá dnes tu stabilitu, pokoj, jistotu od tebe, ať se může postavit na tu skálu, ať může tak být ukotven a vnímat, že ty jsi s ním. Amen.

0: Bůh je věrný
1: a
0: milostivý.
1: O
0: jeho milosti teď další píseň.

taky na zemi. Jako v nebi, tak i na zemi.

0: Známou modlitbu páně přinesla skupina Gedeon. Pokračuje Jan Knížek, který spatřuje zástupy.
1: Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdný, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzdraví.

a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli.

Bůh poslal svého syna na zem, abychom my mohli žít. Pokračuje skupina Nad čarou.

Za chviličku budeme přemýšlet o nejlepší otázce života. S Karlem Řežábkem otevřeme téma sexuální čistoty. Teď ještě Jana Zibalová.

Na úvod přečtu takový další oddíl, je to z knihy Přísloví 7. kapitoly, verš 4 až 27. Moudrosti řekni, jsi moje sestra. Rozumnost nazvi svou příbuznou, aby tě střežila před cizí ženou, před cizinkou, která lichotí svými řečmi. Jednou jsem vyhlížel mříží z okna svého domu a díval jsem se na prostoduché. Pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum. Přecházel ulicí kolem jejího nároží, vykročil směrem k jejímu domu na sklonku dne za soumraku pod záštitou temnoty noční. A hle, žena mu jde vstříc v nevěstčím úboru se záludným srdcem. Je hlasná, dotěrná, její nohy nemají doma stání. Hned je na ulici, hned na náměstí, na každém nároží uklady strojí. Uchopí jej, políbí ho. S nestoudnou tváří mu řekne, vystojila jsem pokojné obětní hody, vyplnila jsem dnes svoje sliby, proto jsem ti vyšla vstříc a za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla. Prostřela jsem na své lehátko přehozy, pestrá egyptská prostěradla, navonila jsem své lůžko mirhou, aloe a skořicí. Pojď, opájejme se laskáním až do jitra. Potěšme se milováním, muž není doma. Odešel na dalekou cestu, váček s penězi vzal sebou, vrátí se domů až v den úplníku. Naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty ho svedla. Hned šel za ní jako vůl na porážku, jako pošetilec v foutech potrestání, než muší prozet na játra. Spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život. Nyní tedy, synové, slyšte mě. Věnujte pozornost výrokům mých úst. Ať tvé srdce nesejde na její cesty. Na její pěšiny se nedej zavést. Mnohé už sklála, přivedla k pádu. Všichni i ti nejzdatnější byli od ní zavražděni. Její dům, toť cesty do podsvětí, vedoucí do komor smrti. My mluvíme o nejlepší otázce. Říkali jsme, že pokud hledáme nejlepší odpověď na palčivé problémy života, nestačí ptát se, jestli se něco smí nebo nesmí, jestli je to zakázáno nebo dovoleno, jestli by to Bohu vadilo nebo nevadilo, jestli by ještě třeba nad tím přimouřil oko. Pokud se totiž ptáme takto, tak ať už v Biblii, skrze modlitbu nebo s pomocí přátel, dojdeme k nějaké odpovědi. Ale to, co se dozvíme, nemusí být to nejlepší, protože jsme nepoložili tu nejlepší otázku. Nejlepší otázka totiž zní, je to, co chci udělat moudré. Takže dneska se podíváme na oblast, ve které si neseme důsledky hlouběji, déle a více než v jakékoliv jiné oblasti nemoudrých rozhodnutí. Ať už se to týká zdraví, zaměstnání nebo peněz, řada těch věcí jde nějak napravit nebo zmírnit nebo odstranit. Ovšem, tahle oblast naší čistoty, čistoty v sexuální oblasti, je něco, co i z toho textu, který jsme četli, se zdá velmi, velmi důležité. Hned na úvod tohoto tématu stojí za to přečíst z listu 1. Tesalonickým 4, 3 až 5. Boží vůle je toto, vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a v úctě. Nikoli v žádostivé vášně jako pohané, kteří neznají Boha. To slovo smilstvo, které tu použito, vyhýbejte se smilstvu, tak v řečtině se řekne pornéja. To neznamená pouze pohlavní styk, ale označuje nemravnost. Sexuální, nemorální jednání jakéhokoliv druhu, často ve významu prostituce. A v tom starozákonním slova smyslu to smilnit znamenalo žít s někým mimo smlouvu. My žijeme v době, která je silně přesexualizovaná a můžeme říct, že dnešní společnost je až skoro jakoby posedlá sexem. Najdeme ho skoro v každé reklamě, v každém filmu. Musí být alespoň jedna postelová scéna a časopisy pro náctileté jsou tak otevřené, že rodiče kolikrát jenom nevěřícně kroutí hlavou. Myslím, že to souvisí s tím, že postmoderní člověk touží po požitcích a sex je jedním z těch požitků, po kterém touží. Taková první myšlenka, se kterou se dneska setkáváme, je, že bez sexu nelze vydržet. Člověk se přece musí nějak vybít. V té dnešní době je skutečně zřetelný sklon ke zmírňování těch standardů svatosti s omluvou, že už přece dneska máme jinou dobu, že dneska se žije jinak, to nebezpečí otěhotnění se dá efektivně zmenšovat a vůbec přece Bůh s tím určitě už takový problém nemá. A zdůvodňuje se to právě tím, přece bez sexu to nejde. Bez sexu se nedá vydržet. A takže ta dnešní doba třeba považuje za normální sebeukájení.
To je celkem logické, protože pokud člověk přijme názor, že sexuální touha je totéž jako hlad, tak potom si člověk vůbec neklade otázku, jestli tím sebeukájením náhodou ten sexuální pud nezneužívá. Protože mu jde jenom o to tenhle pud nějak ukojit. No a pokud zrovna nemá partnera, s nímž by si tu svoji nahromaděnou sexuální energii vybil, anebo pokud ho ten jeho partner sexuálně neuspokojuje, tak nezbývá, než si nějak pomoct sám. Ať už masturbací, anebo třeba sexem za úplatu. Další taková oblast je pornografie. Je to jiná forma sebeukájení, mnohdy propojená zase s dalšími formami. To slovo pornografie pochází z řeckého slova pornografos a jde, jak je z toho patrné, o složeninu dvou slov, toho slova pornéja, smilstvo, nemravnost, o kterém už jsme mluvili, a grafein, psát. Podle definice je pornografie jakýkoliv materiál, obrázek, film, tištěná věc nebo zařízení, které mají co dočinění se sexuální pozicí nebo skutkem veřejně považovaným na veřejnosti za neslušný. Takže psané grafické nebo slovní sdělení o erotickém subjektu s cílem navodit sexuální vzrušení. Podlehnutí pornografii neznamená, jak bychom si mohli myslet, pouze prohlížení si fotek nebo videozáznamu se souložícími páry. Mít problém s pornografií znamená hledání a podléhání jakýmkoliv jiným sexuálním stimulům, mimo stimul, kterým je mi můj partner. Nebo jinak, je to sexuální vzrušování se jinými objekty, než je partner. Tady myslím, že je vhodné podotknout, že ženy sexualitu prožívají jinak než muži a také reagují na jiné podněty než muži. Takže zatímco pro ženu jsou důležitá slova, něžné doteky, vůně a především emocionálně silný vztah, pro muže je nejdůležitějším sexuálním smyslem zrak a hned po něm sluch. Z toho důvodu je muž výrazně lépe oslovitelný obrazovou pornografií, což potvrzuje i naprostá většina té pornografické produkce. Ženy zase ale velice snadno podlehnou romanticky laděným příběhům, které pro ně mohou mít podobný účinek jako pornografická fotografie pro muže. Samozřejmě záleží na tom, s jakým motivem to člověk čte, protože za pornografickou literaturu by svým způsobem mohla být považována i jedna kniha Bible, Píseň písní. Ale záleží na tom, jestli to člověk čte proto, aby jej to vzrušovalo, aby tím živil to převrácené v sobě, anebo aby ho to inspirovalo směrem k jeho partnerovi. Problém pornografie je, že druhého jenom používá. Že rozbíjí to, co je krásné. Že ta vystavovaná nahota vnucuje představu, že sex je nejhlavnější věc v životě. Navíc dává úplně iluzorní představy o kráse. Přitom život je jiný než ty vybrané krásky nebo krasavci z časopisu nebo z filmu. Ta pravá láska je umění stárnout vervou, jak se říká. A navíc ale pornografie také rozptiluje a zabíjí duchovnost, spiritualitu. Co myslíte, poté, co byste listovali v pornografických časopisech nebo brouzdali po stránkách tohoto druhu na internetu, jak by se vám potom chtělo modlit a číst Bibli? Být s Bohem. Touha po těch duchovních věcech se totiž při takovémto stylu života vyprázdňuje. Jak řekla v jedné své knize Katka Lachmanová, pokud se člověk celý den chová jako chobné prase, pak se na závěr tohoto dne modlitba moc dařit nebude. No ale teďka už k té naší otázce. Je to moudré? Je sebeukájení nebo pornografie? Je věnování se těmto věcem? Je to moudré? Bible říká, že hřích je minutí se cíle. A minutí se cíle ohledně těchto věcí, ohledně pornografie nebo sebeukájení, tak to minutí se cíle je v tom, že představuje sex bez lásky. Že to sice je určité vybíjení té sexuální energie, ale je to opuštění toho původního božího záměru a degradování lidství na úroveň zvířete. Kdo si řekl, svět se naplnil samotou. Děti se naučili všechno, co se lze dozvědět o sexu, ale zapomněli všechno, co lze vědět o lásce. A nikdo neměl odvahu jim říct, že je v tom rozdíl. A právě, když přemýšlím o sobě, o svém těle, jako o daru,
tak najednou ta slova, která jsem četl na začátku, z 1. Tesalonickým 4, 3 až 5, Boží vůle je toto vaše posvěcení, vyhýbejte se smilstvu, každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášně jako pohané, kteří neznají Boha, najednou ta slova získávají nový obsah. Najednou si uvědomím, že ten zápas o moje spasení, o moji čistotu se předně odehrává v mojí mysli. A proto je zapotřebí uchovat ji čistou. A v tom všem se hrávají oči, zvlášť u nás mužů, důležitou roli, protože dodávají naší mysli potravu. A my čteme třeba o Jobovi, že on udělal smlouvu se svýma očima, aby nehleděl na dívku žádostivým pohledem. A proto je tak důležité kontrolovat ty sexuální podněty, které přicházejí z našeho okolí, a rozmyslet si, kterým z nich dáme prostor. A jakmile začnu přemýšlet tímto způsobem, ne jenom jestli se to smí nebo nesmí, jestli to dělá každý, anebo je to něco obzvlášť zavržení hodného, ale jestli je to moudré, tak já myslím, že zrovna ohledně těchto dvou věcí, pornografie a sebeukájení, bude ta odpověď úplně jasná.

přemýšlet o čistotě, o naší mysli, o tom, co si pouštíme do našich životů. Budeme s Karlem Řežábkem ještě zítra v 6.45. Po 7. hodině je tu magazín.

0: Po 7. hodině vyrazíme s rádiem 7 za pronásledovanou církví a také na misi. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a začíná magazín. Magazín Dnes, kromě pozvání na misijní konferenci, dá nahlédnout i do světa pronásledované církve. Díky, že jste s námi, vítejte u poslechu. Církev, která se chce skrývat a církev, která se musí skrývat. Zní to podobně, ale rozdíl je zásadní. Právě o neviditelné církvi bude řeč v rámci dalšího ročníku misijní konference Za horizonty v Brně, kterou pořádá nadační fond Nehemia. Proč právě téma misie? Ptali jsme se Davida Simona, vedoucího sdružení Misie CZ, který se do programu konference také zapojí.
1: Je to trošku provokativní název, když v Česku naše církev je legální, nemáme tu pronásledování, ale otázka, do jaké míry jsme viditelní, do jaké míry nás třeba lidi okolo vidí, ať už nevěřící tady v Česku, nebo do jaké míry se zapojíme aktivně do projektů zahraničí. A náš právě ten hlavní mluvčí, Eugene Bach, to je pseudonym čínského pracovníka čínské podzemní církve, tak bude právě mluvit hodně o zkušenostech v Číně a o tom, jak ta samotná čínská církev, i když je jakoby neviditelná, tak je velmi viditelná v tom duchovním slova smyslu. Oni se opravdu velmi aktivně modlí, evangelizují, vysílají dokonce misionáře do zahraničí v rámci hnutí Back to Jerusalem, tak proto jsme zvolili tento název.
2: Zabývat se takovými tématy a mluvit o nich není vůbec jednoduché. Tak jaké ještě řečníky jste pozvali, aby dali více nahlédnout do světa misie?
1: Ještě když se řekne neviditelná církev, tak se hodně lidem určitě vybaví muslimský svět. A proto ten druhý řečník, který přijede z Anglie, Mike Jones, je misijní pracovník, který dlouhodobě působil v Turecku a je vedoucí jedné z organizací, se kterou spolupracujeme a se kterou také vysíláme Češi do zahraničí. A on vlastně bude mluvit zase z toho úhlu pohledu, jak to vypadá v tom muslimském světě a čím nás třeba ta jejich takzvaně neviditelná církev může inspirovat. Ten cíl konference, pojďme pozbudit českou církev, aby vysílala misionáře, aby se modlila, aby jsme nezůstávali tak nějak v pozadí, ale opravdu byli vidět.
2: A na které země budou řečníci klást důraz především?
1: Ta konference je otevřená pro široké spektrum lidí, tak věřím, že si tam každý najde to svoje. Jak už jsem řekl, ten Eugene Bach má nejvíc zkušeností s Čínou, Mike Jones s Tureckem, ale jedním z řečníků byl Leoš Čásek, který má zkušenosti s více zeměmi. Takže určitě se tam zazní pozvání do zapojení se, ať už aktivní vyjítí nebo nějaká podpora do různých zemí Asie, Afriky, Evropy.
2: Tak možná teď poslouchá někdo, kdo se touží vydat na misijní cestu. Tak myslíte, že ta konference je může i něčím vybavit?
1: 100% minimálně povzbudit, motivovat. Vždycky taková konference je dobrá i jako určitá forma networkingu, s někým se tam prostě seznámit, zapříst rozhovor, prohloubit třeba tvoje znalosti v určitých regionech, ale hlavně ten osobní kontakt s lidmi, proto tam máme dost času i během těch přestávek popovídat si, ať už s některým z nás Nehemie, nebo tam budou i další hosté. No, takže určitě myslím, že jestli někdo uvažuje, a nebo i jestli někdo neuvažuje, jestli někdo ví, že jeho místo je Česká republika, tak je to úplně v pořádku a my vítáme takové lidi, protože je to může pozbudit jednoduše, rozšířit obzory a můžou se zapojit do té misijní práce v zahraničí, třeba skrz modlitbu nebo nějakou finanční podporu.
2: Mohl byste říct ještě něco konkrétněji, kdy se bude konference konat, kde a podobně?
1: Určitě můžu. Bude se konat pátek, sobota a neděle. 15.16.17, 15. v pátek začínáme ve 4 hodiny. V sobotu vlastně to bude celý den a jde přijet na libovolnou část konference nebo na celou. A v neděli už jenom ten hlavní mluvčí, ten Eugene, bude kázat v AC Životského Brno.
2: Davide, jak je možné se zapojit do podpory misie? Případně podle čeho vybírat, kam přispět a co nebo koho podpořit?
1: Určitě bych začal modlitbou, prostě modlit se za to, ať vás Bůh vede a mít oči otevřené, protože těch potřeb je hromada a opravdu člověk, když investuje, potřebuje strategicky, tak bych měl oči otevřené. Já bych doporučil určitě podpořit nějakého českého misionáře, protože opravdu někteří vycházejí, konkrétně teď jedna sestra se chystá do Pakistánu a schání v současné době podporu, protože chce v létě vyjet a pravidelné dárce. A nebo nejlépe paralelně s tím, my to děláme. A taky s manželkou třeba podporovat nějakého místního pracovníka. V současné době hledáme v Nehemi dárce pro evangelisty v Etiopii. Scháníme teď prostředky na 5 pracovníků, aby jsme nemuseli jakoby propustit, protože odpadl jeden takový velký dárce. No, takže dá se podpořit i český misionář, dá se podpořit místní misionář, dá se podpořit nějaký rozvojový projekt. Často právě někteří naši misionáři, například v Kurdistánu, v severním Iráku, tak právě vedou takové projekty humanitární a rozvojové. Takže určitě bych to doporučil taky.
0: Ukazuje vedoucí sdružení Misie CZ David Simon, jak je možné zapojit se do podpory misijní práce. Pokud vás toto téma zajímá, můžete se vypravit do Brněnského sboru Apoštolské církve, kde se o tomto víkendu koná misijní konference Za horizonty, tentokrát s podtitulem Neviditelná církev. Webové stránky nehemia.cz případně prozradí více.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledované církvi ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Etiopie. Křesťané napadení při stavbě kostela. 7. dubna 2026 byla skupina křesťanů zraněna při stavbě kostela v západní Etiopii poblíž hranice s Súdánem. Dav muslimských extremistů ozbrojených mačetami zaútočil na křesťanské muže ve snaze zastavit stavbu kostela. Křesťané byli varováni, aby v této oblasti nestavěli, ale pokračovali v tom, protože křesťané v této oblasti nemají místo, kde by se mohli scházet. Ačkoliv byli muži při útoku zraněni, stavba kostela pokračovala. Prosím, modlete se za uzdravení jejich fyzických zranění, za odvahu pokračovat ve svědectví o Kristu a za to, aby Bůh změkčil srdce pro následovatelů, požádal pracovník Hlasu mučedníků. Evangelium bylo do Etiopie poprvé přineseno v 1. století, ale mnoho etiopských křesťanů dodnes čelí pronásledování. Politické nepokoje a vzestup vahábismu, extrémního proudu islámu, mezi příslušníky kmene Oromo na jihu Etiopie vedly k vlně útoků na křesťany v celém regionu. Ve východní Etiopii žije jedna z nejpočetnějších somálských populací na světě a křesťané jsou zde pronásledováni jak od svých rodin, tak od příslušníků svých komunit. V severní Etiopii pronásledují militanti z řad etiopské ortodoxní církve křesťany z jiných denominací. Křesťany pronásleduje také několik většinově muslimských kmenových skupin po celé Etiopii. Etiopské zákony zaručují svobodu vyznání a vláda se obecně snaží chránit práva křesťanů. Nedávné politické nepokoje však vytvořily příležitosti k rozsáhlým útokům na křesťany a kostely v celé zemi. Přesto mnoho církví v Etiopii nadále zakládá nové sbory a vysílá misionáře do obtížných oblastí. V listopadu 2020 vypukla v regionu Tigraj na severu Etiopie občanská válka, která způsobila nesmírné utrpení a výrazně ovlivnila církve a pastory. Křesťané tvoří 59% obyvatel Etiopie. Vliv islámu roste a muslimové nyní tvoří téměř 40% obyvatelstva. Křesťané na jihu a východě země čelí pronásledování. Jedná se zejména o křesťany muslimského původu, kteří následují Krista. Na severu země jsou někteří věřící křesťané pronásledování militanty z řady etiopské pravoslavné církve. Tyto ozbrojené povstalecké skupiny útočí na křesťany jiných denominací a ničí jejich kostely. Srí Lanka. Rodina křesťanské vedoucí byla zbyta a uvězněna kvůli modlitebnímu setkání. 5 křesťanů v převážně buddhistické oblasti Srí Lanky bylo zbyto a uvězněno poté, co proti ním vznesená falešná obvinění vyústila v útok rozzuřeného davu. Oshana a její rodina pořádali v listopadu 2025 modlitební shromáždění ve svém domě, když dorazil rozzuřený dav s tvrzením, že církev má v úmyslu zablokovat místní silnici. Když se Oshaniny dospělí synové pokusili problém vyřešit, byli přemoženi a zbyti a několik dalších členů církve bylo zraněno. Oshana, její synové, dcera a další evangelista z jejich církve byli zatčeni a uvězněni. Ačkoliv soudce, který jim udělil kauci, řekl, že se mohou i nadále scházet ve svém domě, 5 křesťanů stále čelí obviněním, která budou projednána u soudu 15. června 2026. Prosí o modlitby za příznivý výsledek u soudu i za přízeň vesničanů, kteří přiznali, že byli podvedeni a zmanipulováni k účasti v davu buddhistickým vedoucími, kteří šíří falešná tvrzení. Ostrovní stát Srí Lanka, ležící u východního pobřeží Indie, se nikdy úplně nevzpamatoval z občanské války mezi buddhistickými a hinduistickými frakcemi, která skončila před více než 10 lety. Vláda vynaložila značné úsilí na přisídlení osob, které byly vysídleny během konfliktu mezi většinovým buddhistickým sinhálským obyvatelstvem a hinduistickými tamilskými separatisty. V zemi působí silné církve i mimocírkevní organizace, které poskytují biblické vyučování, teologické vzdělání a misijní výcvik. Církve na Srí Lance aktivně vysílají misionáře do dalších zemí Jižní Asie. Spolehlivé statistiky nejsou k dispozici, ale zhruba 70% obyvatel Srí Lanky jsou buddhisté, 10% hinduisté, 10% muslimové a 10% křesťané. Sever země je většinově hinduistický a jih většinově buddhistický. Křesťané jsou v obou oblastech pronásledovanou menšinou. Pronásledovateli jsou především buddhisté v čele s buddhistickými mnichy. Ti otevřeně burcují komunity proti křesťanům, kteří mezi nimi žijí. Hinduisté se také staví proti evangelizaci a konverzi ke křesťanství. Křesťané se na Srí Lance mohou otevřeně shromažďovat a konat bohoslužby, ale vláda nyní vyvíjí tlak na všechny církve, aby se oficiálně zaregistrovaly. Místní úřady se někdy podílejí na útocích na pastory a církve. Navzdory hrozbám a útokům se srílanské církve intenzivně věnují zakládání dalších sborů a vysílání misionářů. Írán. Rodina rozdělená kvůli pronásledování. Podle naší partnerské organizace Middle East Concern prosí Mehdi Rahimi, který konvertoval ke křesťanství, o modlitby, protože se nemůže vrátit do Íránu, aby byl se svou ženou a dospívajícím synem. Hrozí mu vysoký trest odnětí svobody poté, co byla při razii v jeho domě v listopadu 2024 nalezena skrýž s biblemi. Mehdi byl v době razie v zahraničí. On a další sestra ze sboru Kia Nurinia byli v dubnu 2025 souzeni v nepřítomnosti a odsouzeni podle článku 500 trestního zákoníku za takzvanou propagandistickou činnost v rámci odchylných křesťansko-sionistických přesvědčení, která jsou v rozporu se společenským uspořádáním Íránské islámské republiky. Každý z nich byl odsouzen k 10 letům vězení a dalším 2 letům za pašování zakázaného zboží podle článku 22 a 24. Mezi doplňkové tresty patřilo 15 let zbavení občanských práv a pokuty ve výši více než $1,000 pro každého. Bylo jim také nařízeno zaplatit soudu 10x hodnoty Biblií nalezených v jejich držení. Mehdi zůstává mimo zemi v nejisté situaci bez právního statusu. Píše, moc mi chybí moje rodina. Prosím, modlete se za nás. Mehdiho manželka trpí cukrovkou. Jeho syn je student, ale také pracuje na částečný úvazek, aby přispěl na potřeby rodiny. Otče, prosíme tě za křesťany v Etiopii. Děkujeme za jejich odvahu a odhodlání postavit kostel, aby měli místo, kde se mohou scházet k modlitbám, bohoslužbám a čtení Božího slova. Modlíme se, aby jejich fyzická zranění byla rychle a dobře uzdravená. Dodej jim odvahu pokračovat ve sdílení o Kristu. Nech jsou srdce pronásledovatelů obměkčena a obrácena k tobě. Děkujeme za Ošanu, její rodinu a všechny věřící, kteří šíří evangelium v oblasti Srí Lanky. Vydáváme ti celé soudní řízení. Dej moudrost těm, kteří činí závažná rozhodnutí. Prosíme také za vesničany, kteří přiznávají své chyby. Dotýkej se i nadále jejich srdcí, aby byli čestní a otevření k slyšení pravdy. Prosíme za Mehdiho rodinu. Dávej jim pokoj a naději v tomto těžkém období, kdy jim chybí manžel a otec. Prosíme, abys zabezpečil tuto rodinu všemi hmotnými i duchovními potřebami. Ať se tato situace může vyřešit tak, aby se Mehdi mohl opět shledat se svou rodinou. Amen.
0: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníků.cz. Magazín se uzavírá. Zítra v tomto čase se na vás těší náš pražský spolupracovník Vilém Šedivý. Naslyšenou. Be gracious unto me, O God, according to your mercy, according

Prosba za čisté srdce, obnovení ducha, zněla z žalmu 51. v podání Arona Šusta. Pokračuje Iveta Janecká-Kuželová a o půl vyrazíme do Frýdku Místku.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Po roční pauze se do Frýdku-Místku vrací festival Boží město. Na jeho organizaci se podílí několik místních křesťanských církví. Mezi pořadatele patří také Mirek Přikryl, dnešní telefonický host. Mirku, vítejte, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Stejně jako minulý ročník, i ten letošní nese motto spojení láskou. V čem je a kde podle vás dnes nejvíce potřeba nacházet vzájemné propojení?
4: Tak to motto spojení láskou nebo spojení lávkou vlastně vzniklo na základě takového specifického postavení našeho města Frýdek-Místek, které je vlastně složené ze dvou historických měst, jak Svítku a Zmístku, a je propojené vlastně lávkou nebo lávkami a mosty přes řeku Ostravici. A nám, když jsme hledali nějaké motto, tak právě se nám zdálo, že tohle by mohlo vystihovat to naše místo i zároveň to, o co nám jde, aby ten náš festival propojoval. To je jednak křesťanské církve, které tady v tom městě působí, a jednak i celé město, protože někdy vlastně i ta historie působí to, že jedni jsou z Frýdku, druzí z Místku a trošku jako by to bylo konkurenční prostředí někdy. A naším cílem je vlastně to město tak pěkně propojovat a vlastně zažít něco pěkného společného. Proto se snažíme ten festival i pořádat, aby tam docházelo k propojení mezi církvemi, mezi obyvateli a také mezi křesťany a lidmi nevěřícími. Proto se snažíme ten program dělat otevřený a pokud možná na veřejných místech.
3: A chce takhle propojovat i Boží město. Co vlastně to Boží město znamená?
4: Boží město je název, který vznikl při prvním ročníku tohoto festivalu, který děláme jednou za dva roky. A právě tím možná chtěl vystihnout to, že je to místo, kde také Bůh přebývá mezi námi. A to byl ten název, který vlastně vznikl. A s tím potom souvisí i to propojení, jak jsem říkal.
3: Na přípravě festivalu se podílí lidé z různých církví, takže i samotná organizace je víceméně o propojení. Co vás tahle spolupráce, co pro vás znamená? Jaké to je?
4: Je to zajímavé v tom, že skutečně se potkáváme napříč církvemi už delší dobu právě na přípravě toho festivalu. Poznáváme vlastně lidi z ostatních církví už při té přípravě. A díky tomu skutečně mezi náma se vybudují i dobré vztahy, přátelské. A skutečně potom o sobě více víme a dokážeme spolu více spolupracovat. Zapojeno je vlastně 6 církví do toho projektu, a takže je to skutečně pestré. A působí to vlastně už právě i to propojení, že se takhle setkáváme, připravujeme a potom i na samotné dny toho festivalu, samotný termín toho festivalu se zase potkají lidé další, kromě toho přípravného týmu, a také vlastně se potkávají a spolupracují, takže je to pro nás taková velká příležitost se poznat.
3: O tom propojení různých lidí, skupin, co přinese, na koho se mohou účastníci těšit, na co, jaký program chystáte?
4: Tak máme jednak hudební program. Ten hudební program letos máme pozvané například dětskou kapelu Brouci, která vlastně má, kapela je sestavená z dospělých, se zkušených profesionálních muzikantů, a k tomu je skupina dětí, které vlastně zpívají, je to velice energická a mají super autorské písně. Nebo třeba můžu jmenovat slovenskou zpěvačku Janu Zubajovou, dříve známou třeba z kapely Heartbeat nebo z projektu Godzone Tour, kde zpívala, a dneska ona hraje vlastní písně, nebo vždycky hrávala vlastní písně, ale teď hraje s vlastní kapelou a přijede s takovou novou tvorbou svojí současnou. Patří mezi jedny z nejposlouchanějších jako křesťanských umělců na Slovensku a i u nás celkem známá. No a potom třeba kapela Adonai, chválová, nebo Chapela, doprovodná kapela charismatické konference v Brně a další.
3: V čem je ten letošní ročník jiný od toho předchozího?
4: Loni jsme měli festival, nebo předloni, tak protože to mám jedno ze dva roky, jsme měli festival v jednom dní, byla to pouze sobota. Pro ten letošní ročník jsme se rozhodli, že program rozložíme do dvou dnů. Jednak bude v pátek a jednak v sobotu. A tím chceme trošku jako rozšířit ještě ten festival, takže tím jsme ho trochu rozšířili.
3: Předpokládám, že festival nebude jen o hudbě. A co ještě dalšího, krom těch představení, můžou účastníci zakusit?
4: Kromě hudebních vystoupení zažijí také například divadlo. Máme pozvaného Víťu Marčíka s jeho pohádkou Bajaja, která je velice taky zajímavá a taky majstrštyk jeho. Máme tam programy také pro děti, bude tam taková dětská nebo hra rodina pro rodiny s dětmi, kdy bude asi 7 stanovišť, na kterých budou děti moci vyplňovat různé úkoly a budou mít nějaký cíl, který vlastně budou mít dosáhnout. Nebo bude třeba už ten páteční večer, bude začínat přednáškou Pavla Rause na téma emoce v blízkém vztahu a tím budeme vlastně začínat i takovou přednáškou částí, budou tam i společné modlitby, bude tam i takový Davidův stánek, kde budou se střídat chválové skupiny z místních církví.
3: S jakým očekáváním vstupujete do toho letošního ročníku? Co byste si přál, aby Boží město lidem přineslo a předalo?
4: Tak přáli bychom si, aby to byla taková slavnost nás křesťanů tady ve městě, kdy si možná i lidé, kteří nepatří do žádné církvi, všimnou, že jsou tu křesťané, kteří dokáží spolupracovat, že dokáží přinést něco zajímavého, že to, co tvoří, dokáže oslovit i třeba lidi mimo církev. To je takovým asi hlavním motivem a je to, jak říkám, taková slavnost i nás křesťanů, kdy i my prožíváme tu jednotu a ten čas společný.
3: Možná pojďme konkrétně. Kdy, kde, kam se mají zájemci dostavit?
4: Ano. Takže festival začíná v pátek 15. května. Začíná v 18 hodin v Lidovém domě v Místku, kde vlastně budeme zahajovat krátkou modlitbu a poté bude následovat přednáška Pavla Rause Emoce v blízkém vztahu. A poté přednášce a krátké přestávce naváže večer chvál vedený chapelou, kterým vlastně ten páteční večer zakončíme. V sobotu potom budeme začínat ve 13 hodin, kdy vlastně začne ten Davidův stánek fungovat. Začnou tam se střídat ty chvalové skupiny z místních církví. Od 14 hodin potom bude divadlo Víti Marčíka, pohádka Bajaja. A potom od 16 hodin koncert dětské kapely Brouci. Od 18 hodin koncert slovenské zpěvačky Jany Zubojové s kapelou. Ve 20 hodin se potom sejdeme na hlavním pódiu všichni, se sejdou teda všichni pastoři a kněží svítku Místku a bude následovat taková modlitba za město. Měl by mezi nás přijít i pan primátor, kterému bychom chtěli taky požehnat a on bude mít nějaké krátké slovo a potom naváže chválí se skupinou Adonai. Průběžně mezi tím bude probíhat prezentace zapojených spolupracujících církví a společenství v takových stáncích a rodinná hra, o které jsem se zmiňoval, a také poběží ty chvály v Davidově stánku.
3: Ještě trošku odskočme od festivalu Boží město. Léta jste stál za festivalem Svatý Jan Session, který na sebe bral v průběhu let různé podoby. Co chystáte pro ten letošní rok?
4: Ano, tak festival proběhne i v letošním roce. Je to takový malý festiválek, zaměřený spíš na takovou alternativnější scénu. Chystáme letos 7. června první díl tohoto festiválku. Míváme vždycky několik dílů v tom roce. Bude to v neděli 7. června, kdy přijede pražská písničkářka Květach s kapelou Včely a také zahraje ostravský klezmer band. Věnující se vlastně židovské hudbě. Takže to bude taky první díl Janceišnu letos, potom druhý díl bude v srpnu, 30. srpna přijede ze Slovenska kapela Longital a zahraje také Dorota Bárová. A další plány ještě nějaké spřádáme, ale ty ještě nemáme úplně ujasněné, takže zatím tyto dvě pozvání na letošní díly festivalu Svatý Janceišn.
3: Děkujeme za pozvání na festival Boží město. Hostem ranního telefonátu byl Mirek Přikryl z organizačního týmu. Děkujeme.
4: Moc také děkuju a srdečně zvu do Frýdku místku.
3: A já posílám písničku od skupiny Brouci, která na festivalu mezi jinými také bude znít.

Skupina Brouci, která bude znít na festivalu ve Frýdku Místku, nám připomněla vánoční události, kdy Ježíš přišel na tuto zem v podobě Božího syna, malého dítěte. A my si za pár dní, za týden a kousek, budeme připomínat letnice, tedy čas, kdy Ježíš odešel z této země po svém vzkříšení a přišel Duch Svatý, ten zastánce, přímluvce, někdo, kdo je s námi. A ještě jedna skupina bude znít na festivalu Boží město ve Frýdku Místku, skupina Adonai, a ta zní právě teď.

0: Tolik film Wighem, pokračuje skupina Ira Hits.
1: Ten, který hluchým vrátil sluch, mě přechází kam dál.

Bůh je mocný, velký, on je naším ochráncem. Zpívá Petr Křemen a po 8. hodině je tu Bible Guide s prorokem Jeremiášem.

0: Biblicky zaměřená bude 8. hodina ranní ve čtvrtek 14. května. Nejprve s pořadem Bible Guide projdeme texty proroka Jeremiáše a o 8:30 s Jaroslavem Pokorným a pořadem Nejen chlebem vyrazíme směřovat, nebo budeme směřovat k letnicím. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a předávám slovo Jiřímu Zdráhalovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 27. až 28. kapitola. V této kapitole se přeneseme o mnoho let dopředu. Od vlády krále Joakima do doby vlády posledního judského krále Cidkiáše. Jeremiáše tehdy Bůh vedl k tomu, aby si vyrobil dřevěné jho a nosil ho. Jho je část postroje tažných zvířat. Takto se ukázal vyslancům cizích království, kteří tehdy byli v Jeruzalémě a předali jim boží poselství. Skloňte svou šíji pod jho babylonského krále. Poddejte se mu i jeho lidu a zůstanete naživu. Prorok měl pro tato království stejné poselství jako pro Judsko. Nebojujte proti Nabukadnezarovi. Pokud by poslechli, tak by to Bůh bral jako ochotu se pokořit a ochránil by je. Prorok také varoval před falešnými proroky, kteří předpovídali pokoj a vítězství nad Babyloniany a připojil proroctví o tom, že všechny zbylé cennosti z chrámu budou odneseny do Babylonu. Odtud budou přineseny zpět, až si jich Bůh znovu povšimne. To se stalo prvního roku vlády perského krále Kýra, kdy sám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které Nabukadnezar přinesl z Jeruzaléma. Jedním z falešných proroků byl jakýsi Hananiáš. O tom čteme ve 28. kapitole. Ten sňal z Jeremiáše jeho dřevěné jho a zlomil ho. Tím chtěl zrušit Jeremiášovo proroctví o vítězství Nabukadnezara. Sám také prorokoval, že Nabukadnezar bude poražen. Předpověděl také, že do 2 let se z Babylonu vrátí všechny odnesené věci a všichni zajatí, kteří už v Babylonu byli. Bůh Hananiášovi odpověděl tím, že předpověděl jeho vlastní smrt. A Hananiáš po 2 měsících skutečně zemřel. O tom čteme. Prorok Jeremiáš tehdy proroku Hananiášovi řekl: Poslyš, Hananiáši, Hospodin tě neposlal, ale ty si tento lid sváděl falešnou naději. Nuže, tak praví Hospodin, hle, posílám tě pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože si o Hospodinu hlásal bludy. 7. měsíce téhož roku pak prorok Hananiáš zemřel. Jeremiáš zde také uvádí pravidlo, jak poznáme pravého proroka. Proroci, kteří bývali odedávna přede mnou i před tebou, prorokovali mnoha zemím i velikým královstvím válku, neštěstí a mor. Prorok, který prorokuje mír, ale bude uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, jen když se jeho slova naplní. Skutečný prorok je tedy pouze ten, jehož předpovědi se naplní. Všechny prorocké knihy, které máme v Bibli, obsahují splněné předpovědi. Týkají se jak zničení izraelských království Asyřany a Babyloniany, tak také návratu Izraelců a hlavně prvního příchodu Mesiáše. Můžeme tedy na základě Jeremiášova pravidla prohlásit biblické proroky za pravé. Jejich knihy obsahují předpovědi budoucích událostí a můžeme jejich slovům důvěřovat. Mohou pro nás být božím světlem. Tak prorocké předpovědi přijímal i apoštol Petr. O tom čteme. Navíc, mimo svědectví apoštolů, tu máme, jako důkaz spásy v Ježíši Kristu, nesmírně spolehlivé slovo proroků. A vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách. Především vězte, že žádné proroctví písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem Svatým. Ježíš považoval svůj pobyt na zemi za naplnění prorockých předpovědí. On sám citoval z 8 prorockých knih. Z Izajáše četl v synagoze a jeho předpověď označil za popis své služby. Podali mu knihu proroka Izajáše a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Posadil se a začal jim vysvětlovat: Dnes se toto písmo naplnilo. Citoval Jeremiáše, když čistil chrám od prodejců. Nazýval se synem člověka, což je předpověď z knihy proroka Daniela. Ježíš citoval také Ozeáše, když řekl: milosrdenství chci a ne oběti. Ježíšovo narození naplnilo Micheášovu předpověď o narození Mesiáše v Betlémě. Ježíš vjel do Jeruzaléma na oslu tak, jak to předpověděl prorok Zachariáš. Službu Jana Křtitele Ježíš nazval naplněním předpovědi proroka Malachiáše. Použil také obraz Jonášových tří dní v břiše velryby a přirovnal to ke třem dnům mezi jeho ukřižováním a vzkříšením. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. Jestli někdo věřil prorokům, pak to byl Ježíš.

S Jiřím Zdráhalem, pastorem církve ICF v Brně, procházíme postupně celou Biblí. Pořad Bible Guide najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. Další část proroka Jeremiáše nás čeká zítra 8 nebo 18 hodin.

Ježíši, potřebuji tvoji moc, abych věděl, jak žít. Ježíš žil 3 roky tady na zemi a ukázal nám, jak žít. Hledejme tedy jej, jdeme v jeho krocích.

Evangeliem přichází skupina Azimut. O půl nás čeká pohled na život v hojnosti, naplnění Duchem Svatým.

každý můj dech, ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj

chtěl, vždy spravedlnost je podstata má a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv.

Cokoliv, čemu se otevřu a podám, mě naplní. A co mě naplní, podle toho se budu řídit. To mě ovládá. Nad tím, jaké to je, když je člověk naplněn Duchem Svatým, se po písni můžeme zamyslet společně s kazatelem Jaroslavem Pokorným.

Je Bůh pravdomluvný? Když něco konkrétního slíbí, naplní to? V minulém zamyšlení jsme zanechali nejbližší Ježíšovi učedníky ve stavu očekávání. Starozákonní boží zaslíbení daru Ducha Svatého pro izraelský národ jim Ježíš aktualizoval a hovořil o tom, že po svém odchodu jim pošle Ducha Svatého jako parakléta, přímluvce, zastánce. V posledním rozhovoru to zaslíbení ještě více upřesňuje a říká: zůstaňte tady, nikam nechoďte, dokud se to nestane. Učedníci jsou tedy spolu, modlí se a očekávají. A po 10 dnech je to tady. Zaposlouchejme se do toho, jak událost líčí autor biblické novozákonní knihy Skutků apoštolů ve 2. kapitole, verších 1 až 4. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Učedníci byli naplněni Duchem Svatým, což je v knize Skutků jev označovaný na různých místech i dalšími jinými slovy, jako křest Duchem Svatým, sestoupení Ducha Svatého z mocí, přijetí či vylití Ducha Svatého a podobně. Apoštol Petr shromážděným lidem vysvětluje, že se právě naplňuje proroctví starozákonního proroka Joela o všeobecném vylití Božího ducha. Doprovodné efekty silného zvuku z nebe a ohnivých jazyků jsou, zdá se, efekty speciálními, které poukazují na jedinečnost dané události. Náš nedávno zesnulý kazatel Daniel Hečko napsal, že letnice jsou stejně jedinečnou a neopakovatelnou skutečností jako Vánoce či Velikonoce. Vedle této výjimečnosti vykazuje tato událost i velikou univerzalitu. Kdybychom pokračovali ve čtení textu z 2. kapitoly Skutků až do 12. verše, nalezli bychom tam celkem 9krát slova jako všichni, celý, každý. Jakoby pod textem bylo, že o letnicích Duch Svatý sestoupil na celou církev. Od letnic je Duch Svatý z církví nepřetržitě. A tomu odpovídá, že tato událost nezůstává ojedinělou, ale za různých okolností se takové věci dějí i dále. V knize Skutků apoštolů čteme o dalších podobných vylitích Ducha Svatého na skupinu obyvatel Samaří, věřících v Krista, na pohany z Kornéliova domu, poslouchající Petrovo kázání, či na učedníky Jana Křtitele v Efezu, kteří uvěřili v Krista skrze službu apoštola Pavla. Kniha Skutků ale svědčí i o opakovaném naplňování Duchem Svatým, ať už u jednotlivců či skupiny věřících. Apoštol Pavel vybízí křesťany v novozákonním listu do Efezu v 5. kapitole 18. verši, aby se nechávali naplnit Duchem. A určitě to platí nejen pro jedno místo či dobu. Gramatická konstrukce originálního řeckého textu ukazuje, že má jít o opakující se děj. Naplnit ve fyzickém smyslu znamená obsadit, vyplnit určitý prostor. Co tedy znamená nechat se naplnit Duchem? Líbí se mi formulace jednoho vyučujícího, který řekl: cokoliv, čemu se otevřu a poddám, mě naplní. A co mě naplní, podle toho se budu řídit. To mě ovládá. V Bibli máme mnoho příkladů toho, co se děje, když lidé jsou naplněni vínem, zlobou, žárlivostí, strachem, hořkostí, chtíčem či radostí.
Billy Graham trefně poznamenal. Chceš-li vědět, zda jsi skutečně naplněn Duchem Svatým, všimni si, co se z tebe vylije ven, když se do tebe strčí. Proč potřebujeme být naplněni Duchem Svatým? Výstižnou odpověď dává list do Efezu v následujících verších, tedy verších 19 až 21. Naplňujte se Duchem, mluvíce k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, podřizujíce se jeden druhému v bázni před Kristem. Apoštol Pavel zde spojuje výše zmíněnou výzvu nechat se naplňovat Duchem se čtyřmi průvodními znaky, které ukazují, čím se naplnění Duchem projevuje. Křesťané mají promlouvat k sobě navzájem v chvalospěvech, oslavných zpěvech a duchovních písních. To může mimo jiné být i svědectví a vyučování. Křesťané mají svým srdcem zpívat Pánu a velebit ho. To je uctívání. Dále mají vždy za všechno děkovat Bohu, tedy vděčnost. A také se křesťané mají poddávat jeden druhému v bázni před Kristem, se můžeme zařadit pokornou službu. Tedy vidíme, že potřebujeme naplňování Duchem, abychom byli zmocněni ke svědectví, vyučování, uctívání, vděčnosti a pokorné službě, a to v úplně jiném měřítku, než jsme schopni ze svých přirozených sil. Potřebujeme tedy být plní Ducha Svatého, abychom se připodobňovali Ježíši a zároveň mohli efektivně sloužit růstu Božího království. Naplnění Duchem nemá být jakousi kvalitou, kterou ukazujeme druhým, jací jsme skvělí křesťané, ale má to být tím, po čem prahneme, co opravdu potřebuje každý z nás pro svůj život, ale co potřebují i lidé kolem nás, aby jim Kristus přebývající v nás skrze Ducha Svatého mohl účinně sloužit. Ano, potřebujeme přítomnost a moc Ducha Svatého. Daniel Hečko napsal, že naplnění Duchem není důkazem naší velikosti, ale spíše naší slabosti, tedy naší nedostatečnosti nás samých o sobě. Co udělat proto, abychom byli naplněni Duchem Svatým? O některých věcech jsme mluvili už minule, ale přece jen bych se ještě jednou vrátil k Ježíšovu slovu, zaznamenanému v Janově evangeliu 7. kapitole, verších 37 až 39. V poslední velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž Duch Svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Ježíš tady přijetí ducha váže na tři kroky a jednu podmínku. Tou klíčovou podmínkou je věřit v Ježíše. A v souvislosti se zmínkou o Ježíšově oslavení bychom mohli dodat věřit v Ježíše za nás ukřižovaného, z mrtvých vstalého a sedícího po Otcově pravici v nebi. Prvním krokem je žízeň, touha po Bohu, po jeho průniku do mého a našeho světa. Druhým krokem je přicházet k Ježíši. Je to tedy o vztahu s Ježíšem, vcházení do jeho blízkosti. Ježíš je pro mne bránou, kterou vstupuji do života. A třetím krokem je pít. Není zde řečeno, co přesně máme pít, asi hlavně proto, že to nejsme my, kteří to určujeme. V každém případě máme pít něco, co je od Boha, co je u Ježíše. Z fyzikálního pohledu, abych mohl něco pít, musím otevřít ústa a potom buď vytvořením podtlaku v ústech tekutinu nasávám,
nebo využívám gravitace a kladu láhev či hrnek s nápojem výše, než jsou má ústa. Vlastně tím či oním způsobem se oné tekutině poddávám. Z duchovního pohledu, abych mohl přijímat, pít to Boží a zejména dar jeho ducha, musím se Bohu otevřít a poddat se mu. Pití je vždy aktivní proces a otvírání se a poddávání Bohu je něčím, co vyžaduje náš aktivní přístup. Milí přátelé, chci vás pozvat do toho, abychom v této chvíli, případně nějaké pozdější, kdy na to budete mít více času a prostoru, se pokusili o ty tři právě zmiňované kroky k přijímání Božího ducha. Za prvé, žíznit po Bohu. Možná k tomu může pomoci přemýšlet nad tím, jak moc potřebujeme Boha ve svém nitru, ve svých vztazích, ve své službě, ve svém životě. Právě vědomí, že Boha opravdu moc potřebujeme, nás může vést k touze, žízni po něm. Za druhé, přijít k Ježíši. Vždy k němu můžeme přicházet za jakýchkoliv okolností. Jak? Tím, že ho oslovíme, promluvíme k němu, chceme se mu přiblížit, poznat ho víc, být s ním víc, odkládat to, co nám brání být mu blízko. A za třetí, pít. Tedy otevřít se a poddat živému Bohu. Přijímat, co má pro nás připravené. Můžeme to vyjádřit při modlitbě i svým tělem, rozevřít paže, možná kleknout na kolena. Závěrem ještě jedna myšlenka. Duch svatý je tím nejvzácnějším darem, ale vlastně nejde ve skutečnosti o to, kolik my máme ducha, ale nakolik má duch svatý

Pořad Nejen chlebem reprízujeme ještě zítra v 19.45. Za týden tu máme letnice, a tedy přemýšlení o Duchu svatém jako živém Bohu, který je tady a teď.

1. Janova 3.18. Dítky nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

0: Do 9. hodiny nás doprovodí Jindřich Černohorský. Po 9. hodině kalendář, kalendárium, písničky, pozvánky nebo glosa Petra Rause.
1: Někdy přijdou chvíle, kdy nechce se ti vstát, a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit, když

Devátá hodina se nám otevírá ve čtvrtek 14. května ladíte českou redakci Rádia 7. Teď je tu Jeremy Camp, který nechce nic jiného, než být blízko Boha, blízko toho zdroje života, lásky a naděje. Tak buďme blízko i my.

0: 14. května mají svátek Bonifácové, a to jak v Česku, tak na Slovensku. Bonifác je poslední z takzvaných zmrzlých mužů. Jeho jméno vychází z latinského výrazu homo bonifati, což označuje člověka dobrého osudu. My bychom jednoduše mohli říct, že každý Bonifác je, alespoň podle jména, šťastlivec.
1: Kalendárium.
0: 14. května 1608 byla založena Protestantská unie, jedna z bojujících stran pozdější 30leté války. Šlo o spolek 8 protestantských knížat a 17 protestantských měst Svaté říše římské. Podnětem k uzavření unie bylo dobytí a zabrání svobodného říšského města Donauwörth bavorským kurfiřtem Maximiliánem I., poté co ve městě protestanti bránili katolickému procesí. V reakci na založení protestantské unie vznikla o rok později katolická liga. V průběhu 30leté války unie několikrát podlehla lize a v roce 1621 byla rozpuštěna. 14. května roku 1855 byla poprvé vydána Babička Boženy Němcové. Roku 1948, 14. května, došlo k vyhlášení nezávislosti státu Izrael. Další den bylo území nového státu napadeno vojsky 5 arabských států. Příměří přišlo po roce bojů. Do OSN byl nový stát přijat 11. května 1949. A zmíním dvě narození k dnešnímu datu. Karel IV., český král, římský císař z dynastie Lucemburků, se narodil ve 14. století roku 1316. Karel IV. Bývá označován za otce vlasti. Tímto titulem byl oslovován poprvé v pohřební řeči. Nazval jej tak jeho přítel, profesor na pařížské Sorboně Vojtěch Raňkův z Jihova. Právě Karel IV. Vyhrál v roce 2005 anketu Největší Čech, ostatně ne nadarmo. V Karlově době dosáhly země koruny české největšího rozkvětu a Praha se stala jedním z nejkrásnějších měst tehdejší Evropy. Karel se ujal vlády roku 1346, poté co Jan Lucemburský zahynul v bitvě u Kresčaku. Až v tomto roce se stal českým a německým králem. Římským císařem byl korunován až v roce 1355. Zajímavé je sledovat další roky vlády, především postupné budování mocné a slavné říše. V tomto ohledu byl asi nejplodnější rok 1348, kdy je položen základní kámen Karlštejna, Karlovy univerzity i Karlova mostu. Byl velmi vzdělaný, kromě češtiny ovládal i latinu, francouzštinu, němčinu a italštinu. Karel byl známý svým zájmem o historii, sám sepsal svůj životopis Vita Karoli. Byl v kontaktu s italským básníkem Petrarkou, je autorem legendy o svatém Václavovi a několika právnických a teologických spisů. Dnes je tomu tedy 710 let. Zahynul v listopadu 1378. Poskočíme do minulého století za českým spisovatelem Eduardem Petiškou. Ten se narodil 14. května 1424. Velmi brzy se začal specializovat na dětskou literaturu. Připomeňme například jeho převyprávěné staré řecké báje a pověsti, Martinkovu čítanku nebo čtení o hradech, zámcích a městech. Do historie vyvoleného národa se vypravil knihami Příběhy starého Izraele a Příběhy, na které svítilo slunce. Zemřel v červnu 1987. A ještě zmíním Franka Sinatru, amerického zpěváka a herce, narozeného v prosinci 1915, který zemřel 14. května 1998.

skláním se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláním se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

Taky máte strach vypnout mobil, aby vám něco neuteklo? Nebo z obavy, že by vás někdo potřeboval a vy jste se o tom nedověděli včas? Pak věnujte pozornost glose Petra Rause, která bude znít po písni.

Jedním z výrazných rizik dnešní doby je nebezpečí vzniku digitální závislosti. Pozorujeme to u mladé generace. Neustále s mobilem v ruce, s nosem na displeji. Nepřetržitě sledující, co dělají kamarádi, jaké publikují výzvy, jak se z minuty na minutu mění trendy, jak zůstat in. Jakoby člověk přestával být osobností, individualitou. Jakoby se stále silněji stával součástí neviditelné sítě, spojující jednotlivé lidi do pevně propojeného a přitom lehce manipulovatelného systému. Mnozí dříve narození se proto o mladou generaci bojí. Současně přitom pociťují úlevu, že se jich samotných žádné takové nebezpečí netýká. Digitální stroječky je nezajímají, mobil mají tlačítkový, na internet nechodí. Nežijí v digitálním světě. Zůstávají nohama pevně na této zemi. Jejich světem není virtuální iluze, ale hmatatelná realita naší planety. Tady je ale třeba určité opatrnosti. Opravdu jsme my starší v bezpečí před digitální závislostí? Předpokládá taková závislost zvláštní zálibu v moderních komunikačních nástrojích? Nepodléhejme klamu. Je nepochybné, že digitální prostředí, usnadňující a zrychlující komunikaci, vznik závislosti významně usnadňuje. Jde ale skutečně o závislost na přístrojích? Ne. Jde o nezdravou závislost na vztazích. To je potřeba si uvědomit. Proč většina mladých lidí nepřetržitě sleduje svůj mobil? Protože milují ťukání do displeje? Ne, to snad platí jen u nejmenších dětí. Těm starším už záleží na tom, aby nepropásli žádnou informaci o svých přátelích, aby nezůstali mimo hru, tedy aby svůj vztah udrželi ve stále stejné nebo větší intenzitě, aby si byli se svými kamarády neustále blízko. Tady by už mohlo být cosi povědomého i nám starším. Necítíte potřebu volat svým dětem několikrát denně, jak se jim daří a jestli jim něco nechybí? Máte odvahu vypnout svůj mobil u oběda nebo na noc? Nebo vám to nedovolí obava, co kdyby někdo z rodiny něco potřeboval? Máte nutkání být všem svým blízkým neustále na blízku? Cítíte o ně trvalou obavu? Přiznejme si, jde o úplně stejnou závislost, které u mladých říkáme závislost digitální. I my saháme po telefonu mnohem častěji než v dobách, kdy mobily ještě neexistovaly. Že k tomu technickému zařízení žádný vztah necítíme, nehraje žádnou roli. Už nás dostalo do svých sítí. Není ale ta naše starost jen projevem velmi chválihodného zájmu o blízké lidi? Není ve své podstatě žádoucí a potřebná? Neměl bych ji spíš ocenit? Neměl. V této podobě je destruktivní. Ničí nás samé a v důsledku má potenciál ničit i vztahy, o které tolik stojíme. Co nám k tomu řekne Bible? Nejprve nám připomene pocity žalmistový, který sám sobě říkal: proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse, on je můj Bůh. Čekat už moc neumíme. Míváme pocit, že nám něco uteče. Neuteče. Bůh má svůj čas. Je lepší učit se žít tím jeho časem, než se ho snažit dotlačit, aby on žil tím naším. Taková snaha bývá docela marná. A pak ještě slova Ježíšova. Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. To není výzva k lehkomyslnosti, tomu snad rozumíme. Je to ale výzva, či spíš pozvání, k důvěře. K důvěře v Boha, který o našich potřebách ví. A nic mu neunikne.
Jen, přiznejme si, má trochu jiný žebříček hodnot. Občas přizná prioritu jiným věcem, než bychom ji přisoudili my, a některé, podle našeho cítění zásadní a velmi akutní věci, prostě odsune do pozadí. Ví proč? Rozumí světu trochu lépe než my. A pak nakonec ještě, co řekl apoštol, když se loučil s efeskou církví a věděl, že už ji nikdy v životě nenavštíví. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti. To potřebujeme i my. Svěřit své blízké Bohu a už se o ně nebát. Nebo snad máme za to, že my bychom je ochránili lépe? Že bychom jim poskytli něco lepšího, než pro ně má připravené Bůh? Je tam jeden drobný háček, je dobře si ho uvědomit a přijmout ho. Apoštol ještě pokračoval. Svěřuji vás Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit. My bychom to raději jinak. Mnohdy bychom uvítali, kdyby Hospodin změnil okolnosti. On ale raději mění nás. A to též platí o našich blízkých. Nebraňme se tomu. Proměna člověka bývá mnohem užitečnější než změna podmínek, ve kterých žije.

O nebezpečí digitální závislosti a její podstatě bude uvažovat v glose Petr Raus ještě v pátek v 16 hodin. Další glosa je připravena v úterý v 10.45.

0: pozadí vysílání Rádia 7 možná slyšíte ruchy, tak nebojte, není to u vás, to tady kolem rádia se provádí stavební práce, ale byla by škoda nepozvat na jeden sobotní pořad, který připravuje Katka Hodecová. Ahoj Katko.
1: Ahoj, dobré dopoledne vám všem.
0: Na co se můžeme tedy v sobotu dopoledne těšit?
1: Opět jsem to s pozvánkou na klíčové slovo. To je pořad, který se snaží do hloubky některých možná zaběhaných výrazů, které běžně v řeči máme, anebo oblastí, které jsou důležité pro lidský život a pro ten duchovní zvlášť. Takže tentokrát bude klíčové slovo zaměřené na duchovní rozlišování. To je taková svébytná disciplína v oblasti duchovních cvičení a takových usebrání všech těch pobytů v tichu, které jsou teď tak módní, ale přece jenom mi to nedá. Trošku bych ty obecné pobyty v tichu oddělila od právě duchovních cvičení, která mají svoji strukturu, svoji historii, lety ověřenou a vycizelovanou praxi. A právě součástí téhleté tradice je pak to duchovní rozlišování.
0: A k čemu je takové duchovní rozlišování dobré? Proč ho potřebujeme?
1: Duchovní rozlišování slouží k orientaci v životě. Protože v podstatě rozlišování nebo rozhodování je do nějaké míry synonymum. Všichni denně rozhodujeme spoustu malých věcí, ale pak jsou některé věci, které mají dopad a přesah a některé jsou úplně ty kardinální, zásadní, životní. A tam jde nejenom o to se rozhodnout, ale předtím ještě rozlišit ten směr nebo ten impuls, ze kterého vzešla potřeba se rozhodovat. A tak rozpoznat a opravdu si ujasnit, co je dobré, co je zlé, co je z Boha, co je od toho zlého, kdy je ten správný čas pro nějaké rozhodnutí. To je vlastně velmi rozsáhlá oblast, kterou je dobré nějak intenzivněji promýšlet a věnovat se jí. A tak já jsem pozvala k mikrofonu Václava Umlaufa, což je katolický kněz, exercitátor, tedy člověk, který se věnuje duchovním cvičením, filozof a teolog a také vysokoškolský učitel. A s ním si právě budu povídat o tomto rozlišování, o tom možná jemném rozpoznání, co kam vede, co je dobré, co není dobré a právě kdy je ten správný čas.
0: Tak to bylo pozvání na sobotní klíčové slovo. Ještě připomenu čas, sobota 8. hodina ranní v našem vysílání, anebo poté ještě ve středu ve 13 hodin, nebo ve čtvrtek po 22. hodině.

Blížíme se k 10. hodině, to bude prostor pro Rozmarínu s Lídou Pohankovou a Lenkou Poskočilovou o provázku, který spojuje generace. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kol, přeji dobrý, klidný, nerušený poslech. Doufejme, že bude v pořádku veškeré vysílání i přes probíhající stavební práce. Každopádně děkujeme, že jste s námi a poslouchejte i nadále.

0: Dobré dopoledne. Vítám vás u rozmaríny, která, jak už bylo předznamenáno, říká, že život jsou vztahy. Rozmarína je pořád založený na rozvíjení vztahu. A rodinné centrum, kde se střídají lidé a kde je to otevřené pro lidi všech generací, je právě takový prostor pro to, aby vztahy vznikaly, rozvíjely se, některé třeba jenom nakrátko, některé se možná propojí trvalej. A mým dnešním hostem je Lenka Poskočilová, která je ředitelkou rodinného centra Provázek v Olomouci. Jak se mi přiznala, pronikat do vztahu lidí kolem sebe je její životní vášní, takže vítám tě tady ve studiu.
1: Děkuji a zdravím všechny posluchače.
0: Dnes se u mikrofonu s ní bude povídat Lída Pohanková. Také vás všechny do toho trošku zveme. Tam, kde vás to zaujme, klidně budeme rádi, když o tom se s námi propojíte a zeptáte se na to, co vás třeba trápí. Dřív se, než se k tomu dostaneme, tak bych byla ráda, kdyby se s nám trošku představila ty, Leni, protože jít do něčeho takového jako rodinné centrum Provázek, to asi znamená, že člověka to někde chytí za srdce, někde mu to zarezonuje, dostane se možná do kontaktu s dalšími lidmi, kteří to mají také na srdci. Co tě vedlo k tomu, že jste vlastně Provázek založili?
1: Já vlastně hned, jak jsem se obrátila nebo uvěřila, to mi bylo nějak 19-20 let, pocházím z tradičního prostředí křesťanského, takže úplně mi to nebylo neznámé, ale zažila jsem tam určité období, po kterém jsem fakt jako toužila, aby mi někdo dal informace relevantní o Pánu Bohu a o Bibli a Pán Bůh si použil báječnou skupinu. V podstatě tady vlastně v Brně SPK, tedy Studenty pro Krista, kdy jako to považuji dodnes vlastně za takovou obrovskou výsadu, že jsem mohla být tenkrát součástí a hltala jsem, vlastně rostla jsem uprostřed velmi jako zdravého vyučování a hltala jsem to všechno. A od chvíle, kdy jsem v Pána jako uvěřila a ten život jsem si nastavovala jinak a měla jsem s ním živý vztah, tak jsem vlastně chtěla, bylo mi jasné, že budu Pánu Bohu sloužit naplno nějakým způsobem, že chci pracovat s lidma, že jim chci přinášet jako něco úlevného do života a vlastně jako já jsem dnes i poradcem a to je můj cíl, já mám velmi jednoduché cíle v podstatě, když se setkám s člověkem a to je, aby odcházel s úlevou, protože jako ke složitým věcem se můžeme propracovat, ale ty lidé, když jsou rozbití, potřebují hlavně něco úlevného a jako potřebují to v podstatě instantně a potomhle jsem toužila a přinášet evangelium a dělat misie. A vlastně takže ta volba pro mě byla velmi jasná. Začala jsem studovat teologii. Vlastně dneska mám dvě ty teologické školy, mám i magisterský titul na zahraniční teologické škole, která byla zaměřená na poradenství a misijní práci. A vlastně, když jsem ještě na těch studiích byla, už jsem byla vdaná, a dávala jsem se vlastně ještě před dokončením té školy, manžel řekl, že se o mě postará, tak to jako mohlo být funkční a vlastně v té chvíli, já si to dodnes vzpomínám, byli jsme na takovém prvním svém plácku, jako novomanželském bytečku a přišel Pavel Coufal. Vlastně my jsme byli členy sboru BJB od počátku, a když jsem vlastně se obrátila a byla jsem z toho tradičního prostředí, tak jsem jako pořád hledala nějakou tu jako mírnější cestu, ať to není takové šokové pro tu moji rodinu, protože to byly v podstatě jako čerstvě milénium a jako pro tradiční církve to pořád prostě byly obavy u těch lidí, že ty protestanti jako to, že to není něco zdravého, pak se uklidnili, jo, samozřejmě, ale jako já jsem z katolické církve tedy raději přešla přes evangelickou a vlastně tím, že jsem pak studovala a manžel uvěřil v BJB, tak vlastně byla to jasná volba, že jsme se stali oba členy BJB a já jsem si velmi vážila jako v té době jako pevného vztahu a vzoru, který jsem měla v Pavlu Coufalovi. To prostě jsem jako, to byl takový můj duchovní jako i vůdce nebo vedoucí v té době a jednoho dne se u nás objevil na návštěvě a měl myšlenku rodinného centra, respektive v té době vlastně občanské sdružení a Já jsem se toho hned chytla, já jako po hlavě jdu do nějakých jako věcí, nemám asi moc put sebezáchovy a vlastně mi to přišlo jako velmi blízké srdci a to první nastavení té neziskovky bylo pro děti s klíčem na krku. A vlastně bylo to poplatné té době, kdy to bylo krátce po revoluci, byl to rok 2000, jsem se vdávala, 2001 už bylo rodinné, ta neziskovka byla vlastně na světě, takže to se muselo odehrát někdy opravdu jakoby brzy v tom roce 2000, kdy mě bylo 25 let. A vlastně byla jsem první neplacený zaměstnanec, ale jako zaměstnanec full time a mohla jsem si to dovolit, jak říkám, jsem měla status studenta, tak to do sebe nějak jako zapadalo a vlastně v té době vznikaly neziskovky a vznikaly i v rámci církví. To byla jako úžasná doba, kdy byl boom dobrovolnictví, kdy to nebylo ještě sešněrováno zákony, což se pak stalo záhy, vlastně dodnes to vnímám jako trošku, že ten stát si uvědomil, že to nemá úplně ve svých rukách, ten nezisk a jako propadl malinko asi panice, protože my jsme opravdu byli aktivní v těch církvích. My sami v té Olomouci na Nových Sadech, kdy jsme tam ťapkali s tím Pavlem a hledali ty prostory jako na tu neziskovku s tím cílem, prostě fakt pro děti s klíčem na krku takzvaně, takže jako klub, volnočasový odpolední klub na tom sídlišti, kdy ty děti prostě bezprizorní, zvláště z těch dysfunkčních rodin, tak nemají kam jít a zůstávají na té ulici, takže jako preventivní nízkoprahový klub, který jsme nazvali Klub Zóna a občanské sdružení se jmenovalo Pro vás a nikdy bychom do toho nešli, pokud by nebyla tak silná základna báječných dobrovolníků v rámci BJB. Tam bylo, tuším, už je to 26 let, že? Takže tuším, že jsem tam měla jako k ruce fakt 12 aktivně zapojených lidí, kteří pravidelně si vzali na starost nějakou službu během týdne, kdy jsme se tam scházeli s dětmi, hráli jsme s nimi hry, měli jsme tam preventivní programy a součást mojí práce, a já jsem pak to studium nějak jako záhy měla za sebou, takže jsem se mohla tomu plně už věnovat a získali jsme i dotaci MPSV po prvním roce, co jsme jako prokázali životaschopnost, kdy vlastně jsem tam byla taky jako ten dobrovolník, ale full time a pak už jsme i získali jako prostředky na moji mzdu a vlastně v té době my jsme jakoby hodně obšlehávali od jiných církví, kde už to jako dělali díl. Naším vzorem byl tenkrát Zlín vlastně s jejich té klubem a tam jsme chodili jako sosat a prostě jaký mají stanovy a jak to dělat a Martinka Věníková byla vždycky velmi vstřícná, tak jsme to jako obšlehli jako spoustu věcí tenkrát a dělali jsme to hodně po jejich vzoru a s tím, s každým tím tenkrát občanským sdružením, které jako bylo založené v rámci jako dobrovolnické práce nějaké církve a je to velmi správně, my máme dělat tuto službu do světa a pečovat jako samaritánsky o ty lidi a jejich duše takže vlastně jsme to tam chodili jako okoukávat a součástí té práce, co dělali taky jako Stavěníkovi a hlavně Marťa, tak byla přednášková činnost na školách. Takže já bezprostředně po té škole jsem měla vlastně balík jako preventivních přednášek, školy byly velmi otevřené. A vlastně jako zvali nás jako mohutně, zvláště když to vlastně bylo zdarma, dneska jsou takové ty šablony, stát už to podporuje jako jiným způsobem a vlastně je to i v té režii státu dneska víc, ale tenkrát to fakt bylo jako tak, jak se říká, že devadesátky byly divoké, tak fakt to jako byl trošku takovej punk, ale všechno samozřejmě jako velmi jako v pravdě ty informace jsme nesli dětem, v té prevenci tam byla jako známá přednáška Sex AIDS vztahy, kde nás zaškoloval Tomáš Řehák v rámci ACETu. Marťa se mnou sdílel prostě nějaké svoje věci, co dělal. Já jsem si potom udělala v NIŽ taky přednášku jako nechtěné těhotenství a interrupce. Velmi jsem si oblíbila téma šikana, což bylo velmi zajímavé, protože v tom roce 2001, když jsem to na ty školy začala nabízet, já jsem opravdu každé dopoledne vlastně dlela na školách v rámci nějakých přednášek. Měla jsem jednu, dvě po každé a odpoledne byl ten klub pro ty děti a vlastně tak, že jako jsem mluvila už tehdy prostě s tisíci dětmi a viděla ty jejich reakce, někdy jsme měli následné večery, kde ty děti se mohly jako na všechno ptát a tam jsme mohli více sdílet evangelium, ale i ty školy byly otevřené a si pamatuju, že každou tu přednášku jsem končila tím, že jsem požádala, zda se mohu pomodlit za tu třídu a nikdy se mi nestalo, že by někdo řekl ne. A vlastně jako takhle jsem končila, protože a to trvá jako dodnes. Já mohu za sebe jako Lenku Poskočilovou říct, co mi funguje v životě. Mohu říct, že věřím tomu a tomu. A vlastně narážím na to, že svět, jako aniž by si uvědomoval, že cituje Bibli, tak si převzal jako z Bible mnoho strategií a vlastně věci, které jim dávají smysl, ale takto vlastně jsem chodila na ty školy s prevencí a možná, co bych tomu dodala, co mě napadá, že bylo velmi zajímavé pro mě, potom jako s odstupem času, já jsem v roce 2004 a 2005 porodila po sobě dvě báječné děti, takže jsem z toho vypadla na čas a vlastně, když jsem se vrátila po té mateřské, to byl možná rok 2009, zpátky do té služby a k těm preventivním přednáškám, tak pro mě to byl šok, že vlastně jako digitální svět pokročil mezi těmi dětmi v těch školách základních a já jsem nabízela jako ty první i druhé stupně, ale zvláště jsem chodila na druhý stupeň. A vlastně v rámci šikany, když jsem to nabídla a prostě teď jsem oprášila jako z toho roku 2004 ty přednášky a přišla jsem na ty školy, tak vlastně já, kdybych to měla vyloženě jenom šikanu, tak mě vypískají, protože ta zakázka, ta poptávka už nebyla šikana, ale kyberšikana. Tam byl, stačily vlastně 3-4 roky, kdy k těm dětem se dostalo to médium prostě v takové jako intenzitě, že ty děti řešily úplně jiné problémy, než prostě fyzické útoky a fyzickou šikanu na školách. Oni řešili ten kyberprostor, je to drtilo a vlastně to je jakoby určitý nepřátelství nebo něco, s čím se musí u technologií počítat, že vlastně oni se zaimplementují dřív, než my zjistíme, co to způsobí. A tohle vlastně já jsem zažívala už od samého počátku té práce s dětmi a mezi lidmi, že v podstatě ty technologie mají výhodu. A my jsme fakt jako v nevýhodné situaci, že až poté hasíme něco, co zjišťujeme, že je vlastně nějak jakoby škodlivé a přináší sebou prostě ty vedlejší efekty nežádoucí. A velmi jsem jako vnímala, že ty děti někdy se v tom cítí osamocené, opuštěné, protože oni o tu pomoc volali a volají. A třeba si myslím dodnes, že jako naší generaci unikla úplně oblast, kterou jsme jako nedokázali chránit, a to je oblast pornografie v digitálním světě, kdy ty děti tomu fakt byly exponované a bez dobré prevence neví, jak si s tím poradit. A nás to hitlo jako i v té mojí rodině, kdy vlastně ty děti rostly a já jsem vůbec neměla v hlavě, byť jsem měla preventivní přednášku, potom s postupem času já už jsem si tam nabalila jako spoustu témat a jedna z nich byla pornografie. A jako měla jsem to téma hodně dobře zpracované a vůbec mě nenapadlo, že s mými dětmi to téma budu řešit ve věku 5 let.
2: A možná právě tak. Už jako dostáváme k tomu, že vlastně ty jsi teď byla najednou maminka, ano, malých dětí a vlastně to rodinné centrum, jako to původní zaměření teda bylo víc pro ty starší děti a pro ty, jakoby ty školy prostě na ty preventivní programy, ale vlastně to rodinné centrum potom začalo asi víc nabírat i ty maminky s těmi malými.
1: Já jenom teda dokončím, když jsem vyřkala teda v 5 letech, ať někdo nemá prostě za zbytečně jako předbíhající se, ale jako tam prostě to bylo na základě nějaké zkušenosti, kdy první dítko už bylo na základní škole a prostě chodil s různými prostě věcmi. Byli tomu vystaveni. A potom i dcerka, když my jsme v té době se přestěhovali pak jako na vesnici, tak tam měla jakoby různé moudré rádce na ulici a jako my máme, díky bohu, prostě se daří ten vztah mít blízký velmi, tak mi to hned vždycky vyklopili doma, takže mi bylo jasné, že tak, jak je v tom jejich věku vhodné s nima o tom mluvit, tak i mu musím jakoby odkrýt takovou tu jakoby roušku tajemná, i v téhle oblasti, protože to je to, co je pak kontraproduktivní, jako když to dítě nemá vůbec žádný informace a ono to na něho někde vyskočí a vlastně neví,
2: si o tom popovídat,
1: a neví, co si o tom myslet. Mm-hmm. Takže já jsem je vlastně nabídla, co si o tom mají myslet předem. Mm-hmm. A jako to, o tom můžeme někdy třeba dál se jakoby někdy bavit, jestli by o to někdo měl zájem, jakým vlastně způsobem vhodným, protože ty děti tomu exponované jsou, tak jakým vhodným způsobem je dostatečně brzy připravit na to. A vlastně v rámci toho křesťanského prostředí my máme výborný jako výchozí pozice, jak to těm dětem objasnit, aby to prostě ztratilo ten glittering kolem a ty děti to nelákalo. A takže tohle byla vlastně neziskovka občanské sdružení pro vás, pak to mělo takový rychlý spád, já jednak jsem z toho vyběhla jako na čas a jednak vlastně ten stát, a dneska to tak jako fakt i vidím a tak jsem to i tedy ale i prožívala, že do toho stát hodil trochu vidle, jako do té občanské do těch občanských iniciativ, které byly velmi dobré, zdravé a vlastně asi jako tam kolem toho byla ta nedůvěra. Ono tenkrát to bylo fakt divoký i kolem sekt různých, že ten stát se patrně v tom trošku asi jako motal a jako dodnes všichni známe ten zákon, který jako udeřil prostě před tím rokem 2010, kdy ze dne na den vlastně jako vyšel v platnost zákon o sociálních službách. A já si pamatuju tenkrát tu paniku, protože my jsme měli opravdu tu službu založenou na dobrovolnictví. Já jsem tam neměla nikoho jiného placeného k sobě. Každý tam, to byla prostě srdcovka, měli jsme rádi ty děti, které jsme každý týden potkávali. Vybudovala se tam důvěra, oni chodili a najednou jako ty samý lidi, kteří tam byli před týdnem a byli báječní, tak tam nesměli jít ze zákona. Oni vlastně, ten zákon byl postavený tak jako silně a vždycky kolem nového zákona jsou otazníky, co vlastně já můžu, co mi to dovolí a co když udělám dalšího, tak už mi to klepne přes prsty. A my jsme jako šli tou cestou, že jsme nechtěli, aby jako jsme ztratili důvěru a někdo nás klepal přes prsty. Takže tam došlo k tomu, že ze dne na den vlastně jsme byli v situaci, kdy tam ti dobrovolníci mohli mávat na děti jako z ulice do oken, ale jako už by neměli s nima jako pracovat. Takhle se to bralo, že je to nějaká práce. A pak se to rozvolnilo zase, Ivane, tak jistě, že ten stát zjistil, že prostě se sám dusí a že vlastně my suplujeme spoustu věcí jako od spoda, jako ty neziskovky, to, co ten stát ani nemůže stíhat. A ta doba se posunula, já jsem dneska samozřejmě nesmírně ráda za podporu státu, máme ji v podstatě už těch 20 let a ten přerod se stal tehdy, kdy vlastně najednou jsme zjistili, že nemáme dostatečné kapacity, se k tomu dostávám, že nemáme dostatečné kapacity vlastně supportovat službu s dětmi, kdy opravdu jako je potřeba víc těch lidí, aby si s nima hráli a hráli ten kulec a pinec a podobně. A vlastně přišla v té době kolegyně nebo ze sboru Sestra v Kristu, Magdička Mečkovská, s tím, že už v té době taky byla na mateřské a ty dítka, ale už byly ve věku, kdy se jí uvolňovaly ruce. A přišla s tím dotazem, zdali by souběžně jako i s tou nějakou službou, která mohla pokračovat v určitý míře, by mohla být služba pro maminky s dětmi. A v podstatě nakonec jakoby se to přerodilo kolem toho roku 2010, kdy my jsme pustili klub Zóna, který je tam dodnes. Už není ale v našich rukách, ty služby se opravdu profesionalizovaly. My jsme to museli brát v potaz. Já jsem byla jediný jako sociálně profesionál vlastně v rámci církve nebo toho sboru, který tam mohl být oficiálně. A jako přestalo nám dávat smysl to vést jako nějakou službu, do které nabíráme lidi, které neznáme. A v podstatě i tohle se jako stalo, zkoušeli jsme to a pak se to jako projevilo jako liché. Takže my jsme tu službu pustili do rukou lidí, kteří tam už tenkrát byli jako zaměstnaní, jako profesionálové a oni si to vzali na starost. Dodnes ten klub funguje, já ho tak spozdali sleduju a kvituju to s povděkem, co dělají. Už to není jako služba v rukou věřících lidí, ale dělají tu službu velmi správně v sociálního hlediska a sociálně odborně. No a nám zůstal provázek, tehdy Domeček se to jmenovalo a tím, že vlastně to bylo občanské sdružení pro vás, tak vlastně se nabízel název provázek, nic jiného zatím není. No a začala ta služba prostě pro maminky s dětmi a začala v širší míře a na tu jsme se začali centrovat a vlastně tu začal sbor podporovat. Vedla ji tedy Magdička, byly tam a jsou dnes vlastně preventivní programy pro rodiče, zejména z Batulátky, a vlastně je to, dodnes, ono se to vyvíjí v čase, vyvíjí se to i tím, vlastně co akcentuje stát, jakou by stát má z nás ty partnery, které jako tím, tou podporou žádá potom, abychom my v tom terénu dělali tu práci, která jako je prostě pro ten stát bolestivá, když to vidí. A to je ten rozpad těch rodin v poslední době. Je to určitá nemocnost rodin ve vztazích. A to je ta zakázka, takže to dítě, byť jako to nerada vidím, protože ten psychosomatický vývoj, my bychom strašně rádi akcentovali více, ale dneska ta zakázka je vlastně se centrovat na kompetence rodičovské, na zdraví partnerských vztahů, a je tam vlastně hodně cíl té podpory rodiny jako takové. A je to správně, protože od toho rodiče k tomu dítěti pak jde ta pohoda nebo nepohoda, a to dítě nás odráží i v tom, co prostě se nese negativního v té rodině. Takže není to samozřejmě špatná cesta, ale někdy mi přijde, že s tou vaničkou vylili i to dítě, a tím dětím je to batolátko, které prostě tam s tím rodičem bude a potřebuje svou péči a potřebuje své programy.
0: Já myslím, že o tom si právě trošku víc řekneme zase za chvilku, a pokud budete mít nějaký dotaz, můžete se obrátit na nás i skrze naše kontakty.
3: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz, nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Dnes si v Rozmarině povídám s Lenkou Poskočilovou, která je ředitelkou rodinného centra Provázek v Olomouci. U mikrofonu je Lída Pohanková. A vlastně jsme se dozvěděli, jakým způsobem se rodinné centrum Provázek nějak objevilo a rozvíjelo. A vlastně to, co se teď děje, je, že to je asi zaměřené především na ty rodiny s dětmi. A ty teď už vlastně si spíš v takové roli poradce, děláš poradenství. Mě vůbec tak jakoby zajímalo, jestli mladí lidé teď stojí o nějaké poradenství.
1: No, tak jako k tomu, co dělám, tak ano. Já už vlastně aktivně tam jsem, hlavně jako ten poradce, s tím, že mi zůstala administrativa, takže jako ta práce je jako daleko širší, je vlastně jako na 3/4 úvazek, akorát je to ta kancelářská, protože narůstá, jakoby ta administrativa fakt jako narůstá, i tlak na to, jako co všechno máme dělat a evidovat. Ale jako tohle mi zůstalo, to jako vášeň, já s lidma potřebuju samozřejmě pracovat a dělat, takže toho bych se jako nezřekla. A ano, jako je zajímavé, že u této generace je jako ochota prostě na individuální poradenství, je to i vlastně ten trend, co sledujeme poslední dobou, a je to dobře, že se jako i destigmatizuje nějak vlastně ta péče o duši jako s někým, kdo tomu rozumí a profesně na tom jakoby zdatně. Takže k tomu jsou otevření mladí lidé, už méně jsou otevření k nějakému vzdělávání nebo k něčemu, co zavání přednáškou, seminářem, jako vyučováním. To je jako svízel, kterou ale vnímám, že jak, vlastně v podstatě oni přirozeně reagují na to, co žili, nebo co jim nebylo prostě, co zažívali a nebylo jim to po vůli, nebo jako to nevyhodnocovali jako něco důležitého. A vlastně tak tady trošku máme problém, protože pořád je ten tlak.

0: tlak i těch donátorů a ten je jakoby správný, aby jako ty kompetence, které pokulhávají a potom nám vyhřeznou v tom, že ty lidi spolu prostě neumí komunikovat a prostě rozdělují se ty rodiny a je fenomén, že jo, patchworkových rodin, dětí, které vlastně jako fakt v tom plápolají. A jako všichni v těch pomáhajících profesích vnímáme, že ta doba v tomhle jako tuhne a odborníci bijou na poplach a podobně, to víme. Ale vlastně ta ochota na té straně jako mladých rodin je jako v tom vzdělávání minimální. Hodně se to zhoršilo v době po covidové. Já mám za to, že tam se vlastně stalo to, že lidi zjistili, že si jsou schopni jako nasosat spoustu věcí. V podstatě mám pocit, že jako na sítích je jako každý dneska ten odborník s tou jako s nejlepší odpovědí a nějakým způsobem jim to takhle dostačuje, což jde ale ruku v ruce i s tou jejich nedůvěrou k autoritám jako takovým. Takže vlastně se nám to nějak tak potkalo, sešlo a jako my ty přednášky dělat musíme, my hledáme různé strategie, zahýkali jsme trošku jako nadšení minulý rok, že se nám podařilo vlastně ty přednášky nabízet ve smyslu svépomocných rodičovských skupin. Stejně je tam to, co já potřebuji nacpat i do toho vzdělávání, do těch rodičovských kompetencí, to tam je obsaženo, ale já už se nesmím tvářit jako lektor před tabulí s fixou, který prostě si myslí, že tam nakráčí s moudrem a něco jako nasype do těch posluchačů, ale jsem tam jako jedna z nich, my si to uděláme hezký, je tam kafe, čaj, sedneme si hlavně jako na stejné, že to jsou ty proxemické tance, nebo takový ten neverbální, neverbální řeč, jsem na stejný úrovni, sedím a jako povídáme si a vlastně jako způsobem, který je víc interaktivní, kde jsou různé kvízy, tak ti lidé mají pocit, že k tomu dospějí jako sami, ale je to jako ve spolupráci. A instruuji takhle nově i jako lektory, kteří k nám chodí a kteří na tohle byli zvyklí, takový ten jako frontální způsob komunikace s těmi posluchači, tak ten jako fakt padl. Takže my to děláme formou klubu, sejdeme, poplkáme a jako nejenom v tomhle je nová, jako trošku jiná ta generace a to jsem si musela sama jako nastavit v hlavě, že tím, že jsou jiní, nejsou ani horší, ani lepší. Prostě je to, já rozumím tomu podhoubí, a ve kterým oni zráli a je to prostě poplatné té době, ve které rostly s tím i chaosem a nejistotama a takže já jim v tom jako rozumím a vlastně ta proměna je i v tom a jako všechny ty neziskovky, protože my míváme takové ty celostátní onliny, kde jako ty zástupci těch neziskovek tam jako plkáme o to, prostě co se teď děje, neděje, co se daří, nedaří a vlastně jako jsem se setkávala s tím, že to hodně neumí uchopit jako ve smyslu, že si to jako něco se děje, teď všichni jako zbystřili, a co teď, jako máme dělat. A vlastně, že já tu generaci chápu, takže vlastně oni, pro ně už je cílem, nebo tím, proč chodí do toho centra, tak je určitá jakoby konzumace něčeho, nějakého programu. A proto vlastně náš ročník tohle jako sleduje, jakoby, že je to změna, protože za našich mateřských let, kdy jsme jako měli ty děti vodili jsme ty mláďata sebou do těch center rodinných, tak vlastně my jsme tam hledali nějakou sounáležitost a jiný maminy, se kterýma poplkáme a vlastně jako nás uklidňovalo to, že ty problémy, co máme my, tak mají všude a vlastně nějaký ty strategie a taková ta jako vzájemná podpora. A to dítě šlo s náma a samozřejmě taky tam mělo svůj užitek, jo. Ale jako nebyla ta zakázka prostě jako, že tam jdou jenom kvůli tomu dítěti. Mě to přinášelo nějaký profit. A vlastně dneska tady máme generaci, kdy jako vnímáme, že oni přijdou na ten program, musí být kvalitní samozřejmě, ta kvalita, jako ten nárok tam jako trvá a potom vlastně si nedají kafe, čaj, nemají potřebu se s někým družit, nemají potřebu se sdílet o tom, co prožívají, protože oni si to pak jako vyprsknou na tu síť, jo, a vlastně jako ono to skončí, my máme úžasné programy, jako fakt jako pro děti, takový ty rozvojový, emoční, my tu psychosomatiku jedeme samozřejmě pořád, a zazvoní se zvonečkem a oni vstanou a řeknou nashledanou a oni jsou milí, jako proto říkám, že ta generace není jako v ničem horší, lepší, prostě je to poplatné době a je potřeba vlastně se na to dívat jejich očima nestát křičovitě a prostě nevyžadovat starý pořádky a plakat nad tím, že je to teď jiný, je to prostě jiné a můj úkol je v tom chápat a vlastně promítnout do toho, co můžu dělat pro ně a co jim můžu nabídnout, tak promítnout to, co oni potřebují. A oni potřebují vidět, a to my plníme v těch centrech, vlastně zdravý přístup k dětem. Je to mnohdy vlastně současní rodiče malých dětí, je ta generace mileniálů, kteří mnohdy už opravdu žili v rodinném prostředí, kde byli duševně odpojení rodiče. A to je něco tak jako zásadního pro jejich zrání, vývoj, pro to, jak oni jako si pobrali vůbec informaci o světě, o tom, jak přistupovat k dětem. A vlastně to, že vidí, jak my s dítětem komunikujeme, jak všechno, co kolem toho je, protože mám tam báječný lidi v provázku. Já jsem tak hrdá na ten úžasný tým, co tam teď mám. Takže tohle je velmi přínosné, ale jejich ústy, a to opravdu jako zaznělo, ta zakázka dneska je zabavit dítě. A to je vlastně něco, co naprosto jako není blízké tomu našemu přemýšlení, co jsme měli my. A zároveň jako jde to proti té zakázce toho donátora, který jako tam chce vidět ten efekt na toho rodiče. A ten rodič tam ale jako víceméně je strašně ochotný přijít na všechno, co se motá kolem dětí, ale už není ochotný přijít na to, co je to ten program jako pro toho rodiče. Kdy my to jako fakt vymazlíme, že mají hlídání dětí, mají tam jakoby něco na to zobání, jo, kafe, čaj. A je tam jako dobrý čas, kdy se můžeme pozdílet fakt jako o věcech, které oni stejně řeší v tom životě. Ty rodiny jsou nemocný prostě i tím, jak se zachází s dětma. Minulý rok, my jsme v listopadu měli, vlastně byl týden proti násilí na dětech a já, když jsem měla vlastně na klubu tohle téma, tak jsem si oprášila všechny ty informace a statistiky a mě z toho běhal mráz po zádech a vlastně jako prostě je to bolest státu v tom, že ty naše děti jako nemají oporu ve chvíli, kdy ji nutně potřebují a kdy stát ví, jak hrozivé jsou statistiky a třeba v Praze jsou dobře propracované statistiky, tam je máme v podstatě přesné, kolik dětí v tuhle chvíli trpí dennodenním násilím a v určitý procento tam představuje sexuální dennodenní násilí a kolik dětí vlastně je svědkem, nemá to jako by osobně, ale je svědkem v té neutěšené rodině toho, co se tam děje a je to prostě další procento dětí a vlastně jako to je tak křičící údaj, protože jenom v Praze to jde do tisíců. A já jsem byla v šoku, protože my všichni víme, v těch pomáhajících profesích to řešíme prostě na každé konferenci, že ten stát vlastně jako nestíhá pokrýt tu poptávku, tu situaci, která v těch rodinách prostě nastala neutěšenou, že mnohdy neví, jak řešit tu svoji situaci, různě to skrývají, nejsou ochotní se o tom sdílet. Možná ta doba jde i jakoby proti té potřebě v tom, že opadá jakoby ta otevřenost, to sdílení a vlastně jako řeším je to stále, ale teď, když jsem oprášila ty nové statistiky a vlastně si uvědomila, že ta Praha je určitým jako vlastně můžu to pobrat tak, že plošně po té republice je to podobné, že jestliže víme, že máme určité procento dětí v Praze, tak si myslím, že se to vztahuje i na zbytek toho státu a v podstatě už jsem se dostala na desítky tisíc dětí, které v tuhle chvíli jako se ví, že nějakým způsobem nejsou chráněné v tom svém rodinném prostředí A ten stát, než by to nechtěl řešit, ale nemá jak a je prostě má málo na to kapacit. A tohle je jako strašná věc. Takže...
1: A co pro to může udělat rodinné centrum provázek nebo vůbec nějaké takové jako skupiny? Jak říkáš, vlastně to jsem trošku cílila na to tou otázkou, že vlastně dnes si lidé hrozně moc věcí vygooglí. Prostě si to najdou sami a nemluví se skutečným živým člověkem. A právě mi přišlo, jestli právě na takovém místě se to daří. Podle toho, jak říkáš, tak zas ne tak moc. Ale je něco, jak tomu napomoct, jestli v té individuální poradenské nějaké službě. Protože přece jenom, možná jsem taky ta stará škola samozřejmě, ale přijde mi, že ten rozhovor s živým člověkem vlastně jak si může dát víc. A právě může dát právě to, o čem hovoříme, ten vztah, protože vlastně to, co mění situaci, vidím, že je vlastně láska nebo vztah mezi lidmi.
0: Určitě. Ta generace se otevře, když získá důvěru. A to je to, co vidím mezi těma maminkama. Proto oni jdou na tu síť. Proto oni jdou mezi ty, které považují za své a kde je ta komunita těch vrstevníků a vlastně oni si s tím jako nemůžou vystačit, protože jim bude chybět ten jiný vhled, ale velký problém je tam nedůvěry jako plošně, mezigenerační problém nedůvěry. A ve chvíli, kdy oni tu důvěru získají, kdy zjistí, že to má smysl, že to má hlavu a patu, co jim člověk říká, že to není vlastně vynucená autorita, která je odsuzující, která říká, jako co všechno je špatně a co musíš, nesmíš a co vlastně jim vyvolává ty pocity ze školních let, jo, kdy ta naše generace si myslím, že to nepobrala úplně jako vhodně a ve chvíli, kdy oni tu důvěru získají, tak se otevřou, tak roztajou. A jako problém v těch rodinných center je, že jako je to pro ty mladé rodiny na té mateřské dovolené, ono to batolátko odroste a tak jako je tam máme jenom na chvíli. Ale pak jsou rodiny, které se rozrodí, tak se nám tam vrací jako delší dobu, protože máme tam spoustu rodin, které mají už třetí dítko a chodí tam strašně rádi. A to, co nám říkají, je to vlastně služba, která je jako i v církevní budově, ale je pro veřejnost, není pro křesťany. Ty lidi tam denodenně chodí kolem těch nástěnek a Bratrská jednota Olomouci to nabombila přímo k těm vratům. Já tam čtu jako ty velikonoční poselství, jako jak je za nás Ježíš zemřel na kříži a jako vlastně s ním je to strašně těžší a je to určitá součást té práce, která je velmi dobře, že ty lidi chodí mezi křesťany a ví to a vidí, že jsme normální a že vlastně i ten přístup k tomu životu není patolízalský a nějak pokrytecký, ale že jako mluvíme i o svých jako věcech, kde totálně selháváme i na té úrovni rodičovské a sdílíme to velmi rádi. Protože to je to, co oni potřebují slyšet. Oni znají naši generaci opravdu jako nějaký autority s tím tlakem prostě, že ta chyba je, jako byla mnohdy na nich a ten školní systém je, že takhle pořád jako trošku v tom běží a vlastně to, že jsme parťáci, že jsme úplně stejný chybující baby, že vlastně jako moje třeba modlitba, mám tři ty děti, pak jsme upgradeovali, máme 11letou ještě Evičku a moje jako nejčastější modlitba mě jako rodiče je, Bože, dej, ať těm dětem škodím co nejmíň. Protože já vím, že jim prostě jsem chybující, zraňuju, jsem zraňována, to je prostě ten koloběh. A jako tehdy, kdy ty lidi zjistí, že jsme normálně uvažující, neodsuzující, tak vlastně jako se otevřou a přijdou i na to poradenství. Mám tam případy, kdy vlastně vyhledají pomoc s důvěrou, že vlastně jim dokážu poradit, když to malé dítko je prostě jim nějak jako vybočuje z nějakého normálu a mě pak činí velké potěšení, že je můžu uklidnit, že je to úplně normální a že je to vlastně etapa. A nevím, nakolik těm vlastně mladým lidem chybí takový to, co my jsme měli, že vlastně jdeme za tou maminkou s důvěrou, jdeme za tou babičkou, vyklopíme to na ně, jo. Že něco se, jako by vnímám, že mezigeneračně se tam jako by pošramotilo, ale zároveň jako i tohle je ta moje naděje, že to není ztracený a já kromě toho, že jsem ten poradce a mám i kromě těch teologických, mám i sociální školu, takže já jsem i sociálně odborný poradce, měla jsem několik let na starost odbornou sociální poradnu a jsem vlastně kariérní poradce, to jsem pracovala ve státních službách asi 3 roky a vlastně sleduju toho člověka i s tím potenciálem, co má za sebou a snažím se právě mapovat všechno to, co kolem něho se děje, abych z toho vytavila vlastně ten outcome, ten výsledek, to, co potřebuji o tom člověku pochopit, proč takhle jedná, proč jako to má v životě takhle nastavené. A tohle se jako daří ve chvíli, kdy opravdu k těm lidem přistupuju naprosto lidsky a opravdově. Oni nechtějí...
1: Možná právě to rodinné centrum vlastně vytváří jenom ten prostor, kam ti lidé můžou přijít, rozkoukat se a jak říkáš, prostě zjistit, jestli těmhle lidem se dá vlastně důvěřovat.
0: Tak.
1: Dobře, takže zkusíme ještě po písničce si popovídat právě o tom, jak můžeme vlastně i ty generace propojovat nejenom třeba v rodinném centru provázek.

0: víra.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
2: S ředitelkou rodinného centra Provázek v Olomouci Lenkou Poskočilovou jsme vlastně dospěli k tomu, že opravdu vztahy mezi lidmi se poněkud mění. Nezůstávají statické, nezůstává to stejné jako za našich mladých dob. A je potřeba asi trošku jinak k něčemu přistupovat. Lidé řeší trochu jiné věci, ale to, co mi z toho vyznělo nejvíc, byla ta důvěra. Takže daří se získat i tu důvěru právě třeba i skrze jenom to, že lidé přicházejí do Provázku a dokáží jako dát prostě možnost nahlédnout do jejich vztahů a někam je posunout?
3: Daří se. Vlastně mě velmi těší, že když si procházím takové ty evidenční karty, kterou nám každá rodina jako vyplňuje jednou ročně, tak tam je kolonka, jak jste se k nám dostali, a velmi časté tam je od kamarádky, mám informaci, že se to vlastně předává na to doporučení, což jako báječné a vždycky nás to těší, a musím říct, že jako nemáme problém s obsazeností těch programů a je stále o to zájem. Takže daří. Samozřejmě, když ty lidi nás poznají více nebo přijdou do nějaké té poradny, tak tam úplně jako mi vyklopí v průběhu vlastně všechno to, co je opravdu tíží, že vlastně nejdřív si tak jako ověří ten terén nebo vošmátraj a potom vlastně se dostáváme stále k hloubějším tématům. Vlastně, co je častější je teď jako na poradně, tak to jsou nezdravé vztahy partnerské v té rodině. Já to nechci nějak jako nálepkovat diagnózama, ale ona se tam jako propisuje jedna ta věc prostě pravidelně a vychází jako zase z nějakého toho rodinného podhoubí, ve kterém ten člověk zrál, a mě je to vlastně strašně líto, že ten člověk, když dospěje, tak skutečně naráží na to, že nemá zasaportovány dostatečné jako mechanismy a základny pro to plnit ty jako společenské role a úkoly, pro který se ale od něj očekávají. Takže já vlastně mám takový jakoby i smutek a soucit z toho, že teď to řeknu tak, jak to prostě děláme jakoby v těch odborných věcech, když se bavíme o nějakém násilí, tak je tam vždycky agresor a oběť, a jako já chápu i vlastně tu osobu agresora, jak vlastně jako k tomu dospěl, že i on sám je ta oběť, a vlastně takhle i pracuju s tou obětí konkrétní, že vlastně velmi pomáhá lidem, když nahlédnou na to podhoubí, jak ten člověk prostě zrál a kdo všechno se na něm podepisoval a jak. Ne proto, abychom jako vinili a ukazovali prstem, kdo všechno, ale může započít nějaký uzdravný proces, a vlastně takhle pracuju, a vlastně tohle se jako často objevuje na té... Jo, a jenom bych dodala, že vlastně to ale neomlouvá toho agresora. Tím, že vlastně je nějak poznamenaný, tak v podstatě jako fakt je dospělej a plní ty role, pro které se sám rozhodl, ať je to role partnerská nebo rodičovská. A vlastně jako tohle se nám propisuje teď velmi často do těch vztahů, že ty ženy úpí nějakým způsobem v té rodině, že mají nedostatek jako pochopení kolem, mnohdy nemají kam jít, protože to, jak se nám časem rozkládá i ta soudržnost rodin a 50% se jich rozvádí, tak mnohdy opravdu jako ty mladí lidi nemají kam jít, teď je tam ještě navíc hozená taková ta nejistota, nedůvěra mezigenerační, a oni na to zůstanou mnohdy sami a jenom se to prohlubuje. Takže spousta vlastně jako žen je dneska ve stavu, kdy si pomáhají léky, aby nějak ustály ten život, a vlastně supportují se tou chemií, protože někde jako v té době, kdy se jim ještě jakoby dalo pomoc a zasáhnout, tak vlastně tu pomoc nenašli. A velmi úlevné, a to vidím u těch žen, jakoby stejný jmenovatel. A to já dělám i křesťanského poradce, takže mě je jedno, kdo do té služby, do té poradny přijde, já jenom musím mít jiný přístup, ta zakázka je jiná. Já musím umět pracovat i s tím nevěřícím člověkem úlevně a můžu o sobě mluvit. mluvit a o Bohu, ale jako musím ctít tu zakázku a jsou mechanismy, jak těm lidem ulevit. Byť jako já jsem frustrovaná jako křesťan, že je to kosmetická úleva, protože to nejde do té hloubky. Ty lidi jsou obtěžkáni vinou, jsou obtěžkáni neodpuštěním a jedině jako v biblickém slova smyslu funguje ten mechanismus, kdy se Bůh s náma vůbec nepáře a říká, to musíš prostě odpustit. Jako mi se to strašně líbí na jedné straně, ty vysoké laťky, co nám dává Pán Bůh, ale na ně to jako nemůžu napasovat a nemůžu napasovat jiné věci. Ale jako co vnímám úplně na první dobrou u všech, napříč prostě jedno, z jakého je prostředí ta žena, většinou jsou to ženy tedy, kdo takhle přijdou, tak je, že na první dobrou ona potřebuje jako slyšet, že je normální, že ty věci vidí správně, byť je to subjektivní, ale o tom já s ní na začátku nemluvím. Jako, jo, máme svoje viny všichni, ale to ona nepotřebuje slyšet. Nepotřebuje ani slyšet rychlé, lidské, v uvozovkách dobré rady. Nepotřebuje slyšet, když se jedná o křesťany, něco, co by byla jako, sice takhle jako vyjadřuje, ale je zatím daleko toho víc, že ten muž je hlavou, no jistě, ale já se můžu cítit v bezpečí, můžu ho ctít ve chvíli, kdy on mě miluje jako Kristus, církev, protože vím, že pak nerozhodne špatně. A když je to jenom ta litera, která ubíjí, tak prostě ta žena přijde zmlácená ze svých vlastních sborů, kde vlastně jako nenašla to pochopení a dostává to ještě jako druhotně někde jinde. Takže to, co ty ženy slyší, a já to na nich fakt vidím, jak by z nich něco spadne, že oni, jak jsou v nezdravém, toxickém vztahu nemocném, který ukapává jedy, a vlastně ta žena si s tím neví rady a vaří se jak žába a to je jakoby jako znak tež, já pracuju, strašně ráda pracuju jako na poli šikany, kyberšikany a to i v pracovním prostředí. A vlastně má to společného jmenovatele, kdy jakákoliv taková agrese, ať už fyzická nebo psychická, sleduje jeden cíl a to je nějakým způsobem sežrat, zničit toho člověka na tom vnitřním jako prožívání. A ke mně chodí ženy, které mě přijdou, já mám proto takový jako svůj výraz soukromí a vlastně, když ho vypustím někdy, já musím v tom mít jako moudrost a hledat, co kdy můžu říct, ale někdy to tak jako pojmenuju před nima, že jsou vnitřně sežrané. A oni úplně zaplesají, protože to je to, co prožívají a v tom potřebují pochopit. A ještě jako snažím se je jakoby zasaportovat tím, že to bude dobré, že se potřebují nadechnout, že jak jinak naložit s jedovatým vztahem, než se od toho jedu nějak musím odpoutat. A to samozřejmě pak řešíme individuálně, aby se mohli nadechnout a vlastně mít i jasnou hlavu k tomu, jak se rozhodovat, protože na to já si fakt dávám pozor v poradenství. Já nesmím dávat jako návodný cesty, jak se má zachovat. Já je můžu zasaportovat tím, že jim dám jasnou optiku, jasný pohled. Ve věcech křesťanů si dávám majzla na to, abych neměla obyčej, jakoby v vozovkách fakt dobrý lidský rady, ale já jim nasvěcuji jejich život boží optikou. A tam přichází jakoby fakt takový ten aha efekt u těch lidí, že Bůh se s náma jako nepáře v některých věcech, ale dělá to proto, aby nás ochránil. A ve chvíli, kdy se mi podaří jako člověku komunikovat vlastně tu správnou optiku, tu správnou konstelaci nastavení, tak mě ty lidi kvetou. Přijdou někdy ti, kteří třeba byli 20 let i v nějaké psychologické péči, ale oni vlastně za pár týdnů, měsíců vykvetou a nastartují se úplně jinak, protože pochopí, že mají naprosto úžasnou základnu a mechanismy pro to, jak s tím životem naložit a jak v něm obstávat. A co se týká těch nevěřících lidí, tak když se mi takhle jako vylejou a daří se to opravdu, že se vylejou, tak pak samozřejmě zůstávají v té službě i déle. My se snažíme je zaopatřovat i nějakým způsobem i materiálně. Máme tam prostě i samoživitelky, který prostě fakt ten život vyliskal takovým způsobem, že jsou samotné a my rádi jakoby pomáháme nad nějakou úroveň něčeho, ale už to můžu dělat třeba jako soukromně, pak jako Lenka nebo tým, ale máme tam. Takže daří se otvírat, daří se dostávat k lidem, kteří jsou v nouzi. A vlastně se nám povedlo, i teď jsme měli jednu klientku, která opravdu jako neměla ani podporu v rodině, zůstala sama ve velmi nezdravém vztahu, úplně jakoby vnitřně umlácená, vysmrkala prostě velkou hromadu kapesníků na tom prvním setkání a potom se zvedala vlastně na vlastní nohy a dělala vlastní rozhodnutí a potřebovala se oddělit od toho vztahu a mít vlastní prostě místo s tím synem. A vlastně tam se podařilo přes nějaké křesťanské jakoby kontakty jí sehnat peníze. A to prostě a dost. Jakoby na to, že ona opravdu se vybavila, to byly desítky tisíc a já jsem oslovila prostě jenom pár lidí, které znám z okolí a byli ochotní přispět a nebo to dát, darovat vlastně a tohle, jako ona plakala vždycky na tom, prostě když jsme se setkali, tak něco takového s křesťany a dali jí peníze, a aniž by jí znali, oni nikdy neviděli ani. Takže různě se daří a máme tam ukrajinské rodiny, se kterými se daří
2: pracovat. Myslím, že už budeme muset se chýlit ke konci, protože a jsem ráda, že končíme takovým jako pozitivním náhledem, že opravdu se dá vlastně posunout někam i toho člověka, i ty jeho třeba i rodičovské kompetence, ty partnerské kompetence, byť to je asi běh na dlouhou trať a byť to není hned. A myslím si, že bychom mohli končit takovým pouzbuzením, abychom předávali tady tohleto i do těch dalších generací právě tu lásku, ten zájem a tu naději, že vlastně člověk může se dostat i z toho místa, kde mu zrovna není dobře. A někdy právě třeba i tím, že zajde buď do rodinného centra provázek, nebo najde nějakou jinou další takovouhle komunitu, skupinu lidí, kde se bude cítit bezpečně. Takže se dnes z Rozmaríny v Rádiu 7 loučí Lída Pohanková a
3: Lenka Poskočilová. Děkuju za čas.
2: Mějte se hezky.
3: Naschledanou.

0: že ne vždycky to musí být pozitivní, ale my jsme rádi za to, že to povědomí tam je, protože to je za mě hodně důležité i právě v ten moment, kdy člověk třeba někdy pocítí nějakou potřebu to jít vyzkoušet, nebo řekne si ty jo, možná bych se někdy do nějaké církve podíval. Nebo případně, když přijíždí lidi studovat do Zlína. Jo. Zlín je studentské město a každý rok tam máme novou dávku studentů, tak u nich právě jsme často slyšeli, že no, tak jsem si to vyhledal na sítích, jaká je tady církev, viděli jsme vás a dávalo nám to smysl, tak jsme se přišli podívat.
1: Dobré, dobré. Tvoření obsahu na sockách je kategorie sama o sobě, možná dokonce i vědní obor. Já toho nesleduji tolik, ale když se dívám na váš instagramový profil, přijde mi soudobý, originální, vtipný, tak se nabízí otázka, kde berete všechny ty nápady, co se týče feedu.
0: To by byla možná otázka i na můj tým, nechci si tady vzít kredit za to. Ty nápady, a mně se hodně líbí knížka od Austina Kleona, Krást jako umělec. A myslím si, že na sociálních sítích je to velmi aktuální, že člověk se často inspiruje u jiných videí, které už fungují na internetu. Dokonce my máme v Move vybudovanou takovou kulturu, že když člověk narazí prostě na Instagramu na nějaké zábavné video, které dává smysl, tak si to posíláme vždycky na ten profil Move Zlín. Takže lidi, co se starají o sociální sítě a tady o natáčení těch videí, tak si to potom můžou rozkliknout, můžou se podívat, co tam je a podle toho, jaká je potřeba, tak podle toho vyberou video, které natočíme, předěláme ho trošku do našeho kontextu, takže inspiraci bereme většinou od jiných videí a záleží taky, co zrovna chceme dělat a co zrovna potřebujeme odkomunikovat.
1: A začali jsme Movem, protože to je jedna z velkých oblastí tvého života. Pokud by přeci jen mezi posluchači byl někdo, kdo neví, kde třeba leží Zlín, nebo že existuje církev MUF, uveď nás prosím stručně do obrazu, jak se utvářel ten váš příběh až do současnosti.
0: Tak pokud nevíte, kde je Zlín, tak to bude trošku těžší. Zlín je na východě České republiky, blízko Slovenska. Je to krajské město, je to krásné město. Je to město, které miluju. A Move je church plant nebo startup církev, nově začínající církev ve Zlíně, kterou tam aktuálně budujeme. Ta historie už je poměrně dlouhá. Dokonce, když jsem pár let zpátky byl tady v tomto pořadu, tak možná teprve to existovala jaká nějaká myšlenka, ještě jsme tady o tom ani moc nemluvili, o Movu jako o církvi, ale vlastně začalo to takovou událostí, kterou jsem tady právě kdysi už popisoval, a to byla moje krize víry, kdy já jsem do Zlína přišel jako student, prožil jsem tam poměrně velkou krizi víry, kdy jsem odešel od Boha úplně, až do takové fáze, že jsem se chvíli identifikoval jako ateista, a pak dost zázračným způsobem mě Pán Bůh přitáhl zpátky k sobě. A to byla doba, kdy já jsem si úplně od nuly definoval svoji víru. A když se tohle stalo, tak najednou jsem měl obrovskou touhu o tom mluvit s dalšími lidmi, protože najednou jsem měl tu svou víru, zažil jsem něco velkého s Pánem Bohem a bavilo mě o tom se bavit s dalšími lidmi. A tak často jsem se bavil se spolužáky, s dalšími lidmi, který jsem třeba potkal i náhodně. To, co mi ale přišlo takové zvláštní, bylo to, že jsem měl někdy pocit, že nemám prostředí, do kterého je můžu pozvat. Zároveň v té době jsem vedl mládež a dělal jsem si takovou anketu, že jsem se ptal lidí z týmu, jestli by pozvali někoho dalšího na naší bohoslužbu. A často jsem dostával odpověď, že ne. Že možná na nějakou mládežnickou akci, na něco, co děláme zvlášť, ale že by je nepozvali na bohoslužbu. Tak to pro mě byl takový červený výkřičník, takový red flag, že jsem si říkal, my máme nějakou vášeň, my chceme s lidmi mluvit o Kristu, ale nemáme prostředí, do kterého bychom je pozvali. A tak začala pomalu vznikat myšlenka o tom, že bychom založili nějakou církev, kde bychom přesně mohli tyhle lidi pozvat. Nebyl to úplně krátký proces, my jsme si chtěli být jistí, že neděláme něco jenom z nějakého impulzu, takže myslím si, že to byly zhruba 2 roky, kdy jsme o tom postupně mluvili a bavili jsme se o tom i s naší církví, bavili jsme se o tom s dalšími lidmi a budovali jsme nějaký tým a jednoho dne jsme si řekli, že to prostě vyzkoušíme. Řekli jsme si, že budeme dělat bohoslužby jednou za 14 dní odpoledne, tak aby jsme zároveň stále mohli být zapojeni v naší domácí církvi. A tehdy jsme měli zhruba půlroční období, kdy jsme to zkoušeli, až jsme došli do bodu, kdy jsme začali cítit takové vyhoření. Začali jsme cítit, že to děláme hodně na sílu a že veškerá ta práce je hodně o tom, jako udělat dobrý program,

0: udělat kvalitní prostě zvuk, kvalitní světla, ale cítili jsme, že v tom není ta komunita. A tak v té době jsem věděl, že musíme zatáhnout za brzdu. Tak jsme zatáhli za brzdu a řekli jsme, že teď to, na co se chceme zaměřit, je, aby jsme měli dobrý vztah s Pánem Bohem, aby jsme se zaměřili na vztah s Pánem Bohem a aby jsme měli dobrý vztah s lidmi, aby jsme tvořili komunitu. Tak jsme ze dne na den úplně předělali celý koncept MOVE. Začali jsme dělat hodně takové jako večeře, kde jsme zvali lidi, bavili jsme se o Bohu, modlili jsme se. A hodně jsme předělali náš koncept toho, jak děláme tým, z toho, že hlavně naplánovat všechny aktivity k tomu, že hlavně budovat náš charakter a vztah s Pánem Bohem. Začali jsme se hodně modlit za věci a jednou během těch modliteb tak jsme si tak jako říkali, že my prostě stále cítíme, že Pán Bůh chce v našem městě něco udělat, že ta původní vize, že chceme vytvořit místo, kde se budou lidi moci dozvědět o Bohu, kde budou moci duchovně růst, takže stále chceme vidět. A tak po nějakým dalším rozhodování v užším kruhu lidí jsme si řekli, že tomu dáme ještě jednu šanci. A tentokrát to bylo tak, že jsme chtěli co nejvíc říct, Pane Bože, ale teď je to na tobě. Tak jsme si definovali takové roční období, kdy jsme řekli, že Bože, my do toho teďka chceme dát maximum, ale chceme, aby to byla tvoje práce a ne naše. A bylo zvláštní, že v tom období Pán Bůh najednou začal úplně hrozně jednat. On nám během krátkého období dal lidi do týmu, odpovídal nám na modlitby, dal nám skvělý prostor a vlastně každým dnem nás usvědčoval v tom, že tohle je to, co máme teďka budovat. Takže teď jsme v tomto období a je to krásné období, protože Pán Bůh odpovídá na modlitby a cítíme, že hodně jedná v našem městě. Zároveň jsme na začátku, nevíme, co nás bude čekat. Víme, že nás určitě bude čekat ještě spoustu těžkých překážek, které budeme muset překonat, ale jsme za to hrozně vděční, že to můžeme dělat a vidíme ovoce, tak z toho máme radost.
1: Wow, to je dost inspirativní příběh, díky za to. Na webových stránkách by se lidé o vás dozvěděli následující. Jsme moderní, srozumitelná křesťanská církev pro věřící, pochybující i hledající. Společně se posouváme blíž k Bohu a tím proměňujeme sebe, své okolí i Zlín. Tak z toho úplně čiší ten důraz na tu komunitu, jak si říkal, že jste potřebovali tu změnu. A zároveň v tom vidím to, že proměna se děje, když se člověk posouvá blíž k Bohu. Tak se chci ptát, jak se ta proměna může dít v prostředí, kde jsou věřící, pochybující a hledající?
0: My v MOVE věříme, že každý z nás je na nějaké cestě za Pánem Bohem a proto máme i ten název náš jako MOVE, že se chceme někam posouvat. A jak si to popsal, tak naší opravdu vizí, aby jsme se posouvali blíže k Bohu. A zároveň věřím, že je to určitý proces. Někdy máme tendenci přemýšlet nad křesťanství a nad církví jako na takovou tu věcí, která se prostě jednou jenom stane, že tady jsou ti nevěřící a pak se stane ten jeden moment, kdy oni uvěří a už jsou věřící a to je všechno. Ale já si myslím, že víra a život s Pánem Bohem je o nějaké cestě, dlouhodobé cestě, kterou všichni nějakým způsobem jdeme, akorát každý jsme na té cestě někde jinde. Takže věřím, že církev je společenství lidí, které je na cestě směrem k Pánu Ježíši a my se snažíme být citliví na to, že každý má ten startující bod někde jinde. Někdo přichází do naší církve a možná vůbec nemá žádnou zkušenost s církví. A my chceme, aby možná ten jeho první krok bylo to, že pozná zdravou komunitu křesťanů, že možná pozná, co znamená být křesťanem, že to není jenom o nějakým jít si do kostela sednout na půl hodiny, ale že je to životní styl, který je proměňující. A možná tam přijde někdo, a to máme aktuálně jako docela velkou cílovou skupinu, kdo vyrostl v nějaké církvi, ať už je to katolická nebo protestantská a zažil nějaké prostředí, které nebylo úplně zdravé a proto odešel od Boha. A možná ten jeho další krok u nás bude to, že mu ukážeme, že jde dělat prostředí křesťanské i zdravé. Že to, že někdo špatně interpretoval Pána Ježíše a Boha, neznamená, že Pán Ježíš a Pán Bůh je prostě špatný. A pro někoho jiného to může být zase už člověk, který je zralý a ten jeho další krok, který s náma může ujít, je to, že udělá krok víry a půjde do nějaké služby, nebo že se zapojí do nějakých projektů, anebo že pomůže někomu jinému v tom dalším kroku. Takže ano, věřím, že církev je prostředí pro to se posouvat, ať už je člověk zrovna kdekoliv na té cestě.

0: Myslím si, že spousta církví chce začít s tím, že vybudujeme nějakou zdravou komunitu, ale ono se to asi lehčeji řekne, než potom udělá, a držet to dlouhodobě, aby to stále bylo zdravé, aby lidi měli funkční vztahy a otevřené, tak asi nebude nic jednoduchého. A ještě k vašim ambicím, ty jsi mluvil nebo zmínil si nějakou cílovou skupinu, a já, když jsem se díval na vaše webové stránky, tak viděl jsem, že vaše ambice nejsou malé. Říkáte, jdeme pohnout Zlínem, nevěříš, přijď. Z toho mě vyplývá, jestli si rád dáváš vysoké cíle, anebo toto skutečně považuješ za splnitelné.
1: Tak záleží taky, co se myslí tím pohnout Zlínem. Co vlastně jako vůbec znamená to pohnutí, ale my věříme, že, nebo chceme, máme takové přání, aby naše město nezůstalo stejné, a věříme, že církev už od začátku toho, co působí tady na té zemi, tak vždycky přinášela nějakou změnu do té společnosti, která věřím, že byla pozitivní. Máme samozřejmě v historii nějaké příklady, kde to úplně pozitivní nebylo, ale já věřím, že my opravdu dokážeme proměnit naše město. Možná to ze začátku bude po malých kručcích, že můžeme dělat malé věci, jako že budou lidi možná trávit čas nějak víc smysluplně, že možná budeme pomáhat lidem proměňovat nějaký jejich charakter, že budeme dělat malé změny v těch pár lidech, který tam teďka máme, ale věříme, že pokud to vydržíme nějakou dobu, takže to opravdu může dělat i velký dopad na naše město, že možná můžeme, nevím, zařídit to, že klesne kriminalita, nebo můžeme zařídit to, že lidi budou najednou víc se budovat i v nějakých praktických dovednostech, typicky hraní na nástroje, že to je taková věc, která mně přijde, že v církvi většinou lidi vybuduje. Takže je to velký cíl. Ptal ses na to, jestli mám rád velký cíle, tak ano, mám rád velké cíle. Myslím si, že když si člověk dá moc malý cíl, tak zbytečně omezí nějaký svůj potenciál. Takže je to obrovský cíl a my opravdu věříme, že můžeme proměnit naše město, a je to naše vize, které bychom chtěli dosáhnout.
0: V tom sloganu mě zaujala i určitá, řekněme, dvojstrannost. Říkáte, jdeme pohnout Zlínem, nevěříš, přijď. Chcete tedy jít za lidmi, nebo chcete, aby oni přišli za vámi?
1: My je zveme na společnou cestu. Jak jsme se bavili před chvílí, tak věřím, že prostě následovat Pána Ježíše je nějaká cesta, kterou jdeme, a my chceme pozvat lidi, aby na tu cestu s náma naskočili. Můj takový oblíbený slogan je, že někdy rozdíl mezi věřícím a nevěřícím jenom to, jestli tomu někdo dá šanci. Já věřím tomu, že Pán Bůh je živý a že proměňuje lidské životy, a že pokud tomu člověk dá šanci, takže Pán Bůh bude jednat v jeho životě tak, že to pak pro něj bude velmi jako dávat smysl ho následovat. A v tomhle mě hodně inspiruje i příběh, který se píše v Janovi, kde je právě takové to, kdy Filip říká Natanelovi, pojď a přesvědč se sám. Mm-hmm. Že mě na tom přijde hodně zajímavé, že tady není to o tom, že prvně ti budu muset jako navykládat to, co je přesně ta pravda, a prvně musíš všemu jako 100% uvěřit. A on říká, pojď a přesvědč se. A to je vlastně i v tom našem sloganu, že my jdeme pohnout Zlínem, my chceme proměnit naše město k pozitivnímu, my chceme, aby naše město poznalo Pána Ježíše, a tím pádem i to mělo pozitivní dopad, a zveme ty lidi, aby to prostě vyzkoušeli, aby přišli a přesvědčili se sami, jestli to dává smysl nebo ne.
0: Od Zlínského kraje jste získali velké prostory v centru města, které chcete přetvořit v kreativní komunitní centrum. A zajímá mě vlastně všechno. Proč zrovna kreativní komunitní centrum, co chcete nabídnout a v jaké fázi tento projekt je? Pojďme postupně. Proč zrovna kreativní komunitní centrum?
1: Zase, my věříme, že růst je to, co potřebujeme, a že potřebujeme se posouvat jak v duchovních věcech, tak i v praktických. Takže tím, že jsme ve městě, které je proslulé nějakým designem a kreativitou, tak jsme chtěli vytvořit místo, kde budou moci lidi jak růst duchovně, tak růst i v těch praktických věcech, jako jsou právě kreativní dovednosti, hudba, umění a tak dále. Dávalo nám to smysl, protože máme v okolí lidi, kteří tohle dělají, a máme možnost tak být blízko i těmto lidem.
0: Dočetl jsem se, že ta nabídka je širší, nejenom naučit lidi třeba něco praktického nebo seznámit je s Bohem, tak k čemu všemu dalšímu by ty prostory mohly být využity?
1: Nám v tomhle Pán Bůh hrozně moc požehnal, že máme prostor, který má dost místa, je to skoro 500 metrů čtverečních. On vlastně byl i docela velký zázrak, že jsme tenhle prostor získali. My jsme se dlouho modlili za to, aby jsme měli místo ve městě, kde budeme moci tohle tvořit, a furt jsme si říkali, takových těch 100 metrů čtverečních by nám stačilo. Pán Bůh zázračně promluvil a dostali jsme od Zlínského kraje právě tady ten velký prostor. A toho místa je tam tolik, že máme jako různou vizi, co s tím místem chceme udělat. Samozřejmě to slouží pro to, aby jsme se tam mohli scházet i na bohoslužby, ale tím, že je to velké místo, tak chceme nad tím nějakým způsobem přemýšlet i, aby se to používalo co nejvíce. Takže máme to rozdělené zhruba na tři části. Máme jednu část, ze které chceme udělat takovou klubovnu, kde právě by se mohly dělat i různé výstavy, a chceme tam dělat volnočasové kluby. Už dlouhodobě máme takovou touhu tohle budovat v našem městě. Možná už přemýšlíme i nad tím, že bychom tam mohli udělat nějaký coworking. Prostě komunitní místo, kde budou moci lidi přijít, trávit čas, dát si dobrý kafe a prostě využívat ten prostor na maximum. Potom máme takovou obrovskou místnost, kde bychom do budoucna chtěli udělat prostor právě na setkávání, na různé přednášky, konference, bohoslužby, prostě velký přednáškový sál. A potom v další části máme ještě menší místnost, kterou bychom chtěli přetvořit na nahrávací studio, na zkušebnu, prostě odlučnit to a udělat to místo, kde se budou moci lidé rozvíjet i v těch hudebních dovednostech. Takže ta vize je obrovská. My jsme se dlouho modlili za to, aby jsme dostali místo. Museli jsme udělat docela velký krok víry. Vy, kdo mě znáte, tak já jsem ten typ člověka, co vždycky říkám, že tohle byl můj největší krok víry, co jsem kdy v životě udělal, a pak za měsíc udělám další, který je podle mě ještě větší. A někdy pak přijde to vystřízlivění, že najednou jako mně přijde, že až Pán Bůh říká, no tak udělal jsi ten krok, tak teď ukaž, co všechno jsi schopný obětovat pro to. A víme, že to bude těžké. Je to těžké, ale dává nám to obrovský smysl. A mě to dává smysl i v tom, jak to aktivovalo ty lidi, že jim to taky dává smysl, že máme konečně něco svého, co můžeme budovat. Takže je to jako obrovský těžká věc, která nás ale spojuje a nutí nás to něco opravdu obětovat pro to a budovat to.
0: Církev je o lidech a ty už jsi zmínil, že tím základem je zdravá komunita, komunita lidí, která je na cestě, která objevuje, kdo Pán Ježíš Kristus je. Tak mě zaujalo jednak to budování zdravé komunity a taky, jak jsi mluvil o růstu, že chcete lidi vést k růstu v mnoha oblastech. Když bych se to pokusil spojit dohromady, co podle tebe pomůže vybudovat jednak zdravou komunitu a komunitu, která bude mít v srdci tu touhu růst i duchovně? Nebo co konkrétně by ten duchovní růst mohl znamenat?
1: To je hodně těžká otázka. Já si myslím, že budování zdravé komunity je nekonečně dlouhá práce, náročná práce. Obnáší to, že musí člověk umět dobře pracovat dlouhodobě i s nějakýma možná hodnotama. U nás docela rychle po tom, co jsme rozjeli tým, tak jak to bývá, a jsme to tady naznačovali, tak docela brzo jsme začali vnímat nějaké vztahové věci, které se začaly být porušené. Často se stává, že prostě člověk si nesedne s druhým člověkem a to často vytváří takovou kulturu, kdy potom to prostředí začne být takové těžké, začne se to přenášet i na ostatní lidi, že když víme, že ten vztah je někde porušený, obzvlášť v nějakém užším týmu, tak potom se to přenáší na ostatní lidi. Takže pro nás to bylo a je stále hodně práce s tím, že musíme zdravě nastavovat hodnoty, že si musíme, my to máme dokonce definované přesně i na našich webových stránkách, to najdete, naše hodnoty, které se snažíme mít a dodržovat, že tohle jsme my a tohle chceme, aby naše prostředí bylo, a pak věnovat hodně práce tomu, aby jsme se k těm hodnotám přibližovali. Hodně o nich mluvit. A my každé setkání, co máme, tak si jednu tu hodnotu připomínáme. I když je to stokrát dokola, tak stále víme a cítíme, že potřeba si ty hodnoty připomínat, že chceme nějaký být a někam se v tomto posouvat, aby jsme vytvořili právě to zdravé prostředí. A stejně je to i s tím duchovním růstem. Pro nás duchovní růst je jedna z těch hlavních hodnot. Chceme, aby lidi duchovně rostli. Věříme, že naše cesta křesťanů je o tom, aby jsme byli co nejbližší Pánu Ježíši, aby jsme byli co nejvíc podobní jemu. A dneska to tady padlo, je to nějaká cesta, je to nějaký růst, do kterého musíme postupně dorůstat. Tak je to naše hodnota, věříme, že to je to, o co bychom měli usilovat, aby jsme duchovně rostli.

0: tom tvém osobním příběhu jsi zmínil, že když jsi překonal nějakou tu svoji životní krizi, tak najednou přišla ta velká radost a ta touha podělit se s lidmi o to, co sám si přijal od Pána Boha, co ti dal do života. A vím, že jedna z oblastí, které se věnuješ, je i apologetika, zjednodušeně můžeme říci obhajoba víry. Bylo to už možná nějaké semínko toho v tom období, kdy jsi právě nějak znovu tu víru našel a měl si touhu se o ní sdílet s každým i s tím, kdo třeba ti hned začal oponovat, nebo jak se vyvíjel ten tvůj přístup právě k této oblasti?
1: Mm-hmm. Jo, začalo to přesně v té chvíli, kdy já jsem prožíval krizi víry. Myslím si, že každý člověk má trošku jiný ten způsob, kterým se k Pánu Ježíši dostane. A já jsem vyrostl v církvi, kde tohle nebylo úplně časté téma. Přijde mi, že často se spíš jela taková ta linka, že člověk prostě musí věřit a nepochybovat a vlastně nevrtat se tady v té apologetice. A tak mi to často chybělo, že jsem měl takový pocit, že víra je něco, co prostě člověk má a neměl by to zpochybňovat. A často jsem měl takový i ten pocit, že tady je ta věda, která mluví jednu věc a my bychom to měli jako odmítnout a věřit tomu Pánu Bohu. Takže když já jsem prošel tou krizí, tak to byla vlastně jedna z těch hlavních věcí, že jsem si řekl, teď vlastně no, dává jako větší smysl ta věda. A ten způsob, kterým já jsem se potom začal vracet k Pánu Bohu, bylo i právě to si uvědomit, že to není o tom jenom slepě něčemu věřit, ale že opravdu jako křesťané věříme, že to, co Pán Bůh napsal v Bibli, nebo to, co je v Bibli a nějakým způsobem věříme jako křesťané, že to není proti té vědě, že my to můžeme dokázat i těma vědeckýma způsobama. A tak jsem se začal hodně zjišťovat o těch věcech a vlastně jestli je věda opravdu proti víře, anebo to jde ruku v ruce. A začal jsem zjišťovat, že to tak černobílé není, že někdy ty vědecké fakty, které jsou, tak může si je vzít ateista a popsat si je podle sebe tak, aby to napasoval na ateismus, stejně tak to může vzít křesťan a napasovat si to na víru. A pak ve výsledku to není o tom, jako je to vlastně o tom, co je pak ta větší pravděpodobnost. A díky apologetice, díky tomu, že jsem začal hodně studovat tady tyhle témata, tak prostě jsem uviděl, že daleko větší pravděpodobnost je právě to, že je tady nějaký milující Bůh, že tady Pán Bůh, který všechno stvořil s nějakým smyslem, že ty věci mají řád. Takže to najednou začalo být téma, který mě začalo hodně bavit a začalo mě bavit i odpovídat na ty těžké otázky. Já jsem měl těžké otázky, musel jsem si je sám sobě zodpovědět a v ten moment jsem byl připravený je odpovědět i dalším lidem. A zároveň to bylo téma, který mě bavilo, takže ho stále studuju. Neřekl bych o sobě, že jsem apologet. Myslím si, že na to jsem moc malý, co se týče nějaké školy, nemám nic vystudované, jenom mě to prostě baví číst a sám si to v hlavě nějakým způsobem střebávat.
0: A když teda z té teorie, z toho, co načteš, nastuduješ, přecházíš do té praxe, tak jakým způsobem přistupuješ k lidem, se kterými mluvíš a kteří konfrontují tvoji víru, ať už z pozice ateistů, agnostiků nebo jinověrců?
1: Já osobně mám rád v tomhle ten přístup té lásky. Snažím se nejít tou cestou, že no, tak já jsem konečně poznal tu pravdu a teď vám ji všem vytmavím a vy jste vlastně ti hloupí, co hloupě věříte nějakým jako vědám a tady těm věcem. Protože úplně stejně tak to beru, že často ta druhá strana bere nás jako křesťany. A můj takový oblíbený způsob je, hele, pojďme se fakt o tom bavit, jakože pojďme mít nějakou racionální konverzaci, pojďme z toho zkusit dát pryč emoce. Já si nemyslím, že jste hloupí. Já prostě chápu, že vám to dává smysl i tak, jak tomu věříte vy, ale mám nějaké věci, které vám to možná můžou trošku narušit. Stejně tak, jako se občas stává, že i někdo z agnostiků, z ateistů může přijít s nějakou otázkou, kterou ještě nemám třeba probranou v hlavě a nechci být takový, že no, tak to je blbost. Ale chci tomu dát nějakou šanci a nějak to jako probrat sám v sobě. A věřím tomu, že pokud jako křesťané opravdu věříme, že Pán Ježíš je pravda, takže bychom se neměli bát tady těch otázek. A stejně tak bychom i té druhé straně měli nabízet, jako pojďme se o tom bavit. Možná, když ti ukážu, jak to vidím, tak to bude právě ta chvíle, kdy tomu dáš tu šanci a může se ti Pán Bůh v tom nějakým způsobem zjevit.
0: Jak se tak dívám, jsme téměř na konci a nestihli jsme probrat zdaleka všechno, co bychom chtěli. Ale měl bych pro tebe ještě jednu závěrečnou otázku, protože práce s lidmi, práce v církvi, to je hodně o službě druhým, vytváření prostoru pro druhé, tak můžeš v závěru říct, kde nebo třeba v jakých oblastech si necháváš sloužit ty?
1: Těch lidí a oblastí je velké množství. Já si myslím, že nebýt desítky, možná už i stovky lidí, kteří do mě nějakým způsobem investovali a investují, tak by zdaleka ta služba ve Zlíně nebyla tam, kde je. Být vedoucí a pouštět se do takových velkých věcí a projektů, který teďka ve Zlíně děláme, tak může být někdy hodně náročné i psychicky. A proto mám ve svém okolí vícero lidí, mentorů, kteří se se mnou pravidelně potkávají, ptají se mě na to, jak se mám. Mám i spoustu přátel, kteří takto se se mnou potkávají. Nešlo by nic z toho, co dělám, i bez velkého množství různých podporovatelů a lidí, kteří na to myslí i finančně. Takže těch oblastí je spoustu a lidí ještě víc a možná pokud to někdo z nich poslouchá, tak chci jenom říct, že jsem za to hromě vděčný a vlastně bez vás by to fakt nešlo.
0: Hostem dnešního pořadu byl Libor Osouch, vedoucí Zlínské církve MUV. Díky za to.
1: Díky.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.

19 hodin, tak to mi hlásí časomíra v rozhlasovém studiu Rádia 7 a vy nás posloucháte ve čtvrtek 14. května. Je tu večerní vysílání a společnost vám dělá od mikrofonu Kateřina Fridrichová. Ta vám také přeje, aby se vám s námi líbilo i tu následující hodinu, kdy nás čekají pořady jak pro děti, tak pro dospělé. Bude to další díl a další příběhy o žabce Kuňce a rybníčku Kváky Kváku, to od 19:15 a potom od 19:45 je tu pořad Klika. Tentokrát si Petr Hůš připravil další ze série Myšlenky o církvi s pod

To, co od tebe Hospodin žádá, je, abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil s Bohem. O této písně Kristomlin říká, že je to takový ledničkový verš, protože spousta Američanů ho má vyvěšení na ledničce. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7 a po následující písničce se vydáme do, nebo spíše k rybníku, kváky kváku, tak pozvu všechny děti, aby se k nám přidali.

Děti, před námi jsou hned další tři příběhy z pera Ludmily Loderové. Minule jsme s Kuňkou a ostatními extra rychle zasadili spoustu hrášku, ale nepodívali jsme se přitom na návod. A tak jsme všechno trošku pokazili. I když všechno tak úplně ne, a úroda se dá ještě zachránit.

Maminka právě dávala buchty do trouby, když Koňka vběhla do kuchyně a prosila. Maminko, maminečko, prosím tě, nech toho. Já ti musím něco říct. Maminka viděla, jak je dcerka rozrušená, a tak si obě sedly ke stolu a maminka začala pozorně poslouchat. Se sklopenou hlavou se Koňka ke všemu přiznala. Vyprávěla o tom, jak si chtěla užít pouť, jak dostala zaplaceno a jak špatně svůj úkol splnila. Pak celá nešťastná vyprávěla, jak hrách klikatě roste mezi plevelem a jak ho vyzobávají ptáci. Maminka z toho radost neměla, ale řekla. Nejdříve musíte všechno napravit. Teď vám to dá opravdu hodně práce. Musíte všechen naklíčený hrách vyjmout ze země a ve slabé vrstvě ho opatrně zabalit do mokré látky, aby neoschl a nepolámal se. Pak musíte udělat záhon, nejlépe na šíř pole, a půdu prokopat a vybrat plevel. Pak se půda uhrabe a udělají se menší záhony a pěšinky. Teprve potom se kolíkem udělá hluboká brázda podle šňůry a hrách se zasází. Musíte však dávat pozor, abyste hrách dávali kořínky dolů. Pak půdu přihrnete, trochu udusáte a zalijete. Dnes odpoledne tedy musíte vybrat z hlíny už naklíčený hrách. Maminka dala dcerce sebou dvě velká stará prostěradla a Koňka vyběhla ven. Pokoušela se sehnat Jirku, aby jim s tou prací trochu pomohl. Ale kde byl jeho konec? Potkala však Zelenku s Ropuškou, které si v parku hráli, a jak uviděli Koňku, hned se jí ptali. Kam jdeš? Nechceš si s námi hrát? Žabka jen zavrtěla hlavou. Já nemůžu. Budu asi týden zahradničit. Chcete jít se mnou? Zeptala se a pak jim vyprávěla vše o nepořádném sázení. Dívenky se hned ke kamarádce přidali, protože jí byly vděčné, že se s nimi rozdělila o korunky a mohli si užít pouť. Na poli všem vysvětlila, co mají dělat, a všichni se dali do práce. Vybraný hrách uložili do mokré postýlky z maminčiných prostěradel a při práci si zpívali, vyprávěli vtipy a bylo jim dobře. Kamarádky slíbili, že druhý den přijdou zas. Večer Kvak potkal Jirku. Řekl mu, co se stalo, a dodal. Také si utrácel peníze za špatně odvedenou práci. Musíš nám zítra přijít pomoct. Budeme kopat to pole a kopání není práce pro holčičky. Spoléhám na tebe, že mi s tím pomůžeš. Přikázal, ale Jirka se jen ošil. Já jsem přece s vámi u pana podnikatele nebyl. Já nevím, jak on si přál, aby se to sázelo. Proto zítra nikam nejdu. Když vám řekl, jak si to přeje, měli jste ho poslechnout. Vaše chyba. Dodal a otočil se ke Kvakovi zády. Kvaka to rozlobilo, ale nakonec si řekl. Byla to opravdu naše chyba. Neměli jsme Jirku poslouchat.

Říká se, že člověk zaseje to, co sklidí děti. A platí to nejenom u sázení semínek, ale také u našeho chování. Žabí kamarádi se polepšili, jak tak jim popřejme, aby sklidili něco příjemného.

Další den se u pole opět sešli všichni kamarádi. Přišla i Rosnička, kterou Zelenka vzala sebou. Děvčata se střídala v kopání, jen Kvak vystřídat nechtěl. V podvečer se na děti přišla podívat Kuňčina maminka. Pochválila je a slíbila, že druhý den odpoledne jim přijde pomoct. Asi za 2 týdny šel pan podnikatel kolem svého pole a teprve teď se ťukl do hlavy. Vždyť já jsem úplně zapomněl na to, abych si někoho sehnal na to sázení hrachu. Popošel blíže, aby se podíval, jak to s polem vypadá. A pak se jen díval a díval a myslel, že snad špatně vidí. Na poli byly krásné záhonky a hrášek už byl hezky povyrostlý. Malé rostlinky byly nasázeny v rovných řádcích a měly se čile k světu. Pan Skokan jen kroutil hlavou. Tak ty děti to své lajdáctví napravili. To jsem nečekal. To je od nich hezké. Zprvu jsem si myslel, že jim už nikdy nemohu důvěřovat a svěřit jim nějakou práci. Ale takto se mohou u mne kdykoliv přihlásit. Rád je zaměstnám. Pokýval hlavou a šel dál.

Puňka ve škole dobře prospívala a nosila domů samé hezké známky. Jednou odpoledne maminka vypravila dcerku na návštěvu k babičce Filoméně. Všichni jí tak říkali, i když to nebyla ničí babička, ale měla ráda děti a byla na ně hodná. Bydlela sama ve své chaloupce a kuňčina maminka jí často posílala něco dobrého k snědku. Dnes pekla v dolečky a tak připravila kuňce uzlík, aby ho babičce Filoméně zanesla. Žabka už odcházela, když přišel kvak a hned se ptal. Kam jdeš? Já si chtěl s tebou prohlížet tu obrázkovou knížku, kterou jsem vyhrál na soutěži, navrhoval kuňce. Žabka to odmítla. Já teď nemohu. Nesu v dolečky babičce Filoméně. Nechceš jít se mnou? Navrhla kvakovi. Kamarád souhlasil. Před domem ještě potkali Zelenku s Ropuškou

Nikde nikdo. Kvak oběhl stavení, ale papička nikde nebyla. Pak Zelenka zkusila zatáhnout za kliku a hle, dveře se otevřely. Děti vešly dovnitř, ale v kuchyni nikdo nebyl. Ropuška hlasitě zavolala. Je tu někdo? Z ložnice se ozval sýpavý hlas. Já jsem tady, pojďte dál. Děti vešly dovnitř a uviděli babičku, jak leží v posteli a je velmi nemocná. Stařenka měla ovázaný krk, na hlavě šátek, kašlala a nos měla celý červený od rýmy. Jak dlouho už stůněte, babičko? Ptala se s účastí kuňka. Dnes je to už čtvrtý den, děvenko. Pokývala hlavou babička. Byl už u vás pan doktor? Chtěl vědět kvák, protože si všiml, že babička má vysokou teplotu a jistě nemohla lékaře sama navštívit. Stará paní jen zavrtěla hlavou. Nebyl. Přepadlo mě to tak najednou. A nelepší se to. Mám tu zimu a nemohu sama ani zatopit a uvařit si čaj. Tak tu jen ležím, snad mě to přejde. Dětem bylo úzko. Sami cítili, jaká je ve světnici zima. Kamna měla babička starodávná, do kterých se muselo přikládat a nebylo zatopeno. Pochopili také, že babička si jistě nemohla sama uvařit. Odešli do kuchyně, aby se poradili. Kvak navrhl. Musíme si rozdělit práci. Je fajn, že jsme tu všichni. Zelenka doběhne pro pana doktora. Já zatopím a děvčata uvaří čaj a trochu zeleninové polévky. Souhlasíte? Návrh byl jednomyslně schválen. Všichni chtěli nějak pomáhat, jen kuňce bylo úzko. Měla vařit polévku a vůbec nevěděla, jak se to dělá. Škoda, že vždycky mamince z kuchyně utekla.

Děti, já si myslím, že by žabky měly zkusit nějakou polévku uvařit. Co k takovému vaření budou potřebovat? Co myslíte? Tak to se dozvíme zase příště. Poslouchali jste příběh z knihy Kuňka a rybníček Kváky kvák, které napsala Ludmila Loderová a nečetla Zuzana Zemanová. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2008. Kuňk. Tak děti, zase kváky kvák příště.

Pokaždé mi odpustíš, miluješ mě znovu a znovu a znovu. Dobil si mé srdce, ale ne násilím, a uzdravil si ho, aby mě už nebolelo. Tak to byla slova písně Once Again, kterou zpívali Shiloh Benhot a kapela. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7 a od 7:15 na 18 ještě čeká další díl pořadu Klika.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc dělám pro vás sérii Myšlenky o církvi. Musím na rovinu říci, že v přemýšlení o církvi často zápasím. Je mi velmi blízké vnímání Božího království. Kdy Ježíš Kristus je králem, dává nám hodnoty a ty můžeme žít ve svém osobním životě, pracovním, ale třeba i uprostřed společnosti. Pojetí Božího království mi rezonuje. Církev jako organismus, jako nevěsta Krista, to je krásné. Ale pojetí církve, kdy vás někdo vede, organizuje vám čas, říká vám, co je dobré a špatné, co máte dělat a co ne, to je pro mě těžké. Církev, která ztratila relevantnost ve své formě i obsahu, to je pro mě také těžké. Církev, která postrádá autenticitu, to jsou všechno věci, s kterýma zápasím. Omlouvám se, že jsem takto otevřený. Vím, že můj pohled je zkreslený, že vychází z mých zkušeností. No ale možná to může být i váš zápas. Neupadá tak nějak církev už dlouhodobě? Nesměřuje k zániku? Matouš, 16. kapitola, 18. verš. Zbuduj svoji církev a brány pekel ji nepřemohou. Jana, 10. kapitola, 10. verš. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Vítejte v pořadu Kliká, dnešní díl se jmenuje Zrození naděje. V minulém díle jsem vám povídal o Jendovi Vopaleckém, který dělal staršího sboru ve Vsetíně a také jednatele křesťanských sborů v České republice. Pán Bůh mu ukázal, že si má dát pauzu a že se uvidí, co dál v budoucnu budou spolu dělat. Přišlo mi to jako výtečná věc, tak to funguje život. Když některé dveře zavřeme, projdeme obdobím nadechnutí a obnovy, nové dveře se můžou otevřít. Jenda tuto myšlenku se mnou sdílel a já jsem mu vyjádřil respekt k jeho vnímání, odvaze i určité poslušnosti vůči Pánu Bohu. Netušil jsem však, s čím přijde za měsíc a půl. Vyzval mě, abych roli jednatele v církvi převzal, abych se podílel na duchovním směřování, přinesení vize, nápadů a invence pro obnovení našich sborů. Křesťanské sbory mají některé výjimečné vlastnosti. Jde o laické hnutí, které nemá duchovní. Lidé staví na osobním vztahu s Ježíšem Kristem, studují Bibli a modlí se. Usilují o proměněný život do podoby Ježíše a jsou aktivní ve službě druhým. To jsou silné stránky lidí v křesťanských sborech. Ale máme taky spoustu slabin. Měli jsme potřebu se vůči druhým vymezovat. Jak vůči nevěřícím a společnosti, tak vůči věřícím, kteří věří jinak. Tím, že u nás chybí určitý řád a potřebné struktury vedoucí k životu, trpíme někdy určitou anarchii. Ztratili jsme 2/3 sborů a spoustu lidí, kteří uvěřili v Pána Boha a byli od začátku v našem společenství, tak odešli nám. Mám pocit, že také mladí lidé, kteří se narodili v křesťanských rodinách, tak do církve dneska nesměřují. To je z mého pohledu náš stav. Velmi jsem si oslovení Jendy a pak také rady církve vážil. Měl jsem pocit, že je to možná i přirozené vyústění mého života, že mě na takovou službu Pán Bůh připravil, ale zároveň mě to upřímně děsilo. Nevím, zda má ta naše církev naději, zda se může obnovit, zda může být něčím živým, hezkým, užitečným. Když jsem přemýšlel, zda jednatelství vzít, tak mě to naplňovalo vnitřním klidem a takovým tahem dopředu do toho vstoupit, ale sem tam to střídali i pocity úplného zděšení a marnosti. Tak ještě jednou se omlouvám za otevřenost a sdílení svých zápasů. Ezechiel, 34. kapitola, 15. a 16. verš. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit. Jan, 10. kapitola, 10. až 15. verš. Já jsem přišel,
aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Kdo je dobrý pastýř? Ezechiel popisuje kvality pastýře v tom, že žije uprostřed ovcí, nejde mu o jeho profit, ale o blaho ovcí. Stará se o jejich dobrou potravu, odpočinek i bezpečí. Hledá ztracenou, přivádí zaběhlou, ošetřuje a léčí nemocnou, odděluje tučnou. Docela dost práce. Hospodin zde je popsaný jako dobrý pastýř Izraele. Evangelista Jan nám popisuje dobrého pastýře jako toho, který žije a nasazuje sám sebe pro své ovečky. Kdo ovečky zná, kdo je chrání před nebezpečím. Také docela dost práce. Ježíš je zde představený jako dobrý pastýř. Někdy se cítím i uprostřed všech blízkých lidí a aktivního života osamocený. Někdy jsem v pohodě, vím, kam v životě směřuju, vše mi dává smysl, ale přichází okamžiky, kdy se cítím úplně ztracený. Žiju krásný, aktivní a naplňující život a přesto se někdy cítím prázdný. Jsou v mém životě věci, které se mi nepovedly. Jsou vztahy a situace, které nejsou optimální. Nechci si stěžovat, jsem chlap, ale na rovinu i v mé duši je někdy spoustu bolesti. Ano, jsou chvíle, když jsem vnitřně osamocený, ztracený, prázdný a zraněný. Vlastně potřebuju znovu Hospodina, Ježíše Krista, jako dobrého, přítomného a pečujícího pastýře. Vlastně to znám i od svého stáda oveček. Je to spoustu práce. Teď jsem vozil balíky sena, každý den čistou vodu, ovečky potřebují mít minerální sůl a sůl se selenem. Za týden je budu stříhat nebo nechám je ostříhat a budu je očervovat, protože je chci přehnat na horní pastviny. Sem tam musím opravit ohrady, což je věčná práce. Když mám na to čas a dám tomu potřebnou péči, tak to vše moc pěkně funguje. Ovečky jsou spokojené, zdravé, když přijíždím k ohradě, tak už běží a nadskakují a mečí. Když tomu dám v klidu, co je třeba, tak to funguje. Mám z toho radost, naplňuje mě to. Je to možná jako s čímkoliv jiným. A tak to je to možná v každé oblasti. Jako například v manželství, rodičovství, takhle je to ohledně studia nebo práce. No a tak to může být možná i s církví. Dát tomu péči jako pastýř. 1. Petrova 5.2. Starejte se jako pastýři o boží stáce u vás. Ne s donucením, ale dobrovolně. Jako to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Ale zpátky k tématu, jestli přijmout roli jednatele nebo ne. Jak už jsem říkal, prožíval jsem v tom pokoj i děs. Už dlouho jsem neprožil takový zápas. Letos jsem nechal svoje ovečky připustit už v srpnu. Na začátku ledna jsem čekal první bahnění, porody jehňat. Chodil jsem tam každý den, ráno i večer, někdy i přes den. Přitom to mám plus minus kilometr od domu. V lednu totiž mrzlo a když se jehňata narodí a jsou mokrá, mohly by po porodu prochladnout a pak zemřít. Jenže ty moje ovečky letos nerodily. Chodil jsem tam už 14 dní, a říkal jsem si, no, možná byly připuštěné až v druhém cyklu. Možná budou jehňata až v polovině ledna. Ale nebylo to ani v polovině ledna, ani na konci ledna, ani na začátku únoru a ani v polovině února. Mrzelo mě to a je pravda, že jsem to letos nepohlídal. Protože vždycky se říká, že člověk to musí vidět, že ten beran tu ovečku obskočí. A tak jsem si nadával. Jsem si říkal, Petře, ty jsi tak nějak jako usnul na vavřínech. Měl si pocit, že už ohledně chovu oveček víš všechno, že ti to funguje, ale to zne. Stala se chyba. A říkal jsem ovečkám, holky, to si myslíte, že vás budu chovat 2 roky jenom tak, bez zrození nového života? Najednou mi to došlo, že je to možná jako v té naší církvi, že to k dalšímu životu nesměřuje. Je to taková krásná, no tedy spíše smutná analogie.
Ještě 14 dní mě to drtilo, že se mi letos ovečky nenarodí. Mrzelo mě to, vyčítal jsem si to, ale pak jsem to tak nějak pustil. No a já to takhle v životě mám. Když věci tak nějak vnitřně držím až v nějaké jako křeči, tak se věci nestanou. A když je pustím, ano, přišel jsem tam a najednou vidím, že je narozené první jehně. To ještě nic neznamenalo, ale znamenalo to, že beran není neplodný, že možná se narodí i další. No a časem se narodilo 13 jehňat, jenom jedna ovečka neporodila, jinak všechny ostatní porodily. Vím, že se nedá boží vůle hledat takto zdění v životě. Ale na druhou stranu, věci jsou někdy více propojené, než bychom si sami mysleli. Pro mě to byl impuls, že Pán Bůh může i skrze tu naši církev v krizi, která má své silné stránky, ale taky spoustu slabých stránek, že může i skrze ní přinést nový duchovní život. Jednatelství jsem spokojem i stálým vnitřním zápasem přijal. Konference, u nás se tomu říká shromáždění starších, jsem byl navržený, zvolený a taky potvrzený. Když jsem přijel domů a šel jsem zkontrolovat ovečky, tak už z dálky jsem to viděl. I ta poslední porodila. Vidím tam dvě malé jehňata a tak si říkám, wow, to je super. A když jsem odcházel, tak jiná ovce strčila do jednoho jehněte tak jako hodně. Si říkám, co blbne, vždyť už jsou na sebe zvyklí. A najednou jsem zjistil, že ta poslední ovečka porodila tři nové jehňata. Tak si říkám, no, uvidíme, co všechno se v tom životě může zrodit.

0: ještě víc.
1: Mám pro nás cvičení pro tento týden. Cítíte se někdy osamocení, ztracení, prázdní a zranění? Jak může být Hospodin Ježíš Kristus v těchto konkrétních situacích pro vás dobrým pastýřem? No, to je otázka. Tuhle otázku vlastně můžeme položit Ježíši uprostřed těch našich zápasů. Ježíši, jak ty pro mě v téhle situaci můžeš být pastýřem? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7, z pořadu Klika a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně.

0: Bylo 20 hodin, vyladíte Rádio 7 a posloucháte na něm večerní vysílání. Tím vás dnes tedy ve čtvrtek 14. května provází Kateřina Fridrichová a zve vás i k tomu obsahu, který tu máme pro vás připravený na následující hodinu. Tím bude pořad Světem Bible. Tentokrát ještě stále trávíme čas s knihou Zachariáš, tedy pro vás ji připravují John Vernon McGee a jeho český hlas Jan Bobalecký. Tak si nenechte pořad ujít od 8:45.
1: Na chvíli se rozloučíme, čo skoro se uvidíme. Kroky stichnou, svietia zhasne. Srdcem ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským, 2. kapitola, 3. verš.

0: Platí Boží milosrdenství skutečně pro každého nebo má své hranice? V dnešním dílu pořadu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee provede osmým viděním proroka Zachariáše, obrazem letícího svitku. Tento obří dokument vznášející se nad zemí symbolizuje nezvratnost Božích soudů a připomíná, že i v čase milosti zůstává hřích ničivou vzpourou. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: V posledních dvou pořadech pod názvem Světem Bible jsme, milí posluchači, poněkud neuspořádaně prošli sedmým nočním viděním proroka Zachariáše. Bylo to vidění svícnu a dvou oliv. Dnes se před námi otevře osmý obraz, který prorok viděl. Je to obraz letícího svitku. Toto vidění přináší společně s následujícím devátým viděním podivné obrazy a mnohou symboliku. Navíc přináší také obsahový zlom. Dosud jsme mohli sledovat určitý vývoj, který začínal ujištěním o Boží milostivé péči, která se projevovala v bdělé Boží přítomnosti a zájmu o jeho lid. Pak pokračoval svědectvím o Boží ochraně, o Božím očištění od hříchu, a nakonec dospěl k pověření ke službě. Z moci Ducha Svatého dochází ke zjevení Pána Ježíše Krista, jeho lidu. Tímto obrazem vrcholí linie Zachariášových dosavadních vidění. Pak přichází zjevení letícího svitku, které náhle hovoří poněkud jiným tónem. Vidění letícího svitku hovoří o Božích soudech. Boží smilování nepadne na každého jako déšť. Boží milosrdenství má své podmínky, je nabídnuto všem, ale budou i takoví, kteří je odmítnou. Odmítnou Pána Boha milovat a odmítnou jej poslouchat. Takoví přirozeně ponesou dopad Božích soudů. Ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael, říká apoštol Pavel. Ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci. Nýbrž z Izáka bude povoláno tvé potomstvo. To jest, dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. To jsou z 9. kapitoly listu Římanům, verše 6 až 8. Tedy ne každý bude přijat automaticky, ale jenom ti, kteří nechají Duchem Svatým proměnit své nitro, své srdce. Ti mohou být skutečným Božím lidem, ti se stanou těmi pravými Izraelity, jak píše apoštol Pavel v závěru 2. kapitoly do Říma. A tak ne všichni, kdo chodí do kostela, tím méně ne všichni, kteří jsou zapsáni v nějaké církvi, patří skutečně Kristu. Ne se všemi může Pán Ježíš počítat. A přijde den, který zjeví, co je v kom skryto. Pro někoho to bude okamžik smrti, pro někoho to bude okamžik druhého příchodu Pána Ježíše Krista, když se ukáže, co je v kom skryto. Tehdy nastane rozdělení, které projde tím, co se dnes jmenuje církev. Do té doby ovšem nikdo nemá právo dělat mezi křesťany nějaké velké rozdíly, protože nikdo z lidí nevidí do srdce toho druhého. To, co můžeme posuzovat, to je pouze to vnější. Můžeme posuzovat něčí skutky, něčí život. Pán Bůh chce zatím nechat růst společně plevel i pšenici, nebo koukol i pšenici. To oddělování, konečné oddělení, si ponechal ve své pravomoci a provede je až v čas žně.

Nyní spolu otevíráme 5. kapitolu Zachariášova proroctví a čteme první dva verše. Znovu jsem se rozhlédl a vidím, hle, letí svitek. Osel se mě otázal, co vidíš? Odvětil jsem, vidím letět svitek, 20 loket dlouhý, 10 loket široký. Náš doktor McGee, jehož texty pro tyto pořady k Zachariášovi zpracovává Peter Raus, říká, že letící svitek, který viděl Zachariáš, představuje Boží slovo, obzvláště desatero Božích přikázání. Nepochybně svitek má určitou souvislost s Božím slovem a s desaterem Božích přikázání. Nicméně svitek jako takový je prostě starověkou knihou. V oné době se knihy psaly, kromě jiného, také na papírové nebo kožené či pergamenové svitky. Takový svitek mohl být různě dlouhý. Je znám egyptský svitek dlouhý 40 metrů. Takový knižní svitek se navíjel na dvě dřevěné tyčky, takže přivíjením z jedné strany z jedné tyčky na druhou bylo možné odkrýt právě čtené místo textu. Čili text, který byl na svitku psán ve sloupcích, bylo možné takto postupně odkrývat rotací obou těch tyček, těch nosičů. Zachariáš zřejmě viděl svitek rozvinutý, proto mohl udat jeho rozměry, tedy především délku. Mimochodem odpovídají rozměrům chrámové předsíně, přibližně půdorysně 5x10 metrů. Při prvních viděních se Zachariáš ptal Božího posla po smyslu obrazů, které viděl. A dostalo se mu určitého vysvětlení. Když se prorok ptá po smyslu vidění svícnu a oliv, dává Boží posel najevo, že tohle by měl prorok rozeznat sám. V případě tohoto vidění Boží posel na prorokovu otázku ani nečeká, tedy v případě vidění toho svitku, a hned mu sám podává vysvětlení. Ve 3. verši 5. kapitoly. Posel se mě otázal, co vidíš? Odvětil jsem, vidím letět svitek 20 loket dlouhý a 20 loket široký. Řekl mi, to je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Slovo Božího posla zní jasně a srozumitelně. Letící svitek obsahuje prokletí. Taková kletba bývala součástí smluv, představovala jakousi pojistku při porušení smlouvy. Tam, kde nebyla smlouva dodržena, začala kletba působit. Vztahovala se ovšem právě jen na toho, kdo smlouvu porušil. V případě Zachariášova vidění se svitek s kletbou vznáší nad izraelskou zemí, která je plná zla. V této zemi byla porušena smlouva s Hospodinem a tak na tuto zemi dopadá prokletí.

Naznačili jsme si, že v tomto zvláštním vidění existuje vztah k božímu zákonu, nebo tedy k desateru. Kde můžeme ten vztah rozpoznat? Kletba z letícího svitku má z izraelské země odstranit každého zloděje a každého křivopřísežníka. Pro Izrael byl boží zákon závaznou normou života. Desatero bylo zapsáno na dvou kamenných deskách a samo se také vnitřně členilo na dvě části. První část tvoří příkazy, které hovoří o vztahu mezi člověkem a Bohem, a ve druhé části desatera jsou přikázání, která mluví o vztazích mezi lidmi navzájem. Jestliže nyní boží posel nechává dopadnout důsledky kletby ze svitku na všechny zloděje a křivopřísežníky, můžeme v těchto slovech vidět symbolické označení všech přestupníků božího zákona. Ten, kdo krade, porušuje práva druhého člověka a přestupuje přikázání druhé kamenné desky, abychom tak řekli. Ten, kdo křivě přísahá, znevažuje boží jméno, narušuje vztah k Pánu Bohu a překračuje hranice vymezené na první desce zákona. Zloděj a křivopřísežník, zástupci těch, kdo šlapou po božím slově a znevažují boží milosrdenství. Náš bratr John McGee na tomto místě upozorňuje na 50. žalm a cituje z něj některé verše. Můžeme si přečíst úsek od 17.

Vznáším proti tobě žalobu. Pochopte to vy, kdo jste na Boha zapomněli, ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. Mne oslaví ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spásu. Tolik citát z 50. žalmu. Ano, v té době všeobecných zmatků a mnoha změn, v době rozbití právních i náboženských řádů, si mnoho lidí chtělo dělat, co sami chtěli a co považovali za dobré, nebo věděli, že to není dobré, ale prostě chtěli to dělat. Mnozí hledali jen vlastní prospěch a zapomínali na zájmy národa, tím spíš na Boží požadavky. Mnozí porušovali Boží zákon a nic se jim nestalo. Snad si tehdy říkali, že je to Pánu Bohu jedno, že je vlastně stejný jako oni a že je za jejich přestupky nepotrestá. Do takové situace dostává Zachariáš vidění, které ovšem mluví jinak. Pán Bůh už přichází se svými soudy a tresty. I naše země prožívá dobu, kdy se mnohé řády rozpadly, mnohá pravidla ztratila svou váhu a to, co bylo, už neplatí a nová náhrada ještě není v pořádku nebo chvíli platila a už zase neplatí, a tak společnost těžce hledá nějaké stabilnější normy, nějaká měřítka pro svůj život. Možná jste slyšeli takový poněkud anarchistický názor, že každá hráz nebo každá překážka, která se staví do cesty vůli člověka, je omezením jeho osobní svobody. V jistém smyslu je to pravda, ale z hlediska společnosti je to obrovský omyl. Právě mezi překážkami, mezi těmi určitými hranicemi rostou skutečné hodnoty. Právě důsledné dodržování zákonů umožňuje demokracii ve společnosti. Jenom ta společnost, kde lidé mají větší úctu k právům druhého člověka než ke svým vlastním domnělým právům, bude vzkvétat a prospívat. Pro Boží lid to platí v první řadě. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí nebo ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Tak píše apoštol Pavel v listu Filipským ve 3. a 4. verši 4. kapitoly. Řeknete možná, no dobře, ale to Pavel jistě myslel na vztahy mezi křesťany. Přece nebudeme mít úctu k těm, kteří jsou plní hříchů. Když apoštol Pavel označil sebe za prvního z hříšníků, možná to myslel doslova. Když se upřímný a poctivý křesťan zamyslí nad tím, kolik musel jemu, Pán Ježíš Kristus, odpustit vin, pak nemůže druhého člověka příliš snadno odsoudit, ani kdyby to byl kdo ví, jaký hříšník. Vždyť Pán Ježíš nás právě k hříšníkům posílá. On nechodil jen ke slušným, k vzdělaným a spořádaným občanům, právě naopak. Sloužil i zlodějům, podvodníkům a všelijakým jiným hříšníkům. Dokonce i těm, kteří si připadají slušní, Pán Ježíš sloužil, protože byli hříšníci. A tak se nebojme Pána Ježíše v tomto smyslu následovat, jinak totiž i na nás, na naši zemi, dokonce na naše sbory, dopadne určitá forma Božího odstoupení, Božího soudu. Pán Ježíš nenechá znevažovat hodnotu své vlastní oběti a náš úkol je, abychom poselství o jeho lásce a o jeho oběti šířili mezi další lidi, aby i oni mohli být spaseni, aby i oni mohli učinit rozhodnutí, na základě kterého poznají nový život.

Vztah k zákonu je vůbec takovým zvláštním kritériem hodnoty anebo řekněme velikosti národa. Na jedné straně je pro nás pravdou, že žijeme v době milosti a že jsme tedy svobodní od Božího zákona.

O této skutečnosti hovoří především apoštol Pavel na mnoha místech svých epištol, třeba Římanům 7:4. Zákon a desatero už pro nás nejsou smlouvou s Bohem a nejsou hlavně cestou ke spáse. I pro nás ale Boží zákon zůstává měřítkem dobrého způsobu života. Způsobu života, který se Pánu Bohu líbí. Proto se i my snažíme Boží zákon dodržovat. Ne proto, abychom byli spaseni, ale protože už jsme spaseni a protože máme rádi svého spasitele, který nás spasil milostí, a záleží nám na tom, aby se mu náš život líbil, aby mu byl ke cti, aby náš život byl dobrým svědectvím o působení a moci jeho lásky. Tato snaha křesťanů, tedy následovníků Pána Ježíše dodržovat zákon, nebo řekněme dodržovat pravidla desatera, se pak promítla do právních řádů různých civilizovaných zemí světa. Nezabiješ, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví, nesesmilníš a další věci. To jsou základy, na kterých je možno úspěšně budovat stát, domov, rodinu a na tomto základě mohou vyrůstat kulturní a civilizované národy. I v našem národě a v jeho historii můžeme vidět, že tehdy, kdy národ ctil Boží zákon, prožíval i určité formy Božího požehnání. Když na svého Boha zapomínal, prožíval soužení a těžké zkoušky. Na Izrael dopadly důsledky prokletí, protože porušil svou smlouvu s Hospodinem. I nad jinými národy se objevují Boží soudy, když tyto národy opouštějí Boží pravidla života. Tak to vidíme v řadě prorockých knih, kde dílčí proroctví ve Starém zákoně směřovala k některým jednotlivým národům. Bůh se i o ty ostatní národy zajímal a oslovoval je. Sám sebe trestá ten, kdo chce žít podle svého chtění proti Boží vůli. Protože Boží rady, Boží pravidla, nebo chcete-li zákony, či snad normy, postihují ten skutečně nejlepší způsob lidského života, života lidské společnosti. To je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Vychází z mého rozhodnutí, je výrok Hospodina zástupů. Vejde do zlodějova domu i do domu toho, který v mém jménu křivě přísahá a uhostí se uvnitř jeho domu a zničí jeho dřevo i kámen. Zachariáš 5. kapitola verše 3 a 4. Kletba napsaná na letícím svitku vychází z Božího nezvratného rozhodnutí. Letí rychle a dopadne na každého přestupníka Božích přikázání, ať už jde o ten příkaz první, anebo druhý, nebo tedy o příkazy z první nebo druhé desky zákona. Toto slovo nás možná poněkud zarazí. Vždyť jsme hovořili o tom, že Pán Ježíš šel právě k hříšníkům, že se skláněl k přestupníkům zákona. Evangelium nás volá k milosrdenství a k odpouštění těm, kdo se proti nám provinili. K hříšným lidem jsme jako církev posláni, abychom jim přinesli dobrou zprávu. Dobrou zprávu o naději odpuštění. A teď čteme cosi o zničení těch, kdo hřeší. Hřích zůstává hříchem. Hřích zůstává vzpourou proti Bohu. Teď je čas milosti. My žijeme v čase milosti. Čas, kdy plevel i pšenice ještě rostou spolu. Ale brzy přijde čas žně, kdy obilí bude pročištěno a plevel odstraněn. Pak přijde i čas ohně, ve kterém bude plevel spálen. Tak o tom Pán Ježíš zřetelně hovořil. V době proroka Zachariáše byl odklon od rozumných pravidel života vyvoleného lidu, od Božího zákona, byl velkou překážkou v díle, na kterém národ pracoval. Izrael měl stavět chrám,
tedy Izraelci chtěli stavět chrám, a to vyžadovalo oběti, námahu, úsilí, ale taky společné úsilí, tedy jednotu. To všechno však bylo hříchy lidu porušováno. Izrael ale měl před sebou ještě úkol od Pána Boha. V Izraeli se totiž měl narodit Mesiáš. Židovský národ musel být zachován a jeho bohoslužba obnovena. Chrám musel být znovu postaven, proto Pán Bůh posílá proroka, nebo tedy několik proroků a mezi nimi i Zachariáše, s poselstvím, které připomíná, že čas soudu a božích trestů, čas oddělování pšenice od plevele, nemusí být nutně svázán až se závěrem času, až s posledním božím soudem. Každého člověka může Pán Bůh hodnotit v kterýkoliv čas. Většinou to bývá čas lidské smrti, kdy se díváme zpátky na život člověka a přemýšlíme o něm, ale Pán Bůh hodnotí náš život průběžně. Svitek letící rychle mohl přiletět a dopadnout dřív, než se lidé nadějí, nebo tedy alespoň kletba obsažená v tom svitku. A píše se tu, že pronikne až do domů, až do soukromí každého z těch, kdo páchají ty věci, které jsou tam uvedeny. Tak důkladně je potřeba odstraňovat zlo. Jen tak zůstane očištěný lid schopen dokonat službu, kterou mu Pán Bůh svěřil. Nejen povrchní zakrytí zlých skutků, ale skutečně až dovnitř, až do domu, až do srdce musí zasahovat Boží slovo a proměňovat nás. Pokud tomu tak nebude, bude nás v našem srdci zasahovat cokoliv, co může mít podobu Božího soudu. Ať už jsou to výčitky svědomí, nebo je to určité odstavení, zneschopnění služby, nebo jiné formy soudu, které se týkaly tehdy Izraele, ale mohou se v jistém smyslu týkat i nás, kdo jsme dnes účastníky církve Pána Ježíše Krista.

0: Smyslem letícího svitku, který je obsahuje kletbu, je tedy očištění lidu a jeho uschopnění konat dílo, které započal. Z pohledu novozákonní doby jsou nám kletby a prokletí asi poněkud vzdáleny. Jsme totiž chráněni obětí Pána Ježíše Krista. On za nás zemřel a naše prokletí, prokletí za náš hřích, dopadlo na něho. Kéž by nás toto vědomí nesvedlo ke zlehčení hříchu a tím ke znevážení Kristovy obětí. Kéž bychom z vděčnosti a z lásky ke Spasiteli žili život poslušnosti a užitečné služby. Kéž bychom každý den, každý z nás, přinášeli ono ovoce ducha, o kterém hovoří závěr listu Galackým, nebo tedy závěr 5. kapitoly. Jsou to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti takovým se Boží zákon neobrací. Milí posluchači, uzavíráme náš dnešní pořad, který pro nás napsal v českém jazyce bratr Petr Raus. Hlasem vás provází Pavel Vopalecký.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. A pokračovat budeme samozřejmě zase zítra.

0: Posloucháte večerní vysílání Rádia 7. Jsme tu pro vás večer, ale i ráno, dopoledne, odpoledne, dokonce v noci. Rádio 7 je tu s vámi 24 hodin denně. Jsme také rádio, které je podporováno z darů svých posluchačů, a tak se na vás tu a tam obracíme, jestli byste nezvážili naši podporu.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás.

Je tu 21. hodina a znělka večerního vysílání na Rádiu 7 oznámila, že tu také je připravený další pořad, protože to tak ty znělky dělávají, nejen že nám oddělují hodiny, ale také nám říkají, že je tu pro vás připraveného něco nového v rámci večerního vysílání Rádia 7, které stále nese datum 14. května, ale je tu pro vás připravený pořad, který se jmenuje Interval. Tentokrát si zavzpomínáme na písničkáře Jiřího Smrka.

Dobrý den, vítejte u poslechu dalšího intervalu. Ten dnešní pro vás připravovala Lucie Endlicherová. Dnes vás chci pozvat do hudebního světa, ve kterém zní často tóny molové. Skoro se mi chce říci, že Jiří Smrš, kterého budeme dnes poslouchat, by mohl být při hledání nějakého symbolického titulu označen za onen hlas volajícího na poušti. Jeho hudba zve ke kořenům, k přemýšlení, k zastavení se. Pojďme se tedy společně zastavit. Nechejte se zastavit. Vždyť i o nás platí, že často pečeme, chystáme, zdobíme, jenže sladké někdy nestačí.

pasou se očima na pastvě pro rty. Trochu dámy se opily stařičkým vínem, teplo se jim navrací unaveným klínem. Lehonká křídla jim očima mávno, když vzpomínají na děti pryč z domova

do předjitřní ulice křídlo nostalgie vlétlo. Jak prosklenou výlohou padá na chodník světlo. Snad řekneš, tyhle verše jsou trapnosti a ti lidé sama směšnost. Ale znáš tak dobře druhou stranu mince, již se vykupuje žal a bezútěšnost.

Pojďme tady dnes společně s Jiřím Smržem vykopat studnu. Dostat se k pramenu vody, vody, bez které člověk nemůže žít. Jiřího Smrže můžete znát i z našeho vysílání. Jeho písničky asi nebudou těmi, které člověka na první poslech chytnou a pak mu znějí v uších. Chce to usednout a vnořit se dovnitř. Jeho hudba zní zcela jinak na koncertech, kde vystupuje sám s kytarou. Dokonce tvrdí, že mu na každém vystoupení před diváky praskne nejméně jedna struna. A jinak ji pak můžete poslouchat z desek, které doplnila spousta hostů a doprovodná kapela. CDčko Dědič krev, to první Jiřího Smrže, vyšlo v roce 2002 a stalo se jednou z nejoceňovanějších desek toho roku. 3 roky na to se objevila nahrávka Poslední láska, za niž získal hudebník Anděla v kategorii folk a country. Jakoby se tím spečetilo to množství tvrzení všech hud na kvalitu hudby i slova v písních Jiřího Smrže. Zajímavé však je, že se nestalo to, co s jinými takto oceněnými muzikanty, kteří nebyli příliš známí. Připomeňme třeba Radúzu nebo duo Žamboši. Desek Jiřího Smrže se nezačalo prodávat rapidně víc, nezvýšila se jeho koncertní činnost. Dál šlape svou brázdu, píše jak píše, nesnaží se vnutit víc, než by bylo slušné. Skoro by se dalo říci, že je pro něj příznačná písnička, která uzavírá druhou desku. Skončil jsem.

Při zkoumání internetem toho o Jiřím Smržovi příliš nenajdete. Lepší je obrátit se k jeho písničkám, hudbě, kterou píše. Tou o sobě a o svém nahlížení na věci říká asi nejvíce. Zaujaly mě ale dvě myšlenky, které se mi podařilo dohledat. Jednu z nich jsem objevila na blogu ženy, která popisuje svůj zážitek ze sledování televizního vystoupení Jiřího Smrže v pořadu Posezení s Janem Burianem. Když shrnovala, jak na ní působil, napsala neefektní vystupování. Právě takový Jiří Smrž je. Nespe se dopředu, nemá potřebu říkat více, než je třeba. Když naproti mě usedl ve studiu, měla jsem pocit, že se za mikrofonem cítí skoro nepatřičně. A to do něj umí zaspívat spoustu pravdivých, hlubokých a niterných textů. Rozhovor, který jsme spolu vedli, v mnohém byl neefektní. Ale i o tomhle povídání platilo to, co Jiří Smrž v rozhovoru s Janem Burianem také řekl. Jdu do všeho po hlavě. Někdo je opatrný, jen se dotýká. Já riskuju, že budu směšný, ale přesto do toho jdu.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame.

ztratil hlad. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Za to, že poprvé bolest zakusil, a pak radost a první smích, že Evu miloval s duší i tělem svým, děkuji za tvůj i můj první hřích. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame.

0: Ve studiu dnes vítám písničkáře Jiřího Smrže. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem vás poprosila o rozhovor především proto, že vaše písničky mi připadají velmi zajímavé, především tím, že je důležité u nich mnohem víc než hudbu vnímat text. Vzniká text k vašim písním dříve než hudba?
1: No, někdy jo, někdy ne, obojí se mi stává, ale je pravda, že asi častěji vznikají ty texty nejdřív, jako první teda.
0: Vydáváte je třeba i knižně? Oni jsou takové ne, skoro básně?
1: Ne, ty texty ne, ale vyšla mě jedna knížečka, taková sebranka poezie, ale v té je úplně něco jiného než ty písňové texty.
0: Kdy jste začal psát, kdy jste začal vůbec tvořit? Možná posluchači z našeho vysílání vás budou znát jako písničkáře, solového, byť doprovázeného kapelou, ale tohle není váš hudební začátek.
1: Psát jsem začal asi jako kdekdo někdy v pubertě teda, že? Ale u mě ta puberta se nějak protahla až do dneška, takže píšu pořád. Jestli se ptáte, čím jsem prošel třeba hudebně, tak někdy začátkem 70. let jsme měli nějakou folkovou kapelu takovou na gymnáziu. Potom jsme se rozešli na nějaký jiný školy, tak to skončilo. Pak jsem hrál s různýma lidma ve dvojici, ve trojici. A potom vlastně mě pozval Pavel Pokorný, šéf českobudějovických Minnesängerů, do kapely, takže s nima jsem hrál asi 5 let. Potom ti Minnesängeri tak jako umdleli, bych řekl. A hrál jsem 2 roky s kapelou Sem tam, to byla taková bluegrassová kapela. Výborná parta lidí, moc mě s nima bylo fajn. Oni byli tak hodní, že ani jim nevadilo, že ten bluegrass neumím hrát ani skládat. Pak jsme vlastně udělali, ještě si vzpomínám, jednu takovou věc s básníkem Ondřejem Fibichem. Je to můj kamarád, tak to jistě není objektivní, přesto jsem to slyšel i od lidí, kterých Ondřej není kamarád, že je jeden z nejlepších křesťanských básníků střední generace. A on udělal takový projekt, který nazval Královna severních záseků a je to věnováno Zdislavě z Lemberka a udělali jsme z toho takový, říkáme tomu folkrokové oratorium. No. No a potom vlastně už asi až tyhle ty solový 2 desky zatím mám.
0: Vy si písničky píšete sám pro sebe, obě desky jsou přitom nahrávané s četným zástupem hostujících muzikantů. Jak se vám s nimi ve studiu bylo? Nebo jste natáčel sám a zbytek se dotáčel až potom?
1: Myslím, že jsme točili nejdřív jakýsi základy s rytmikou a s pomocnou kytarou a tak. A potom se dohrávalo všechno jakoby metodou Vlaštovčího hnízda. No. Tak, což není ideální, protože ta hudba není tak živá, jak bych si představoval. Přesto ti muzikanti jsou výborní a nahráli to výborně. Udělali všechno, co mohli. No. Můj ideál je být s celou tou kapelou ve studiu a hrát to v podstatě ve studiu živě.
0: A nechybí vám někdy ta kapela za zády, když hrajete na koncertě?
1: Někdy jo, moc rád bych dělal obojí. Hraje se mi dobře samotnýmu, protože člověk třeba nemusí dodržovat tempo a akordy, že jo, no to vypadá jako, že takhle to má být, akorát jsem zapomněl, jaký akord tam vlastně původně jsem si vymyslel. Ale s tou kapelou je to něco jiného a hraje se mi s nima výborně, ale většina z těch lidí, který bych si do té kapely představoval a kteří i se mnou nahráli tu desku nebo obě dvě, tak jsou dost vytížení muzikanti nebo i jinak vytížení, takže nemají čas a není to realizovatelný, bohužel teda.
0: Vy nahrájete moc často. Čím to je způsobené?
1: No, to bych taky rád věděl, protože kdybych věděl, čím to je způsobený, tak bych asi v tom směru vyvinul nějakou aktivitu, protože bych rád hrál víc, no. Prostě mi nikdo, nebo ne nikdo, ale velmi málo lidí, velmi málo organizátorů mě někdy zve někam. Ale těm, kteří mě zvou, jsem velmi vděčen.

0: Interval. Správná dávka hudby pro vaše uši.
1: Baví vás to ještě psát, nebo je to psaní takovéto pnutí, kterému se prostě nedá ubránit?
2: Ubránit se dá všemu, ale třeba vám není úplně pak dobře, když se ubráníte. Tím nemyslím, že si nevylíváte srdce, to není vylívání srdce, to je jako, že něco základního v životě chybí, mám pocit. Když nepíšu, tak jsem prostě špatný, zdá se mi, že nějak žiju zbytečně, no. Pak to napíšu a zdá se mi, že to bylo zbytečné, že jsem to napsal. No.
1: Tak tady bych si dovolila oponovat. Vaše písničky jsou pro mě velmi důležité právě tím textem. Hodně často jsou v nich narážky na biblické příběhy. Nebo vlastně říct narážka je špatně, protože ona to není ani tak narážka, ono už je to zpracované. To, jak pracujete s tím biblickým příběhem, co ve vás vyvolává, ty asociace jsou tam úplně zjevné. Jakou knihou je pro vás Bible? Proč se tak často objevuje ve vašich textech?
2: Možná, že to nemá ani vztah třeba s vírou, jo? Nebo ne nutně, ale pro mě každopádně Bible nebo biblické příběhy jsou úplně základní kámen celé naší kultury. Jo? Čili jestliže bych chtěl něco nějak znázornit a chtěl to znázornit na něčem, co jednak se domnívám, že každý zná a jednak vím, že to je víceméně neotřesitelné nebo nespochybnitelné, pak není nic lepšího, než se obracet třeba k té Bibli, ale to je trošku užití, někdo by možná i řekl zneužití, protože to nesouvisí s tou pravou podstatou, proč ta Bible byla napsána. Že?
1: No jenom, že vy se takhle obracíte k lidem, o kterých já se naopak domnívám tvrdit, že Bibli neznají, že to třeba pro ně může být naopak narážka, která jim vůbec nic neřekne. Počítáte s tím, že ten člověk bude se pídit potom, proč jste to napsal tak, jak jste to napsal?
2: Ne, s něčím nepočítám. Když to píšu, tak vůbec nepočítám s posluchačem jednak teda. Můj pan profesor na Lidové konzervatoři vždycky říkal, no ale to je jejich problém, musím jenom teda souhlasit.
1: S posluchačem nepočítáte to jako, že si píšete pro sebe?
2: No, vůbec nepřemýšlím o tom, pro koho píšu. A píšu, protože mám nějakou potřebu, kterou bych asi nerad nějak blíž charakterizoval, protože bychom se dostali do nějaké psychologie, o které nic nevím a takže ani nevím, jaká ta potřeba z čeho pramení třeba, ale nějak jsem se s tím narodil a je pravda opravdu, že nemyslím na posluchače, protože zdá se mi dokonce, že myslet na posluchače je ošidný ohromně. Protože na kterýho posluchače vlastně? Já nevím, ke komu se to dostane. A možná

0: Já myslím, že jakmile člověk začne pracovat takzvaně pro lidi, tak nepracuje pro nikoho. A to lidové umění, jako umění pro lid, to nejvíc přece prosazovali a tak nazývali to ten svůj ideál totalitní režimy, vždycky, jak komunisti nebo fašisti. Myslím, že to je ošidný velmi, jako psát takzvaně pro lidi a myslet na ně a jak jim to říct. A co by je bavilo. A baví to ještě mě. A Goethe říkal, že když člověk píše o sobě a pro sebe, tak píše pro všechny. Protože všichni jsme vlastně asi velmi podobní.
1: Jste v těch textech tedy vy? Vy sám, to, co prožíváte, to, co cítíte, to, o čem přemýšlíte?
0: To určitě, ale ty příběhy, které v nich jsou, nemusí být nutně moje.
1: Nedá se to nějak odlišit, jako že by se řeklo, tady ještě Jiří Smrš a tady to už je
0: No
1: vymyšlené.
0: ne, to teď jde o to, co považujete za realitu té písně. Ty myšlenky, já nevím, pocity, ta poetika, všechno, to je moje, ale moje v úvozovkách jenom. Ale ten příběh, že tam někdo někoho potkal a já nevím, někdo někoho opustil, tak to nejsou moje příběhy. Nebo nenutně. To je jenom hmota, ze které tvaruji svou nějakou představu, jak by ta písnička měla vypadat.

Nevěřím v Nostradáma, že s námi ze světa svět zmizí, že nutně jsme ti herci, jež viděl ve své televizi. Nevěřím, že na konci času čekají rozpálené pece a že ať žijem, jak žijem, padnem do nich přece. Nevěřím v pozitivní energie, že mohou sami něco zmoci, jsou jen posunkovou řečí, bez světla němé ve tmě noci. Nevěřím v New Age ani Old Age, věčnost neměří se časem, nevěřím v pocity harmonie, v době kšeftu s lidským masem.

Nevěřím v duchovní vůdce, guru a učitele. Jsme zrozeni číst originál a stále hledáme překladatele. Nevěřím v chvá.

0: Když poslouchám ty vaše písně, tak mi připadá, že svět kolem sebe vidíte hodně přísně a hodně, teď nevím, jestli slovo tvrdě je úplně to pravdivé, a ani ne pesimisticky, ale prostě velmi reálně, a nechcete odpustit té realitě nic z toho, co v ní není v nepořádku. Máte takové vnímání světa?
1: Nemám. I mě možná mrzí, že ty písničky takhle vyznívají, no, asi bych je měl psát nějak jinak. Ale jsou dvě různé věci, že? Jedna věc je, pokud možno co nejpřesnější vidění toho světa. A v tom přesnějším je i přísnější, že? Protože ty slova jsou tak blízko zvukově u sebe, že i tím významem jsou jednoho kořené. Ale něco jiného je porozumění a odpuštění, že? Který bych chtěl, aby tam bylo. A vždycky se snažím, aby tam bylo, ale já nechci, aby to bylo v nějaký prvoplánový. A tak možná, že je to, tyhle ty věci jsou tam příliš skrytý možná. A taky vůči některým věcem asi nejsem příliš tolerantní, ale to je moje věc, člověk by neměl příliš, jako nechci soudit nic, to ne. Snažím se, aby to bylo pravdivý, ty písničky. A je v nich můj pohled, no, jestli takhle vyznívá, já s tím můžu o tom přemýšlet, snažit se změnit svůj pohled na svět, což stejně se neustále všichni snažíme víceméně se vyvíjet, že jo, nějak. Ale nechtěl bych být takový ten přísný sekerník, jako v žádném případě teda. Na to jednak nemám právo, navíc si myslím, že to je, jestliže tam nejsou obě ty roviny, je to odpuštění a především jako, a to, co vždycky chci v těch písničkách, je láska, aby tam byla v podstatě, ať už píšu o čemkoliv, o někom, a nejsem to třeba já v té písničce, tak v podstatě toho člověka v tom okamžiku pravda, že miluju, jo, ale to slovo, že, co to znamená. To
0: mně spíš šlo asi o takovou přísnost jakoby vůči sobě, o takovou tu hodně vysoko nastavenou laťku. Mně někdy přijde, že zpíváte o věcech, které jsou hodně niterné, hodně vnitřní, a vy přesto popíšete naprosto přesně do detailu a právě v takové té přísnosti toho detailu, toho, že to bude popsáno tak, jak to je, a nebudete nic kamuflovat, nebudete si na nic hrát.
1: Tak pokud bychom chtěli kamuflovat, tak to dost, to můžeme dělat spoustu jiných věcí a škoda práce.
0: Byť je to jejich věc, těch posluchačů, kteří poslouchají, co si z toho vyberou, tak stejně vy je tímhle, tím pádem zvete hluboko k sobě až dovnitř. Není to obnažování se?
1: Já v těch, jak jsem říkal, v těch písničkách nevyprávím ale nic osobního. To nejsou moje příběhy, aspoň většinou, a co ne, tak to vám stejně nepovím. Jestliže člověk se snaží být, já nevím, co nejpřesnější, co nejpravdivější, no tak je v tom vždycky jeho pohled, je v tom on, a může se to zdát jako, já nevím, obnažování. Mně se tak nejeví, jo. Ale slýchávám to, no, ale nevím, jak to dělat jinak, no. Možná, že nevím, jestli to není jenom v určitý formě, nebo že tak působí ty písničky, je zvláštní a nevím, čím to je. To třeba říkala Susan Vega, že ona, když napíše nějakou písničku, tak si všichni posluchači říkají, no jasně, to je o ní, o Susan. A když písničku na podobný téma napíše Bob Dylan, tak si každý z těch posluchačů myslí, no jasně, to je písnička o mně, o tom posluchači. A ten rozdíl je každopádně nechtěný ze strany těch autorů. Protože oni píšou, že sledují nějaký svůj ideál, jak by to mělo být vystavěný. Prostě chtějí nějak to říct všechno, mají nějakou představu, opravdu jako následují celý život svůj ideál. A ti posluchači si to nějak přijmou. No. Tak pokud mě třeba přijali takhle, tak nevím, jestli s tím můžu něco dělat, protože můj ideál asi budu sledovat dál, no, bez ohledu na cokoliv, teda bych řekl. Bez ohledu na cokoliv s tím, že ale chci vnímat všechno a konfrontovat to samozřejmě, jo, ale nepřizpůsobím se prvoplánově něčemu.
0: Já bych se ráda konkrétně zeptala na jednu písničku, kterou nosím dlouho v hlavě, totiž na píseň I kdyby. Zajímalo by mě, s čím jste ji psal, protože myslím si, že nejenom pro mě, pro spoustu lidí je vnímána jako modlitba. je modlitbou?
1: Víte, já si myslím, že každá opravdová písnička, která je z hlouby duše, je modlitbou. Úplně každá.
2: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl jsi, no to mi

0: písničkám v hudbě Jiřího Smrže. Možná by to teď mohlo vypadat, že Jiří Smrž je především mužem ticha a písní zpívaných hlasem skoro neslyšným a mluveného projevu ještě méně slyšitelného. Jenže Jiří Smrž ve svých písních nehledá jen věci boží, ale i věci vztahové. Ostatně i naše komunikace s Bohem je otázkou vztahu. Přidejme k té předchozí písni, co ještě nenašla, skladbu, která s vervou zpívá o manželství, o manželských problémech, nebo vlastně o komunikaci mezi lidmi, nebo inu, každý ať slyší, co se ho dotkne, jak říká Jiří Smrž.
1: Žena má, teroristka špatně spí.

cestou z protivína do Těšína nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu, zády k protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou.

0: a pro ty nové není třeba slov, to už je těžší nov.
1: Jiří Smrš je muž, který obratně vládne perem. V některých písních naprosto otevřeně zpívá o Bohu, o božích věcech, o svém náhledu na ně. I když on sám počítá s posluchačem poučeným, kterému nebudou cizí biblické obraty a přirovnání, dá se říci, že pro spoustu z lidí, kteří si jeho hudbu pustí, bude spíše průvodcem na místa méně známá. Ale i pro toho, kdo Bibli někdy držel v ruce, bude nejspíš hudba i texty natolik barevné, že nestačí jeden poslech. A tak se nechejte pozvat k poslechu. Dá se přirovnat k poslední večeři, po níž už nikdy není prázdný stůl, jak se zpívá v písni Jeden nádech.

nad vlny, v očích krásu, v očích sůl. Že slaností ani slabostí jsem se ještě

rozhovoru, který vyšel v časopise Folk a Country před uvedením první desky Dědičná krev, dostal Jiří Smrš otázku. Takže nevěříš, že lze písně vysedět, napsat na zakázku? A odpověděl na ní, pochopitelně, že lze. Na konzervatoři nás to učili. A leckdy se člověk až diví, co za těch 10 minut, které nám třeba na napsání sloky a refrénu dali, vzniklo. Ale tohle já dělat nechci. Písnička má vzniknout z vnitřní nutnosti. Je to jakýsi záznam rozhovoru, který vedeš vlastně s Bohem. Proto odmítám textovat melodie na zakázku. Pro mne je v tomto smyslu textařina něco pokleslého. Když poslouchám písně Jiřího Smrže, napadají mě verše ze žalmu 34. Okuste a vy jste, jak je Hospodin dobrý. A nemohu se zbavit pocitu, že právě o tomhle Jiří Smrš zpívá nejčastěji. O životě, který není jen snadný, nebo jen krásný, jednoduchý. O životě, do kterého patří bolest, strach, úzkost i nesnáze, se kterým se pereme a snažíme se dostat dál, ale za kterým je Boží dobrota. Bůh, který nás drží v dlaních a nepustí. Naděje, která je víc než naše touhy, která ukazuje na věci, které jsou skutečně důležité a na kterých opravdu záleží.

A na písničkáře Jiřího Smrže se můžete těšit v premiéře v intervalu zase příští týden, tedy od 21 hodin ve čtvrtek. V reprízu má pořad v pátek v 17 hodin, v sobotu hodinu po půlnoci a v neděli ve 12:05.

0: Je tu 22. hodina a vy posloucháte večerní vysílání. A to 14. května ve čtvrtek a od mikrofonu vám ještě stále společnost dělá Kateřina Fridrichová, i když slovo teď předám jiné Kateřině, Kateřině Hodecové a jejímu hostu, kterým byla Mirka Homolková. Je tu totiž pořad Klíčové slovo a pořad s podtitulem Na stáří se má a dá připravit.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, který si nevybírá v tématech vždycky to jednoduché. Ale doufám, že míříme k tomu podstatnému. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Kateřina Hodecová. Se mnou je dnes u mikrofonu Mirka Homolková. Vítám tě.
3: Dobrý den.
2: Mirka je ergoterapeutka a budeme si dnes povídat o stáří. Stáří, já jsem kdysi slyšela takovou pěknou definici, že nikdo nechce být starý, ale všichni se chceme stáří dožít. Takže v tomto možná napětí se budeme trošku pohybovat. Ráda bych, abychom dnes mluvili o stáří jako o výzvě, která je před každým z nás, protože nikdo nevíme, zda se ho dožijeme nebo ne. Základní otázka moje je, zdali se dá nebo má na stáří vlastně připravit. Mirko, než ti ale předám slovo, než se vrhneme do tématu, můžeš vysvětlit, kdo je ergoterapeut?
3: To vysvětlím hodně ráda, protože to je taková profese, ne úplně třeba všem známá. A je to krásná profese, která pomáhá vlastně druhým lidem, aby plně mohli žít svůj život, když se jim třeba stane úraz, nebo když jsou po nějaké nemoci, nebo když mají demenci, nebo děti, když mají nějaké onemocnění, tak ten ergoterapeut je člověk, který jim pomáhá najít třeba a nahradit nějakým způsobem ty ztracené funkce, aby mohli žít co nejvíc samostatně, co nejvíc naplno, umí poradit zdravotnické pomůcky nebo jak upravit to domácí prostředí, umí dávat takovou nějakou šťávu do toho života nebo smysl vlastně hledat. A je to opravdu hrozně široké uplatnění těch ergoterapeutů od nemocnic až v sociálních zařízeních, v domovech pro seniory, nebo já pracuji konkrétně na psychiatrické ambulanci, nebo jak už jsem řekla, třeba u dětí. A je to hrozně důležitý obor, který vlastně spolupracuje s ostatními obory, ať už jsou to třeba fyzioterapeuti nebo jiné profese, doktoři, tak ten ergoterapeut je takovým nezastupitelným článkem v tom týmu. A on by měl dávat zase jako svůj pohled na věc a dávat tam ty svoje znalosti vlastně těm ostatním a hlavně pomáhat těm lidem ještě naplno žít, dokud to jde, to znamená až do úplného konce.
2: Jestli dobře rozumím rozdílu mezi fyzioterapeutem a ergoterapeutem, tak ten fyzio vlastně pomáhá znovu nějak probudit tělo nebo po úrazu nebo při nemoci nějak dát dohromady fyzickou stránku člověka, kdežto ergoterapeut to propojuje s těmi praktickými dovednostmi a konkrétním životem.
3: Tak, je to přesně takhle, jak říkáš, fyzioterapeut hodně rozumí vašemu tělu, svalům, prostě funkcím a umí vás rozpohybovat, umí vás vrátit do života po té fyzické stránce. A ten ergoterapeut, mám takový dojem, aspoň teda z mého úhlu pohledu, protože každý samozřejmě dává důraz v tom svém oboru na něco jiného, umí dát tomu životu potom takovou tu barvu a ten smysl v tom dalším. To znamená třeba i klidně najít si dobrou práci, uspořádat si denní režim tak, aby to tomu člověku šlo a vyhovovalo. Doprovází toho člověka v těch ostatních věcech, aby ten člověk byl schopen doma fungovat a ještě z toho měl radost.
2: Co tě vlastně přivedlo k této práci?
3: Přivedla mě k tomu asi touha pomáhat druhým lidem. Já jsem původně vystudovala ekonomickou školu, ale to mě úplně nenaplňovalo, tak jsem pak hledala jiné uplatnění a dělala jsem si různé kurzy pomalu, ale jistě jsem se přibližovala k sociální a ke zdravotnické oblasti. Chtěla bych pozbudit všechny, že na hledání takové té své pracovní parkety není nikdy pozdě, protože já jsem si docela v pozdním věku vystudovala 3letý obor té ergoterapie a přišlo mi to hezké v tom, že je to všestranné, že je to různorodé, že se tam spojuje prostě všecko možné dohromady a proto mi stálo za to vlastně potom ty 3 roky jezdit do Ústí nad Labem studovat a díky tomu jsem pak mohla pracovat v psychiatrické nemocnici v Dobřanech a starat se o lidi a dávat jim tady z toho oboru něco, co by jim pomohlo.
2: Takže ty jsi spojila ergoterapii v tom obecném slova smyslu ještě s lidmi, kteří mají psychiatrické problémy. To má nějaký svůj účel, nebo tě to tam prostě zaválo?
3: Mě to tam zaválo, protože já jsem předtím pracovala v domově pro seniory, ale potom jsem dostala nabídku tady z té psychiatrické nemocnice a bylo to na gerontopsychiatrickém oddělení, což je oddělení pro seniory, kteří mají nějaké problémy psychické. A hodně těch seniorů tam bylo po pokusech o sebevraždu. Protože když se pokusíte o sebevraždu, tak se většinou dostanete do psychiatrické nemocnice nebo na psychiatrii a tam se pokouší vás nějakým způsobem zaléčit a pracovat s vámi tak, aby vám dali znovu třeba ten smysl života nebo znovu nějak nastartovali tu vaši touhu žít. A to je třeba klidně úkol toho ergoterapeuta, protože já jsem tam měla hodně takovýchhle lidí a my jsme si tam udělali takovou velikou partu. Já jsem pro ně tam dělala skupiny, že jsme tam pekli, zpívali, že jsme chodili ven na procházky, trénovali jsme paměť a všechno je to bavilo. Akorát je potom problém, když mají takovou hezkou partu a přijdou domů a jsou tam zase sami, tak zase je potřeba pak s nima ještě pracovat třeba v tom domácím prostředí, protože pro seniory je nejhorší to, že na ně nikdo nemá čas, že vlastně děti mají své životy, vnoučata mají své životy, přidají se k tomu zdravotní potíže a ono potom opravdu hledat v tomhletom všem nějaký smysl toho dalšího žití je velice těžké. Takže se nám teda stávalo potom i častokrát, že ty seniori se tam třeba opakovaně vraceli do té nemocnice. A opravdu, ať je to smutné, tak prostě se tam cítili líp než doma.
2: Říkáš smutné, máš smutné povolání, když se pohybuješ mezi nemocnými a starými?
3: Naštěstí to vůbec není smutné povolání, protože každý ten příběh člověka je velice barvitý a zajímavý a já naštěstí mám takovou veselou povahu. Já taky někdy říkám, že ten ergoterapeut má ty lidi pozbuzovat k té naději, k tomu smyslu a to je vlastně taky hrozně hezká náplň té mojí práce, že já ty lidi pozbuzuju a hodně s nima zpívám, takže to už je jasný, že to nemůže být smutný a vedu je k tomu, aby si zpívali i sami, protože ten zpěv, ty písničky, to je neuvěřitelné zaháněči špatné nálady. A moc už se teďka nespívá, teda musím říct, ale já vždycky, když je k tomu přinutím, tak potom se to děje a v tom prostě je i ta veselost. Ergoterapeut je třeba schopen i vyrábět cokoliv s těma lidma, nebo a zase i ta tvořivá činnost, to mi dají všichni určitě za pravdu, je vede k radosti, když se vám něco podaří udělat, i když to nevypadá původně tak, jak jste zamýšleli, tak ale je to pořád váš výrobek, můžete se s tím pochlubit, můžete to někomu dát jako dárek a je v tom vlastně skrytá taky radost. Takže v jakékoliv činnosti a i v tom, že máte ty seniory rádi, tak v tom je taky radost v té lásce. Takže je to hrozně hezké povolání.
2: Říkáš, že pomáháš lidem vracet smysl života. Stalo se ti někdy, že se to nepovedlo? Že ten člověk už smysl žádný nenahlédl?
3: Stalo se mi to asi hodněkrát, protože když pracujete s těma seniorama, tak vlastně jdete s nima kus cesty. Můžete nějakým způsobem ovlivňovat v tom dobrém. Můžete se snažit jim vlévat krev do žil, mít humor nebo nějakým způsobem je opečovávat, jak řekl jeden pán, obrušovat jim hrany. ale zároveň nemáte zodpovědnost za ten jejich další život a oni jsou pak hodně ovlivňováni i tím, co se děje samozřejmě v té jejich blízké rodině nebo jaký mají oni ten životní příběh. Takže vy můžete udělat svůj kus práce, ale potom zároveň to ten další život a tu zodpovědnost za ten svůj život oni mají ve svých rukách a záleží na nich, jak s tím naložejí oni. Takže ovlivňovat můžu, ale ten smysl si musí už potom oni hledat sami.
4: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Mirka Homolková, ergoterapeutka, je hostem dnešního pořadu, kterým vás provází Kateřina Hodecová. Naše dnešní téma je stáří. Mirko, už to zaznělo v předchozím vstupu, že stáří je jaksi automaticky pro nás spojeno s nemohoucností, samotou, opuštěním, nemocemi, bolestmi. Navzdory tomu ty říkáš, že ty lidi máš ráda, že tu práci máš ráda, že ti to stojí za to. Dá se na tohle životní etapu nějak připravit, aby nás nezaskočilo to, že najednou to tělo vypovídá službu a už nemůžeme, co máme rádi a podobně?
2: Je to tak. Stáří je, jak někdo řekl, taková série permanentních ztrát, že pořád něco ztrácíme a máme toho míň a míň. A zajímavé je, že i když je to takové hodně náročné období, tak většinou lidi se vůbec na tohleto období nepřipravují. A tak, jak se připravujeme třeba na to, když se má narodit dítě, nebo když jdeme do důchodu, nebo když se připravujeme vzděláním na školu, tak si myslím, že by stálo za to i se připravovat na to období, kdy vlastně budeme mít míň a míň těch sil, bude nám to pomalejc myslet a budeme se cítit hodně třeba bezmocní a oslabení. A třeba socioložka Jiřina Šiklová říká, že připravovat se na stáří v 70 letech už je pozdě, že by se to mělo dělat dřív. A myslím si, že taková ta příprava by měla nejdřív začínat v té naší hlavě, že začneme si říkat, jak to vlastně bude jednou, až budu starý, až budu stará, a měli bychom se nějak začít v té hlavě už směřovat s tím, co vlastně nastane. Myslím si, že opravdu je to proces, který nejdřív začíná v těch našich myšlenkách. Umět si vůbec představit, že třeba jednou nebudu moct obdělávat tu svoji zahrádku, kterou teďka obdělávám každý den, nebudu moct vyjít schody, nebudu moct bydlet ve velkém bydlení, které teďka mám, budu se muset přestěhovat do menšího bytu, nebudu mít řidičský průkaz, protože už nebudu moct řídit auto. A to jsou všechno takové myšlenky těžké, které právě my oddalujeme, jako nechceme na to myslet, bude to až kdo ví kdy. A tím, jak to vytěsňujeme, tím, jak to oddalujeme, tak pak, když to nastane, tak jsme z toho hrozně překvapení. A vlastně nás to zaskočí. A myslím si, že to bolí daleko víc, než když člověk už myšlenkově se na to připravuje a počítá s tady těma krokama. A potom, když teda nastane tady ten proces, že nad tím přemýšlíme, tak samozřejmě nastane i proces, kdy musíme teda i aktivně jednat v tom. A to znamená opravdu začít přemýšlet třeba nad tím jiným bydlením, nad službama, které využiju, aby se mi líp žilo, to znamená pečovatelské služby, nad pomůckama, že začnu používat naslouchadlo, začnu používat chodítko, začnu používat nevím co, aby jsem si to stáří zkvalitnila, protože spoustu lidí odmítá tyhle ty zdravotnické pomůcky a přitom by to bylo pro ně kvalitnější, ten život v tom stáří.
1: I pro jejich okolí.
2: I pro jejich okolí, že bychom nemuseli na sebe tak křičet. Takže tím apeluju na všechny, pomůcky jsou tady opravdu od toho, aby nám zkvalitňovaly ten život a nebojíme se jich, je to prostě i ohleduplný vůči tomu našemu okolí. Takže myslím si, že to má několik fází, ta příprava na to stáří, přemýšlet nad tím, připustit si to, že to takhle bude, smířit se s tím, protože to je vlastně hrozně těžký proces toho směřování. Ale co na tom považuji za velice podstatné a radostné, že stárneme spolu se svými vrstevníky. Stárneme spolu se svými kamarády, sousedy, se svojí prostě nějakou partou. Proto nezůstávat prostě sám v tom stárnutí je hrozně důležité, protože můžeme sdílet úplně stejné problémy, úplně stejné potíže, můžeme se pozbuzovat, můžeme do toho vnášet humor, co se mi zase stalo, zasmát se tomu. A to je vlastně něco, co nám jako, co nás taky nese tím stářím, ty naši vrstevníci. Takže na to apeluju, oprašujte si vztahy kamarádské, volejte si, prostě udržujte si ty vztahy, choďte spolu na kávu, dokud ještě můžete dojít do té kavárny, protože potom budete hrozně rádi, když vás tyhle ti samí kamarádi navštíví u vás doma a nebudete sami na to stárnutí. A to považuji za hrozně důležitou myšlenku, udržovat si vztahy z mládí, ze středního věku až do stáří, protože potom je to o polovinu lehčí všecko.
1: Mirko, existují nějaké falešné představy o stárnutí?
2: To ani nevím, jestli existují falešné představy, ale spíš si myslím, že hodně ta dnešní společnost právě tyhle ty myšlenky, o kterých teďka jsem mluvila, vytěsňuje nebo o nich nemluví tak otevřeně, protože to není nic populárního. Když to vidíte, tak hodně lidí chodí na různé zákroky nebo užívá spoustu vitamínů, sportuje, aby zůstalo co nejdéle v kondici, což je samozřejmě v pořádku, ale zároveň mám pocit, že se hodně jede na ten výkon a že potom ty lidi, kteří už tak výkonní nejsou a kteří už jdou třeba, dejme tomu, do důchodového věku, tak se na ně trošku pohlíží skrz prsty nebo spatra. A mám pocit, že seniori jsou potom tak trošku jako neviditelní, že se připadají, že už nejsou tak užiteční pro tu společnost a vůbec vlastně se nebere v potaz, že oni jsou užiteční v tom, že jsou vlastně pokladnicí zkušeností, pokladnicí moudrosti a že mají hodně co dát těm druhým, ale bohužel, jak ta společnost je na ten výkon, tak málo kdo má čas si to vyslechnout, ty jejich příběhy, ty jejich rady nebo i ty jejich zkušenosti ze svého zklamání, ze svého promarněného třeba života. A já jsem vlastně hrozně obohacená v té práci tím, že jsem vyslechla hodně příběhů seniorů, když už mohli bilancovat svůj život a když už mi říkali, co vlastně bylo pro ně důležité a co ne. A tady ta perspektiva z té cílové rovinky je vlastně hrozně důležitá, protože potom vidíte, co v tom životě má smysl se tomu věnovat víc a čemu se má smysl věnovat míň.
1: No a co má dělat takový senior, kterému nikdo nenaslouchá?
2: To je těžká otázka. Myslím si, že asi je důležité v tom být víc jako aktivní, neutápět se v sebelítosti, v té pasivitě, ale zkusit sám kontaktovat nebo založit nějaký vztah, někomu zavolat, nebo ono je hrozně totiž těžké si říct o pomoc. To se vlastně říká, že nejtěžší věta na světě je pomoc. A přiznat, že prostě jsem slabý, nebo že jsem smutný, že jsem sám doma, že na mě nikdo nemá čas, je to ponižující, je to pokořující vlastně pro člověka, protože každý chceme být prostě vidět a chceme být v centru dění. A na tom okolí je důležité být prostě empatický nebo být všímavý. Existuje spoustu lidí, třeba dobrovolníků, kteří velice rádi chodí za seniorama a jsou to třeba mladí lidi, kteří s něma tráví čas, dají se s něma kafe, povídají se s něma, vyslechnou je. A já jsem někde četla, že vlastně pro seniora je nejdůležitější, když ho někdo vyslechne, aby někdo slyšel, jak právě žil, co dělal vlastně. A to jako být vidět, být slyšet, to je pro toho člověka to nejdůležitější, protože vidí, že nežil vlastně ten život nadarmo, že je tady někdo, kdo ještě jako o tom ví, co prožíval. A to vyslechnutí je daleko víc než cokoliv, co pro toho seniora můžete udělat třeba fyzicky.
1: Není zvláštní, že někdy jsou lepší, možná svobodnější vztahy mezi cizími lidmi než v rodině?
2: Ono je to docela přirozené, protože když to vezmu ze svého hlediska, tak pro mě, já mám ráda seniory, ráda s nima pracuju, ale úplně přesně si uvědomuju, že pro tu rodinu, která za prvý je zatížená tou minulostí, těma vztahama s tím člověkem z minulosti, pokud tam nebylo vždycky všecko v pořádku, a za druhé s ním tráví daleko víc času, někdy třeba 24 hodin denně, a je to veliký nápor na emoce a na to zvládat pořád tu laskavost, tu trpělivost, tu vstřícnost a i ten čas, tak samozřejmě ty lidé v té blízké rodině jsou přetížení a nemají tolik té kapacity už potom věnovat takovému tomu klidnému prostě jenom spočinutí s tím člověkem. A proto je hrozně důležité to vlastně nakombinovat. Pokud třeba o někoho pečujete nebo potřebujete, aby se někdo víc věnoval tomu vašemu blízkému, který je třeba už ve starším věku, přizvat k tomu různé služby odborné, pečovatelskou službu nebo klidně asistenční službu, dobrovolníky, známé, příbuzné a tak nějak si vytvořit takovou síť, která bude opečovávat toho člověka a nebude to jenom na vás. protože právě když tam někdo přijde jednou za 14 dní, tak pro něj to vůbec břemeno není, naopak udělá nějaký dobrý skutek, něco se hezkýho dozví, je to pro něj úplně věc, která ho vůbec jako nezatíží a pro tu rodinu to může hodně znamenat.
1: Když mluvívám s lidmi, kteří se třeba o někoho starají nebo mají v rodině seniory, tak ta mladší generace velmi často poukazuje na takovou nespokojenost nebo nadávání na to, jaké jsou poměry, že to za jejich mladých let nebylo, že věci jsou hrozné a pořád je všecko negativní. Myslím, že to není vůbec jednoduchá rovina pro toho člověka, který si stěžuje, protože tím jenom vychází najevo nějaká hořkost, kterou si nese. Ale co vlastně dělat? Jestli se na to můžeme podívat z obou stran, toho, kdo si stěžuje, i toho, kdo to vlastně pořád poslouchá?
2: No, je to hodně těžká otázka, protože záleží to samozřejmě, jak spokojeně ten člověk, ten senior žil celý svůj život, co se mu naplnilo v životě, co se mu nenaplnilo. Protože pokud jste šťastná a spokojená, nebo šťastný a spokojený a máte za sebou hezký život, tak nemáte úplně potřebu si na všechno stěžovat nebo se stěžovat na mladší generaci nebo na tu dobu. Kdežto, když se vám stane něco, že máte důvod třeba zahořknout, prožil jste nějaký křivdy nebo se nenaplnily nějaké vaše potřeby i ve vztazích, tak samozřejmě ty důvody k tomu reptání nebo ke stěžování je jich víc. Já vždycky bráním tady v tom případě samozřejmě tu mladší generaci. Říkám, že to vůbec tak není, že všechno je špatně, nebo že mladí lidi jsou špatní, že vlastně to je hrozně černobílý pohled. A snažím se dávat nějaké příklady, abych to vyvrátila, tyhle ty argumenty. A zároveň si myslím, že vlastně to čeká na každého z nás tady ta výzva, že opravdu je hrozně složité žít a dožívat v době, které už vůbec nerozumíte, která je hrozně zrychlená a která je úplně diametrálně jiná, než jste ji žili vy ve svém mládí nebo ve svém středním věku. A potom už kolikrát ty lidi prostě rezignují, než aby se učili něco nového, tak si chrání to svoje. A ty jistoty jsou pro ně hrozně důležité. Takže asi bych v tomhletom případě taky doporučovala vyslechnout toho člověka, říct, že mu rozumíme těm jeho stížnostem nebo tomu jejich strachu vlastně, ale zároveň bych jako argumentovala tou pravdou, která je. A to znamená, že každá generace se chce prosadit, každá generace má své plusy a mínusy, každá generace si musí odžít tu dobu, do které se narodila. Nikdo nemůžeme za to, do jaké doby jsme se narodili. Takže potom ale je pravda, že senior, čím už je starší, tak musíme ty argumenty zjednodušovat, ubírat a vlastně spíš jako oceňovat to, co ten člověk prožil, oceňovat to, co jakoby on dal tady té době. A asi mám takovou zkušenost, že někdy ty argumenty jsou, musí ta rodina asi zjistit taky, co je moudré, jestli má cenu nějakým způsobem polemizovat, hádat se nebo prostě snažit se dokazovat, anebo jestli už je jenom říct, je to tak, my tě rozumíme, ty jsi žil jako dobrý život a teďka je to zase jiný, je to pro tebe těžký, že jo, uznat tu emoci, ale nejít už do nějaké té hádky, to je asi úplně zbytečné někdy.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Jak se připravit na stáří, anebo o stáří obecně, si povídám dnes s ergoterapeutkou Mirkou Homolkovou. My jsme tu probrali asi takové ty nejmarkantnější věci, které se stáří týkají. A teď bych ráda posunula naši debatu také k víře. Je víra něco, co pomáhá stárnout dobře?
2: To je dobrá otázka. Já si myslím, že určitě, protože když jsem si představila své vlastní stáří, tak vlastně jsem si říkala, že to dám jenom v případě, že se budu držet Pána Boha. Že ten vztah s Pánem Bohem, který máme během života a který nám nějak nemizí ani v tom stáří,

0: daří, je něco, co nás udržuje v té naději nebo ještě v takové té perspektivě, že vidíme něco dalšího za tou perspektivou stáří. Že teda není to konečná fáze, protože opravdu musím říct, že ve stáří ty zdravotní problémy a to, co člověk prožívá v té bezmocnosti a v takovém tom pokořování se, že si musíte umět říkat o pomoc a že jste závislí na svém okolí, tak to vůbec není jednoduché. A myslím si, že ta naděje, která v nás je, že něco ještě dalšího je za stářím a něco ještě dalšího má smysl, tak je vlastně takový nosný motor, který nám pomůže překonávat ty útrapy. A mně se hrozně líbí, že Bible je napsáno, že slávu předchází pokora. A mně přijde, že stáří je takovou největší lekcí pokory. Ale zároveň, co je dobrá zpráva, je, že když už to je úplně nejhorší a cítíme se úplně už jako zbyteční třeba, tak je sláva na dosah. Tak vlastně víme, že už to brzo skončí a že to, co nás čeká, je ta sláva. A že té slávě vždycky musí předcházet pokora, protože tím, že nás Pán pokořuje, tak tím nás vede po té správné cestě. Protože v Bibli je napsáno, dokud jsem se nepokořil, tak jsem bloudíval, ale když se pokoříme, když ten náš charakter se nějakým způsobem obrušuje nebo necháme si ho obrušovat, tak mám pocit, že do té slávy vstoupíme mnohem s nás a mnohem s větší radostí, než když by nás čekalo nějaké obrušování ještě po. Takže to je něco, co mě dává takovou naději a pozbuzení. A každému to vždycky říkám, protože já jsem pracovala i v hospicu 2 roky a pro mě tou smrtí vlastně se nic neuzavírá ani stářím. Naopak, jsou to nějaké dveře do nové perspektivy. A teďka mám hodně oblíbený jeden citát od Maximiliana Kolbeho, který zní: život krátký, utrpení krátké a pak už jen nebe, nebe, nebe. Více odvahy. To mi přijde hodně moudrý, protože když se vezmete a vypočítáte si procentuálně, jak dlouhý život žijeme, kolik procent prožijeme v plném, v hodnotném, ve zdravém životě, kolik procent potom tvoří to stáří a ty zdravotní různý omezení, ty bolesti a tak dále, tak je to vlastně jenom malé procento v porovnání s tím zdravým životem. A když si vezmete věčnost a ty naše tady soužení a utrpení, tak se to vůbec nedá ani porovnat. Proto je napsáno v Bibli, toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu nám, kteří hledíme k neviditelnému a ne k viditelnému. Že vlastně vůbec se nedají srovnat naše soužení, naše trápení tady na tom světě s věčností, která nás čeká, která bude nekonečná, kde se už budeme jenom radovat, budeme tam poskakovat s novým tělem, budeme prostě zpívat, budeme se veselit, já nevím, co všechno. Tak když to potom porovnáte, tak stojí za to vydržet, nedostávat se do psychiatrických nemocnic, nepáchat sebevraždy, vydržet to se ctí a se statečností. Je to těžké, ano, čeká nás to všechny. Je to spravedlivé, že stáří čeká všechny, ale máme smysl, proč to vydržet a proč dojít až do konce, protože potom se nám otevře něco, proč tady vlastně na světě jsme. Jsme tady jenom jako příchozí a cizinci.
1: Býváš u toho, když odcházejí lidé na věčnost?
0: Bývala jsem u toho v tom hospicu, kde jsem pracovala, a tam mě zaujalo několik věcí, že totiž spoustu lidí právě, a to se vrátím k té připravenosti, mi tam říkalo, to jsme vůbec nečekali, že někdy dopadneme takhle. Je teda zaskočila samozřejmě nějaká nemoc ještě zákeřná. Nebyli vůbec na to připravení a tam opravdu je i důležité vzhledem k tomu smíření před smrtí nebo i s tou smrtelností smíření, aby člověk nějakým způsobem měl ten svůj život zbilancovaný a aby ještě dokončil činnosti, které potřebuje dokončit. Hlavně ve vztazích, protože tam jsem viděla v tom hospicu, že to, co nejvíc lidi trápilo na konci života, byly neurovnané vztahy nebo nějakým způsobem nedokončené vztahy a že ty lidé měli potřebu tyhle ty vztahy se dávat dohromady A že to určitě nebyl třeba majetek, nebo nebylo to nějaká práce nebo výkony, ale tam už opravdu vám zbydou jenom ty postojové hodnoty a vy řešíte, jak odejít tady z toho světa, usmíření, spokojení a nějakým způsobem prostě odejít s tím čistým štítem. Takže to byla jedna věc. A druhá věc, že ti lidé samozřejmě se báli toho odcházení, toho se asi bojíme všichni, ale zároveň, když tam byli obklopení tou láskou toho pečujícího personálu, a tam teda jsem zažívala opravdu takovou tu bezpodmínečnou lásku, tak se báli mnohem míň. Když máte okolo sebe lásku rodiny nebo lásku lidí třeba z kostela nebo lásku jednoho jediného kamaráda nebo lásku domácího mazlíčka, pejska nebo kočičky, tak se vám odchází líp, protože víte, že v té lásce je ta naděje, že ta láska tady je pořád, že ta láska vás neopustí a že v té lásce se utopí všechny vaše strachy, protože ona vydrží a nekončí to tou bolestí, tím ošklivým, tím strachem, ale končí to tou láskou. A to v tom hospicu zažívali ti lidé, ty pacienti, a odcházelo se jim daleko snáz a daleko líp, než kdyby někde odcházeli v odcizení třeba na LDNce.
1: Pociťuje člověk v těchto závěrečných chvílích života také tu potřebu spirituálního ukončení nebo vyřešení vztahu s Bohem?
0: Asi jak kdo, myslím si, že těch příběhů je hodně. Někteří lidé si to potřebují v sobě jako shrnovat a nechtějí, aby do toho vstupoval někdo zvenku, nějaký duchovní, nebo prostě chtějí si ten boj dotáhnout sami. A někteří zase naopak se chtějí sdílet s tím, co ještě potřebují říct nebo co potřebují vyřešit. Takže je to asi různé, ale mám pocit, já jsem se tam pokoušela vždycky těm lidem nějak úplně jednoduše říct, protože nemám úplně ráda takový nátlak, teďka každý musí být spasen a já musím za každým honem jít říkat tu dobrou zprávu, protože každý je opravdu v úplně jiné fázi té svojí zralosti životní a toho, co je ochoten a neochoten slyšet, takže tam, kde byla příležitost, tak tam jsem se snažila pozbuzovat naději na věčný život a naději, kterou máme v Ježíši Kristu. A musím říct, že tam třeba byla paní, která měla těžký život, protože jí zemřela vnučka, její vnučku zavraždil její spolužák a tady ta babička její umírala na rakovinu v tom hospicu. A měla úplně beznaděj, měla zoufalství, měla bolest, protože tu vnučku milovala a vůbec se nedovedla prostě srovnat ani představit, co se vlastně stalo. To jsou takové těžké otázky, kdy spoustu našich odpovědí může působit hrozně lacině, když začneme ty lidi utěšovat. Takže tam jsem se dávala velký pozor a opatrnost, jak s tou paní mluvím. A když jsem se získala trošku její důvěru, tak jsem se snažila jí říkat taky o věčnosti a o tom, že věřím, že se setká s tou vnučkou v nebi a říkala jsem jí o Pánu Ježíši. A když jsem od ní odcházela a ona usínala, tak jsem poprvé viděla, jak se usmívala a jak vlastně jsem jí nějakým způsobem tu naději trošičku jako dala a ona se mě na to i pak ptala, jestli si to opravdu myslím a bylo vidět, že tohle to je pro ní to slovo naděje, že ještě možná někdy by mohla tu svoji drahocenou a milovanou vnučku vidět díky Pánu Ježíši. A to teda musím říct, že to pro mě byl hrozně silný příběh a ona několik dní na to vlastně zemřela, ta babička, a já jsem měla velikou radost, že jsem jí to všechno stihla říct.
1: Někde jsem četla, že věřící lidé umírají lehčeji než nevěřící. Je to pravda?
0: To bych teda taky úplně takhle neřekla, ale asi se to takhle nějak říká nebo traduje, to nevím, ale myslím si, že to taky hodně záleží na povaze toho člověka, jak prostě jste silný, jaké máte to zdraví a jakou máte třeba povahu, jak jste zvyklí zápasit s těma různýma neduhama nebo s bolestí, protože samozřejmě některé nemoci provází i bolesti a veliké nepříjemnosti, jako je třeba zvracení, nebo nemůžete jíst naopak, nebo nemůžete spát. Těch věcí je hrozně moc, které na vás útočí a ne každý je zvyklý a statečný snášet takovou nepohodu nebo nepřízeň prostě toho zdravotního stavu. A samozřejmě můžeme se upínat k víře, můžeme volat k Pánu Bohu, ale zároveň to neznamená, že to můžeme prožívat lehčejc nebo snadnějc. Spíš jako v tom zápase, který je těžký asi pro všechny, tak máme ještě takovou další dimenzi, že se upínáme nahoru, upínáme se k lásce, upínáme se prostě svojí duší k něčemu, co nám pomáhá, ale neřekla bych, že to úplně usnadní ten zápas toho těla nebo ten zápas tady na zemi.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: O stáří a o tom, jestli je vlastně možné se na ně připravit, na tuto životní etapu, si v dnešním pořadu povídám s Mirkou Homolkovou, ergoterapeutkou, která se už dlouhé roky věnuje lidem starým a všelijak nemocným. My jsme tu, Mirko, už mluvili o tom, že když bychom tedy mluvili na téma příprava na stáří, že je důležité si to nejprve nějak v myšlenkově vůbec připustit, že se dostaneme do fáze, kdy třeba nebudeme soběstační nebo přijdou různé vnější těžké okolnosti. Pak si říkala smíření a to třetí jsou nějaké praktické kroky, předpokládám. Mluvila si o tom, že je třeba důležité se přestěhovat včas, dokud to člověk ještě zvládne a podobně. A říkala si taky, že je důležité stárnout se svým okolím, se svojí generací, abychom měli lidi kolem sebe. Ale přece jenom tihle lidé odcházejí a člověk je víc a víc sám. Co v takové situaci?
2: To je hodně důležitá otázka, protože ono taky asi záleží na tom, kde bydlíte. Jestli bydlíte na vesnici, anebo jestli bydlíte ve městě. Protože vidím třeba na těch seniorech, kteří nebydlí úplně blízko města, že pro ně je trošičku těžší se začleňovat do nějakých skupin nebo do něčeho, do nějakých aktivit. A mají tam třeba sousedy, dejme tomu, nebo můžou se tam navštěvovat s kamarádkama, s kamarádama. Ale přeci jenom mám pocit, že ve městě, já pocházím z Plzně, tak tam mi ty seniori říkají, že vlastně oni můžou chodit do kavárny, do divadla, chodí plavat, chodí na různé přednášky, chodí se navštěvovat. Jakože toho vyžití vlastně kulturního a sportovního je tam asi víc. Ale co asi je důležité taky zmínit, že opravdu, když třeba člověk je rozvedený, nebo se mu stane, že ztratí toho svého životního partnera, tak je hodně těžké se s tím vyrovnat. Trvá to třeba několik let, ale moc bych apelovala na to, aby ti lidé, kteří zůstanou sami, nezůstávali dlouhodobě v té své samotě doma. Protože nejhorší, co může být, je izolace. Protože v té izolaci, ve které jsme, nás potom napadají právě ty černé myšlenky, napadají nás myšlenky na to, že už tady vlastně nejsme pro někoho užiteční, začneme upadat do sebelítosti a prostě je to takový zamotaný kruh. Kdežto, když se vám podaří tady z toho kruhu vyjít a říct si ne, já ještě si chci užít pár let a chci ještě něco zažít a chci ještě s někým mluvit a snažíte se aktivně třeba právě někoho kontaktovat nebo někam se ještě chodit dívat, tak se může stát, a to já mám tu výsadu právě v Plzni, že pořádám skupiny pro lidi na trénink paměti, říkáme tomu trénink paměti, ale už se to teďka poslední dobou zvrhlo jenom ve společenské setkávání s občerstvením. Chodíme na výlety, chodíme do divadla, chodíme prostě na různé akce, což jsme hrozně rádi. A mám tam hodně vdovy, mám tam hodně vdovce a oni se navzájem zkamarádili. Oni se neznali a díky téhle skupině se zkamarádili a říkali, že je to pro ně hrozně důležité. Už to máme vlastně 5. rokem, tu skupinu, že se každý týden těší, že se zase uvidí, že zase dostali šťávu do života, dostali nějaký smysl. A tady ta parta je pro ně hrozně cenná. Teďka, i když už bych tam nechodila já, tak oni už se navzájem znají a můžou si spolu chodit, kam chtějí. A takové to sdružování a seznamování se s novými lidmi je opravdu hrozně důležité. A může to ten život úplně rozzářit. Takže najděte si ve svém okolí, jestli tam máte nějaké organizace. My máme třeba Totem v Plzni, dobrovolnickou organizaci, kde se dělá spoustu programů pro seniory. A zkuste opravdu vystrčit růžky ze svojí izolace, ze svého domova a najít si něco, nějakou činnost, kam byste mohli prostě přijít a někoho nového ještě poznat. I když by to bylo jenom třeba ven na lavičku, tam se taky k vám někdo může přidružit, nebo sednout si do cukrárny, do kavárny, může s váma někdo navázat hovor, nebo vy můžete navázat s někým hovor. Trošičku v tom být asertivní a nemyslet si, že se ten svět točí jenom kolem mě, ale naopak, vy můžete někoho potěšit, vy můžete někoho pozbudit. Někdo to řeší tak, že chodí číst třeba pohádky do mateřské školky, někdo chodí někoho navštěvovat, který je na tom stejně špatně, do domova pro seniory. Vlastně i taková ta užitečnost ještě v tom stáří, že něco dělám pro ty druhé, tak může hodně naplnit ten život tím smyslem. Protože my jsme všichni prostě stvořeni k tomu, aby jsme dělali ještě něco, co nás přesahuje a k čemu se vztahujeme a aby jsme tady ještě pro někoho byli, kdo nás potřebuje. A to je právě bolest těch starých lidí, že se myslí, že už je nikdo nepotřebuje. Ale myslím si, že to je to taková i trošičku lež, ze které se musíme prostě dostat takovým tím vlastním přičiněním, že my budeme chtít být potřební pro ty druhý.
1: Zároveň to určitě není vždycky lehké, když člověk ovdoví, tak asi ta ztráta a bolest a najednou ten pocit osamění není jednoduché překonat. Možná je to výzva pro nás středněvěké nebo starší, že můžeme propojovat staré lidi právě s těmi malými školkáčky nebo zprostředkovat nějaký styk se zvířaty a podobně.
2: Určitě tam je velká škála možností. Je fajn, když třeba někde u domova pro seniory se dělá školka, v zahraničí je to běžné, že se propojují generace, že se navzájem můžou obohacovat. Ještě chci se vrátit k tomu, je to nesmírně těžké, když celý život žijete s někým v páru a najednou jste sami. Opravdu to trvá několik let, než ten člověk si vůbec zvykne na to. A když to probojuje, že teda si může nějak naplnit ten svůj život zase třeba jinými aktivitami, není to vůbec jednoduché. Ale právě zase, když zjistíte, že ve vašem okolí je spoustu vdov a vdovců, kteří mají úplně stejný úděl jako vy, tak je to něco, co vás vlastně pozbudí a můžete společně si navzájem poplakat na rameni. Můžete si navzájem říct, co vám pomohlo, co vám nepomohlo, jak na tom jste dneska, jak na tom jste třeba za týden. A já mám pocit, že takové té své pomocné prostě skupiny, kde ti lidi mají úplně stejný úděl, tak je něco, co nám pomůže úplně nejvíc.
1: Když mluvíme o stáří a o osamění, mě na to by, Mirko, zaujalo, že jsi mi v nějakém předchozím rozhovoru řekla, že máš prostě ty staré lidi ráda. Jak se to stane, že poměrně vitální žena má ráda ty staré, kteří už mají opravdu velké životní problémy a zcela jiné, než máš ty?
2: Mně se to stalo nějak přirozeně, že vlastně jsem měla poměrně starého tatínka. On mě měl, když mu bylo 49, takže tím pádem já jsem od něj se naučila spoustu věcí, včetně dechovky, kterou ráda taky zpívám se svými seniory. A tak nějak jsem v sobě jako objevila takovou přirozenou schopnost komunikovat se seniorama a hlavně teda taky s lidma s demencí, protože já se taky ještě specializuju na lidi s demencí a že to nemusím vůbec nějak v sobě hledat, že to prostě mám v sobě tu lásku a mám pocit, že je to taková láska z hůry trochu, že prostě Pán Bůh má neuvěřitelně rád všechny lidi, kteří jsou nějakým způsobem na okraji, kteří jsou handicapovaní, kteří nejsou v centru pozornosti a dění, nebo kteří jsou zmatení, připadají se zbyteční, tak Pán Bůh k ním má extra lásku, prostě má k ním extra pochopení. A já tady to nějak v sobě mám v srdci, tuhletu lásku, která přetéká k těm lidem prostě od Pána Boha. A snažím se jim to dávat. A ty lidi, jakmile jsou zahrnutí tou láskou, tak vlastně úplně rozkvetou a pookřejou. Takže mně se stává, že opravdu ty vztahy a vůbec ty skupiny a všechno, co já jsem s nima zažila během toho života, jsou tak hezké právě proto, že jsou na bázi lásky. A když někomu tu lásku dáváte, tak ty seniori jsou hrozně vděční. A to je taky vlastně taková hezká věc v práci se seniorama, že oni umí být vděční za jakékoliv laskavé slovo, za laskavý pohled, za uvaření kávy. Prostě váží se toho, že někdo je vidí a že někdo pro ně má ten čas nebo prostě to porozumění. A vracejí vám to úplně vrchovatou měrou. Takže já musím říct, že mě obohatilo spoustu lidí úplně do hloubky srdce. Pamatuju si spoustu příběhů a musím říct, že teda každý lidský příběh, úplně každý lidský příběh, můj lidský příběh, Katky lidský příběh, je hrozně důležitý a hodnotný a že člověk třeba tím, že je starý nebo že má demenci a ztrácí vzpomínky, tak to neznamená, že ztrácí svoji hodnotu. Tu hodnotu máme pořád všichni stejnou, ať chodíme na 12 hodin do práce, ať jenom ležíme na lůžku, ta hodnota se vůbec nemění. To je možná jenom pohled tady toho světa, ale Pán Bůh se na to dívá úplně jinak, protože my jsme jeho milovaný děti a on miluje každého člověka, nejenom toho, kdo už je věřící, ale i toho, kdo ještě je nevěřící. A pro něj ta hodnota se vůbec neměří výkonem a vůbec se to neměří krásou a vůbec se to neměří penězma nebo čímkoliv, na co si vzpomenete, ale jenom tím, že nás stvořil a že se mu to takhle zalíbilo a že to naší duši miluje a chce ji opečovávat, tak to je něco, jaký je náš Bůh. A já mám hroznou radost, že tady to můžu těm seniorům zprostředkovávat, že pořád mají hodnotu až do úplného konce. I kdyby už nehnuli prstem, tak je to úplně jedno, protože oni jsou milovaní takový, jaký jsou.
1: Říká ergoterapeutka Mirka Homolková v závěru našeho dnešního rozhovoru. Mirko, přeju ti hodně sil do tvé další práce a taky hodně písniček, protože ty s těmito lidmi opravdu ráda a hezky zpíváš. Tak ať je tvá práce nadále přínosná pro všechny, kteří tvou pomoc v závěru života potřebují. Děkuju.
2: Moc děkuju.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

0: A na další klíčové slovo se můžete těšit zase na sobotu od 8 hodin ráno. Hostem Kateřiny Hodecové bude Václav Umlauf a tématem bude duchovní rozlišování.
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
2: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: proti jarní únavě. Jedině Rádio 7.
1: Je tu 23. hodina a vy ladíte Rádio 7, posloucháte na něm večerní vysílání, a to ve čtvrtek 14. května. Od mikrofonu vám společnost ještě necelou hodinku bude stále dělat Kateřina Fridrichová, ale ta vás také zve k čtení na pokračování, což bude obsahem té poslední hodinky, protože kromě písniček už je tu připraveno jen to, že otevřeme knihu a dokončíme ji. Je to kniha Zuzany Sedláčkové, která se jmenuje Nepřemožení, a čeká nás poslední, tedy 15. díl.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

A po následující písni nás ve vysílání Rádia 7 čeká další, tedy i poslední díl čtení na pokračování z knihy Nepřemoženi.

Ve čtení a z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové, kterou nazvala Nepřemoženi, se dostáváme k samotnému závěru. Manželé Sedláčkovi začali ve Švýcarsku, kam utekli z komunistického Československa. Nový život a novou službu. Bůh jim otevřel cestu k lidem z mnoha národů, kterým pomáhali a přinesli i evangelium.

Jednoho dne jsme dostali zprávu, že naši věřící přátelé z Bratislavy utekli do zahraničí a jsou v táboře v Rakousku. Boží duch se dotýkal našich srdcí. Byli jsme přesvědčeni, že skrze tuto zprávu k nám mluví Bůh. Bylo nám jasné, že nesmíme ty lidi v cizí zemi nechat bez pomoci. Připravili jsme několik kufrů, otevřeli skříně a jednali jsme podle Lukáše 3:11. Kdo má dvě sukně, dej nemajícímu. Naplnili jsme 4 velké kufry a příštího dne jsme se vlakem vydali na cestu. Ve Vídni nás čekali přátelé z misie, kteří nás zavedli do sběrného tábora. Sběrné tábory byly rozmístěny po celém Rakousku, nejvíce v horských oblastech. Turistické penziony byly proměněny v ubytovny pro utečence. Rozmístění těchto ubytoven bylo tajné, aby utečenci byli v bezpečí před špionáží ze staré vlasti. Bylo nám jasné, že stojíme na prahu otevřených dveří, které nám Pán Ježíš otevřel doširoka a které nikdo nemůže zavřít. Prošli jsme těmi dveřmi a ocitli jsme se na území nářku, zoufalství a beznaděje. Vzpomněla jsem si na jedno vidění ve staré vlasti, kterému jsem tehdy nemohla porozumět. Viděla jsem před sebou velkou zeměkouli, na ní mnoho lidí, kteří zvedali prosebně ruce a vyhlíželi pomoc. Za nějaký čas přišlo další vidění. Viděla jsem velkou mapu různých národů asijských i evropských. Pak tam proudily zástupy lidí. Na jejich tvářích bylo vidět stopy zoufalství a beznaděje. Naši přátelé pozvali uprchlíky z vedlejších pokojů a my jsme je povzbuzovali Božím slovem, o kterém mnozí doposud nic neslyšeli. Vyprávěli jsme jim příběhy z Bible i osobní zkušenosti s Pánem. Byli to vděční posluchači, kteří od nás přijali část Bible. Mnozí z nich nám svěřovali své těžkosti a s některými jsme se mohli modlit. Pak jeden po druhém přicházeli za námi s prosbou, abychom navštívili i jejich příbuzné, kteří jsou ubytováni v blízkém táboře. Dávali nám hned jejich adresy. Tak jsme hned v prvním táboře zjistili adresy několika dalších uprchlických táborů. Když jsme se vrátili do Švýcarska, vyprávěli jsme v misii o svých zkušenostech. V některých ubytovnách žilo i 5 lidí v jednom malém pokojíku. Pro celé poschodí byla k dispozici jediná pračka. Topilo se 15 minut ráno, 15 minut v poledne a 15 minut večer. Mnozí onemocněli. Prosili jsme misii o pomoc, aby nám poskytla mikrobus, kterým bychom mohli potřebným rozvážet teplé šatstvo, boty a také duchovní literaturu v různých jazycích. Misie nám vyhověla a pro nás nastalo období evangelizační činnosti mezi mnoha národy. Poprosili jsme vedoucí ubytoven, aby nám dali k dispozici nějakou velkou místnost, kde jsme shromáždili lidi. Často se stávalo, že jeden večer se obrátilo ke Kristu i několik desítek lidí. Zde musím podotknout, že své rozhodnutí nepotvrdili jenom zvednutím ruky, ale jednotlivě přicházeli za manželem a za mnou, aby nám svěřovali své problémy, vyznávali hříchy a přijímali u Pána Ježíše odpuštění a vítězství. Mnozí z nich se v nové vlasti nechali pokřtít, vyhledali si shromáždění a následují Pána. Dlouho nám o tom ve svých dopisech svědčili.

Netrvalo dlouho a rozvinula se před námi celá síť utečeneckých táborů, které jsme pravidelně navštěvovali. Nakoupili jsme několik balíků mořské soli, již jsme rozdělili do menších lahviček a rozdávali na kloktání těm, které bolelo v krku nebo měli chřipku. Netrvalo dlouho a lidé poznávali náš mikrobus. Kdykoliv jsme zastavili před některým táborem, v okamžiku jsme byli obklíčeni lidmi, kteří prosebně zvedali ruce a křičeli jeden přes druhého. Prosím, teplý svetr, kalhoty, boty. Obcházeli jsme tábor za táborem a využívali jsme každou možnost ke svědectví o Kristu. Zhromažďovali jsme lidi k evangelizaci, kde jsme pak rozdávali Bible a duchovní literaturu. Jednou jsme byli obklíčeni množstvím lidí, všichni se tlačili blíže k autu, ale vzadu stála nesměle žena v červeném svetru. K ní se tulil malý, sotva pětiletý chlapeček. Její pohled byl nesmělý, až bojácný. Paní, potřebujete něco? Navazovala jsem s ní hovor. Žena se dala do pláče a vyprávěla mi své zážitky. Poté, co mě manžel opustil, rozhodla jsem se, že se synem utečeme na západ. Šli jsme z Jugoslávie horskou cestou do Rakouska. Bála jsem se, abychom nebyli podezřelí. Nevzala jsem proto sebou nic, jen prosinka v plastové lahvičce trochu pití a kus chleba. Bylo vedro, nevzala jsem si ani svetr. I tento svetr mi půjčila jedna Češka v táboře, protože jsem cestou nastydla a mám potíže s ledvinami. Za námi stejnou cestou pospíchal jakýsi muž, dohonil nás a dal se s námi do řeči. Měl ten týž úmysl jako my. Ten muž si nevzal sebou ani pití, ani chléb, měl jen malou knížku. Říkal, že je to Bible, Boží slovo. Tam prý nachází směrnice pro svůj život, poznává hodnoty života. Vyprávěl mi o pádu člověka, o hříchu, o Boží lásce, o Ježíši. Nikdy předtím ve vlasti jsem o těchto věcech neslyšela. V rozhovoru nám cesta rychle uběhla a ani jsme se nenadáli a byli jsme na rakouské půdě. Rozloučili jsme se a neznámý muž mi radil, abych si opatřila Bibli a četla ji. V táboře mi darovali českou Bibli. Nikdo mě však nepoučil, jak ji mám číst. Věděla jsem jen, že Bible je Boží slovo. V ní k nám mluví Bůh. Vymyslela jsem si pak způsob, jak jsem ji četla. Nejdříve jsem vzhlédla k Bohu a řekla mu, Bože, ty vidíš mou situaci, řekni mi, co mám dělat. Pak jsem vzala Bibli a namátkou jsem ji otevřela a četla. Zajímavé je, že mi Bůh dosud dal vždy slovo do mé situace. Včera jsem byla sklíčená. Ještě tento týden jsem měla jít do nemocnice. Měla jsem starosti, co bude s mým synem. Bude zde sám, všemu bude cizí, jazyk, lidé, jídlo a on zde musí zůstat sám. Otevřela jsem Bibli a prosila Boha o jeho slovo do mé situace. A Bůh promluvil. Protož pravím vám, nepečujte o život svůj, co byste jedli a co pili, ani o tělo své, čím byste se odívali. Zdali není život více než pokrm a tělo nežli oděv? Hleďte na ptactvo nebeské, že nesejí ani nežnou, ani nezhromažďují do stodol. Ale Otec váš nebeský živý je. Zdali vy jich mnohem nepřevyšujete. Matouš 6, 25 až 26. Na to jsem se začala s Bohem hádat. Jak mi můžeš dát do mé situace takové slovo? Nestarejte se. Vždyť já zde nikoho neznám a ani mne nikdo nezná. Nepošleš mi přece anděla z nebe, aby mi pomohl. Nyní na vás hledím jako na zázrak. Neuplynulo ani 24 hodin, co jsem rozmlouvala s Bohem. Vy jste neznala ani mou situaci, ani mne. Byla zde hromada lidí a vy jste si všimla právě mne a oslovila právě mne.
Pak jsme jí nabídli potřebné věci a ona poznala, že Bůh je osobní. Nakonec jsme se s ní pomodlili a ona vydala svůj život Pánu. Bůh chce, aby všichni byli spaseni a přišli k poznání pravdy. K tomuto plánu Bůh potřebuje lidi, kteří mají vztah k druhým.

temné. Cožkoliv jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25, 38, 40. Jednou jsme uspořádali evangelizaci v jídelně větší ubytovny pro uprchlíky. Povšimla jsem si jisté mladé ženy. Zeptala jsem se, zda jí smím darovat českou Bibli. Bibli? Zeptala se udiveně. O Bibli nemám zájem. Ukončili jsme s manželem studia a nyní máme namířeno do Kanady, a to výhradně do Montrealu. Naším cílem je kariéra. Ještě jsem držela Bibli v ruce, když mi najednou řekla, anebo mi ji dejte. Je pěkně vázaná a v našem pokojíku nemáme žádnou ozdobu. Manžel mi může ze dřeva udělat malou poličku na zeď a na ní položím tuhle Bibli. Vedle ní svíčku a zápalky. Pokojík s touto ozdobou bude vypadat vlídněji. Naší evangelizace se zúčastnila z dlouhé chvíle, i když k poselství měla odmítavý postoj. Asi po dvou měsících jsme se vypravili opět na misijní cestu. V horských oblastech jsme si povšimli, jak větve stromů jsou jakoby osekané a namísto rozvětvených jehličnatých stromů vidíme jen zástup pahýlů. Ptali jsme se kolem jdoucích, jak si máme ten úkaz vysvětlit. Načež nám vesničané vyprávěli o mimořádné zimě, kdy pršelo a vzápětí mrzlo, jak sněhem a ledem obalené větve nezvládly tíhu sněhu a ledu, zlomili se a popadali na zem. Také nám vyprávěli o dětské nemoci, která v okolí řádila a postihla hlavně děti do dvou let. Byla to jakási nová nemoc, na kterou lékaři neměli lék. Mnoho slabších dětí tu nemoc nepřekonalo a podlehli jí. Manžel si pochvaloval, jak byl chytrý, že nakoupil tolik mořské soli, aby ji uprchlíci použili na kloktání a tak zamezili šíření nemoci. Došli jsme do ubytovny uprchlického tábora. K mému překvapení jsem potkala na chodbě onu ženu, která měla namířeno do Kanady. Hned se ke mně přidružila a vyprávěla mi své poslední zážitky. Letos jsme prožili zimu, o jaké jsem neměla představu. Celý kraj byl pokrytý sněhem, ze sněhových závějí trčely olámané kůly stromů. Silný vítr pronikal všemi skulinami do místností, zvenčí bylo slyšet hvízdání meluzíny. V táboře se šetřilo topivem a topilo se jenom 10 minut ráno, v poledne a večer. Není divu, že se tak rychle v táborech rozmohly nemoci. Můj mladší dvouletý syn onemocněl tou novou nemocí. Nemohu vám popsat strach, který jsem prožívala. Neustále jsem seděla u jeho postýlky. Oka jsem z něj nespustila. Jeho vpadlé tváře měnily barvu. Žlutá, namodralá. A chlapeček těžko dýchal. Najednou se zhluboka nadechl, pak trhaně vydechl a už jsem neslyšela nic. V tom zhasla světla. Nevěděla jsem, jestli můj syn ještě žije nebo je mrtev. Vzpomněla jsem si na svíčku na poličce na zdi. Přikrčila jsem se k ní, rozsvítila svíčku. Namátkou jsem otevřela Bibli, která ležela vedle svíčky, a četla jsem. Neboť nebude nemožné u Boha žádné slovo. Lukáš 1:37. Přiskočila jsem k postýlce. Chlapeček ležel pořád nehybně a nedýchal. Vzala jsem ho do náruče. Přečtené slovo z Bible mi dalo jakousi nadpřirozenou sílu. Začala jsem volat hlasitě k Bohu. Bože, u tebe není nic nemožné, navrať život mému synu. Bylo mi lhostejné, jestli mne lidé na chodbě a ve vedlejších pokojích slyší. Opakovala jsem tu větu několikrát. Pak se najednou rozsvítila světla a chlapeček se nadechl tak, jako předtím vydechl. Jsem přesvědčená, že to byl Boží zásah. Poklekla jsem před jeho majestátem a v slzách jsem mu děkovala. Pak totéž udělal manžel a oba jsme společně vydali svůj život Bohu. Chceme mu sloužit, pokud žijeme. Cílem našeho života

Už není Kanada, Montreal a kariéra, ale Ježíš. Pak mi ukázala svou Bibli. Tato Bible už neleží na poličce. Využíváme ji s manželem v každém volném čase, abychom v ní četli a studovali ji. Víme, že Bůh k nám v ní mluví. Chceme ho poznat a poslouchat.

Pak otevřela Bibli a ukázala mi ji. Různé verše měla podtržené barevnými tuškami, na okraji datum, kdy verš promluvil k jejímu srdci. Když se vzpíráme Bohu, Bůh musí použít zvláštní cesty, aby nám otevřel oči. Pak promění naši bolest v radost. V Rakousku jsme často jezdili do okolí St. Georgenu, kde bylo mnoho uprchlických táborů. Před jedním z nich stála na břehu jezera Atrze velká loď. U té lodi se zhromáždili uprchlíci z tábora. Byl jich celý zástup. Tam jsme rozdávali šaty, boty a svědčili jsme o Pánu Ježíši. Když jsme domluvili, spozorovali jsme mladého muže, něco přes 20, jak tam zamyšleně stojí. Cítili jsme, že nás Pán k němu vede. Byl překvapený a jako by nás očekával. Vyprávěl nám svůj problém. Jako 10letý chlapec si hrál s kamarády na louce, která byla na svahu nad silnicí. Najednou vzal bez rozmyšlení kámen a hodil ho po kolem jedoucím autobusu. Přední sklo se roztříštilo. Šofér zastavil a začal chlapce honit. Na úbočí toho kopce byl lom. Chlapec prchal po cestičce nad lomem. Šofér byl rozčílený a přehlédl nebezpečí, sklouzl, spadl do lomu a zabil se. Chlapcovo svědomí bylo od té doby těžce zatíženo. Zabil jsem člověka. Manžel mu vysvětloval moc krve a oběti Pána Ježíše. Jeho krev omývá každý náš hřích, když ho s lítostí vyznáme. Mládenec hltal každé slovo, které bylo jako balzám pro jeho bolavou duši. S radostí uvěřil. V pokání vydal svůj život Pánu Ježíši. Zoufalství jeho srdce nahradila radost z odpuštění jeho zločinu. I my jsme pak s radostí odjížděli z toho tábora. Na světě není hřích, na který by nestačila krev Pána Ježíše. Namířili jsme také do tábora na druhé straně jezera. Byli tam uprchlíci z Iráku. Říkali nám, že jsou potomci Asiřanů, kteří přijali křesťanství. Přijali nás s velkou radostí. Dlouho jsme jim mohli sloužit. Zjistili jsme také, že přijali i křest v Duchu svatém. Vyprávěli nám, jak je muslimové pronásledovali. V Iráku měli svůj kostel, kde sloužil bratr jednoho z těch uprchlíků. Jeho služba spočívala v četbě Bible, modlitbách a zpěvu. Stát zakázal studium křesťanské teologie a proto nebyli v zemi kněží. Jednoho dne vnikli do kostela Husajnovi vojáci, na kazatelnu nalepili Husajnův obraz a číhali na vedoucího shromáždění. Ten, když vešel do kostela, strhl z kazatelny plakát s Husajnovým obrazem. V tom vtrhli do kostela vojáci a na místě ho zabili. Teď uviděli křesťané jasně, nezbývá nám nic jiného než útěk ze země. Prodali svá pole a domy, nasedli do automobilů a jeli k hranicím. Na hranicích podplatili celníky a dostali se až do Rakouska, kde čekali, která země je přijme. Tam jsme se s nimi setkali. Dnes žijí v USA, kde ve svobodě slouží svému Pánu. Uprchlíci z různých táborů již znali náš misijní mikrobus a kdykoliv jsme se před některou ubytovnou objevili, hned nás obklíčili a my jsme opět viděli zvednuté ruce a prosebné výkřiky. Prosím, teplý svetr, kalhoty, boty, bundu. Prosbám nebylo konce. Když jsme ty lidi podělili potřebnými věcmi, šli jsme s nimi do ubytovny, kde jsme jim svědčili o Pánu Ježíši. Oni se nás ptali na různé věci a čekali od nás radu. Jednou k nám přiběhlo asi 19leté děvče. Já jsem Iveta Vaňková, začala bez okolků. Bydlím v tomto pokojíku naproti. Mám k vám naléhavou prosbu. Až budete se všemi těmito lidmi hotovi, prosím, zastavte se na chvíli u mě. A odběhla. Bylo nám jasné, že ji něco tíží a potřebuje někoho, komu by se mohla svěřit. Jejímu přání jsme vyhověli.
Iveta začala rozhovor věcně, bez okolků.

Bydlela jsem u rodičů v Praze, kde jsem studovala na střední škole. Během studií jsem onemocněla. Mám velice nepříjemnou oční nemoc. Rozpadá se mi sítnice. Když na vás hledím, nevidím celý obraz. Vidím kousek vaší tváře, pak černou skvrnu. Pak vidím kousek vašich šatů a zas černou skvrnu. Už nemohu ani číst. V Praze jsem slyšela, že v Americe dokážou tuto nemoc léčit laserem. To bylo příčinou mého útěku. Nevěděla jsem však, že před požádáním o přijetí do cizí země se musí každý podrobit lékařské prohlídce. Nebyla jsem výjimkou. Při lékařské prohlídce zjistili mou nemoc a vycestování do USA mi bylo zamítnuto. Nyní jsem bezradná. Neznáte prosím nějakou vlivnou osobu, která by mě v mé bezradné situaci dovedla pomoct? Bylo mi toho děvčete velice líto. Vysvětlila jsem jí, že jsme uprchlíci stejně jako ona a mimo to bydlíme ve Švýcarsku. Zde neznáme nikoho. Pak jsem se zarazila. Ba vlastně, jednoho znám. Ten má rád každého a když ho poprosíme, rád pomůže. Je to Ježíš, Syn Boží. Jenom Bible říká, že Bůh hříšníky neslyší. Ale když dá člověk svůj život před Bohem do pořádku, když mu vyzná své hříchy a poprosí ho za odpuštění, on dokonale odpustí a my si smíme přivlastnit Boží prohlášení. Proto jestli kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuli, a i nové všechno učiněno jest. 2. Korinským 5.17. Když Bůh odpustí, přikryje nás krví Ježíše Krista a učiní z nás nové stvoření. Toto nové stvoření již nemá minulost, patří Pánu Ježíši. Ježíš touží potom, aby se také stala Božím dítětem. Iveta dlouho neuvažovala, pochopila, o co jde. Poklekli jsme před Pánem a Iveta začala gruntovat svůj život od dětství. Pak jsme jí zvěstovali ve jménu Pána Ježíše odpuštění všech vyznaných hříchů a modlili jsme se za její uzdravení i budoucnost. Svěřila se nám, že každý večer, než si jde lehnout, mívá strašné bolesti hlavy. Žádné prášky nepomáhají. Darovali jsme jí malý magnetofon s nahrávkami několika evangelizačních kázání a duchovními písněmi a rozloučili jsme se. Asi po týdnu jsme se vraceli domů a cestou jsme se zastavili v táboře, kde bydlela Iveta. Velice se zaradovala, když nás uviděla. Hned po přivítání jsem se jí zeptala, jak se má, zda poslouchala naše duchovní písničky a kázání z magnetofonu. Ano, to je to, co mi dává dennodenně novou sílu. Když si pouštím písničky, zpívám si s nimi. Už je umím z paměti. Musím vám ale říct něco krásného. Po vašem odjezdu mě přestala bolet hlava. Můžu spát bez prášků, klidně, celou noc. Bůh nás slyšel, když jsme mu děkovali, že nás slyší, když k němu voláme a že je mocen činit divy. Doma jsem na Ivetu často myslela. Asi po 2 měsících jsem jí zatelefonovala. Iveto, jak se máš? Nepotřebuješ něco? Ne, ne, nic nepotřebuji. Hlava mě nebolí, můžu spát bez prášků a těším se, až zase přijedete. Za nějaký čas jsem jí opět zatelefonovala. Svou otázku jsem formulovala velice nešikovně. Iveto, ještě pořád nemáš bolesti hlavy? Ne, ty se už nevrátili, ale ještě něco. Skoro se to obávám říct nahlas, bojím se, až to uslyšíte, ale přesto to řeknu. Protože vím, že je to tak. Paní Sedláčková, já vidím. Napište mi a já vám odepíšu, mohu číst i psát. Pán Ježíš Ivetu dokonale uzdravil. Našla si práci ve Vídni, kde šije kostýmy pro herce. Nic není nemožné tomu, kdo věří. A aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy, počna od Jeruzaléma. Vy pak jste svědkové toho. Lukáš 24, 47. Jsme vděční Pánu, že nám zjevil svoji pravdu
skrze své slovo a povolal nás, abychom byli jeho svědky mezi všemi národy, ke kterým nás poslal, buď na našich misijních cestách, nebo v uprchlických táborech v Rakousku. On je náš Pán a naší povinností je být jeho svědky. Pán Ježíš nás nezanechal samotné, ale v naší slabosti byl naší silou a v nebezpečí naším ochráncem. Naplnil své slovo a potvrzoval naše svědectví svými skutky. To, co jsme prožili při svědectví mezi národy, jsme popsali, aby jméno Pána Ježíše bylo vyvýšeno všude, kde bude naše svědectví čteno.

Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život a pokračovat budeme zase zítra ve 12.15. Tentokrát budeme otevírat deník misionáře Millera.

0: A bylo jaro. Všechno kvetlo, ale pravšechno.
1: Jaro s Rádiem 7.

To byla píseň Tvůj kříž Jany Zibalové. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7 a to byla vlastně předposlední píseň. Už zazněly všechny pořady, už zazněly téměř všechny písně, a tak mě nezbývá, než vás pozvat k dalšímu vysílání Rádia 7, protože rozhodně v něm pokračujeme i po půlnoci, takže pokud nás budete i nadále poslouchat, pak vám přeji konec konců co jiného přát než příjemný poslech. No a pokud půjdete spát, tak vám krásné sny. Od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Fridrichová, která se s vámi tímto také loučí.

Je krátce po půlnoci, začal nový den, pátek 15. května. A od mikrofonu z brněnské redakce Rádia 7, kde právě začíná noční program, vás zdraví Lenka Malinová. Platí boží milosrdenství skutečně pro každého nebo má své hranice? V dnešním dílu pořadu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee provede osmým viděním proroka Zachariáše, obrazem letícího svitku. K rozvaze nad tím, jak žít v opravdové vděčnosti za Kristovu oběť a nenechat se svést ke zlehčování vlastních vin, nás 15 minut po půlnoci zve Pavel Vopalecký. Otto Bethmann zaznamenal ve své knize různé části Bachova života. Dnes se v pořadu Concertino vypravíme do oblasti Bachova vzdělání. Poslouchat můžete po jedné hodině. Ve čtení na pokračování z knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení se dostáváme k poslednímu dílu. Manželé Sedláčkovi sloužili Bohu a pomáhali lidem v Československu a také po útěku ze země. Obětavě jezdili do různých zemí mezi uprchlíky, kde viděli hodně beznaděje a nářku, ale také byli svědky mnoha zázraků v lidských životech. Bůh naplnil zaslíbení, která jim dávno dopředu posílal. Závěrečnou část otevřeme ve 2:15. Řekla jsem jim, strčte si to do šuplíku. Takhle zareagovala Eva Melmuková-Šešecí, když jí nechtěli povolit další studium, pokud nepodepíše vstup do komunistické strany. K rozhovoru Kateřiny Hodecové s touto evangelickou farářkou a historičkou se vrátíme v relaci Řeka života ve 3:00. Doteky Charlesa Stanleyho budou vzpomínkou autora na člověka, který snad nejvíce ovlivnil jeho život, jeho maminku. Z nekončícího výčtu vzpomínek na jednání této vzácné ženy mohou brát povzbuzení nejen maminky, ale kdokoliv, kdo by se chtěl naučit, co to znamená mít srdce služebníka v praxi. Vysíláme ve 16:45. Rozhodování nás vždy staví na křižovatku a těch je život plný. Jak najít správný směr, jak vyloučit slepé uličky? Druhá část série Petra Hůště s názvem Myšlenky o církvi směřuje ke zrození naděje. Poslechněte si pořad Klika po 17:00. Celá galerie biblických osobností figuruje v textu písně, na jejímž základě si rozšíříme anglickou slovní zásobu s lektorkou Elsou v dalším hudebním Live Plus po 17:30. To je tedy sled pořadů, mezi nimi samozřejmě písně jako třeba tato. Příjemný poslech.

0: Platí Boží milosrdenství skutečně pro každého, nebo má své hranice? V dnešním dílu pořadu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee provede osmým viděním proroka Zachariáše obrazem letícího svitku. Tento obří dokument, vznášející se nad zemí, symbolizuje nezvratnost Božích soudů a připomíná, že i v čase milosti zůstává hřích ničivou vzpourou. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: V posledních dvou pořadech pod názvem Světem Bible jsme, milí posluchači, poněkud neuspořádaně prošli sedmým nočním viděním proroka Zachariáše. Bylo to vidění svícnu a dvou oliv. Dnes se před námi otevře osmý obraz, který prorok viděl. Je to obraz letícího svitku. Toto vidění přináší společně s následujícím devátým viděním podivné obrazy a mnohou symboliku. Navíc přináší také obsahový zlom. Dosud jsme mohli sledovat určitý vývoj, který začínal ujištěním o Boží milostivé péči, která se projevovala v bdělé Boží přítomnosti a zájmu o jeho lid. Pak pokračoval svědectvím o Boží ochraně, o Božím očištění od hříchu, a nakonec dospěl k pověření ke službě. Z moci Ducha Svatého dochází ke zjevení Pána Ježíše Krista, jeho lidu. Tímto obrazem vrcholí linie Zachariášových dosavadních vidění. Pak přichází zjevení letícího svitku, které náhle hovoří poněkud jiným tónem. Vidění letícího svitku hovoří o Božích soudech. Boží smilování nepadne na každého jako déšť. Boží milosrdenství má své podmínky, je nabídnuto všem, ale budou i takoví, kteří je odmítnou. Odmítnou Pána Boha milovat a odmítnou jej poslouchat. Takoví přirozeně ponesou dopad Božích soudů. Ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael, říká apoštol Pavel. Ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci. Nýbrž z Izáka bude povoláno tvé potomstvo. To jest, dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. To jsou z 9. kapitoly listu Římanům, verše 6 až 8. Tedy ne každý bude přijat automaticky, ale jenom ti, kteří nechají Duchem Svatým proměnit své nitro, své srdce. Ti mohou být skutečným Božím lidem, ti se stanou těmi pravými Izraelity, jak píše apoštol Pavel v závěru 2. kapitoly do Říma. A tak ne všichni, kdo chodí do kostela, tím méně ne všichni, kteří jsou zapsáni v nějaké církvi, patří skutečně Kristu. Ne se všemi může Pán Ježíš počítat. A přijde den, který zjeví, co je v kom skryto. Pro někoho to bude okamžik smrti, pro někoho to bude okamžik druhého příchodu Pána Ježíše Krista, když se ukáže, co je v kom skryto. Tehdy nastane rozdělení, které projde tím, co se dnes jmenuje církev. Do té doby ovšem nikdo nemá právo dělat mezi křesťany nějaké velké rozdíly, protože nikdo z lidí nevidí do srdce toho druhého. To, co můžeme posuzovat, to je pouze to vnější. Můžeme posuzovat něčí skutky, něčí život. Pán Bůh chce zatím nechat růst společně plevel i pšenici, nebo koukol i pšenici. To oddělování, konečné oddělení, si ponechal ve své pravomoci a provede je až v čas žně.

Nyní spolu otevíráme 5. kapitolu Zachariášova proroctví a čteme první dva verše. Znovu jsem se rozhlédl a vidím, hle, letí svitek. Posel se mě otázal, co vidíš? Odvětil jsem, vidím letět svitek, 20 loket dlouhý, 10 loket široký. Náš doktor McGee, jehož texty pro tyto pořady k Zachariášovi zpracovává Peter Raus, říká, že letící svitek, který viděl Zachariáš, představuje Boží slovo, obzvláště desatero Božích přikázání. Nepochybně svitek má určitou souvislost s Božím slovem a s desaterem Božích přikázání. Nicméně svitek jako takový je prostě starověkou knihou. V oné době se knihy psaly, kromě jiného, také na papírové nebo kožené či pergamenové svitky. Takový svitek mohl být různě dlouhý. Je znám egyptský svitek dlouhý 40 metrů. Takový knižní svitek se navíjel na dvě dřevěné tyčky, takže přivíjením z jedné strany z jedné tyčky na druhou bylo možné odkrýt právě čtené místo textu. Čili text, který byl na svitku psán ve sloupcích, bylo možné takto postupně odkrývat rotací obou těch tyček, těch nosičů. Zachariáš zřejmě viděl svitek rozvinutý, proto mohl udat jeho rozměry, tedy především délku. Mimochodem odpovídají rozměrům chrámové předsíně, přibližně půdorysně 5x10 metrů. Při prvních viděních se Zachariáš ptal Božího posla po smyslu obrazů, které viděl. A dostalo se mu určitého vysvětlení. Když se prorok ptá po smyslu vidění svícnu a oliv, dává Boží posel najevo, že tohle by měl prorok rozeznat sám. V případě tohoto vidění Boží posel na prorokovu otázku ani nečeká, tedy v případě vidění toho svitku, a hned mu sám podává vysvětlení. Ve 3. verši 5. kapitoly. Posel se mě otázal, co vidíš? Odvětil jsem, vidím letět svitek 20 loket dlouhý a 20 loket široký. Řekl mi, to je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Slovo Božího posla zní jasně a srozumitelně. Letící svitek obsahuje prokletí. Taková kletba bývala součástí smluv, představovala jakousi pojistku při porušení smlouvy. Tam, kde nebyla smlouva dodržena, začala kletba působit. Vztahovala se ovšem právě jen na toho, kdo smlouvu porušil. V případě Zachariášova vidění se svitek s kletbou vznáší nad izraelskou zemí, která je plná zla. V této zemi byla porušena smlouva s Hospodinem a tak na tuto zemi dopadá prokletí.

Naznačili jsme si, že v tomto zvláštním vidění existuje vztah k božímu zákonu, nebo tedy k desateru. Kde můžeme ten vztah rozpoznat? Kletba z letícího svitku má z izraelské země odstranit každého zloděje a každého křivopřísežníka. Pro Izrael byl boží zákon závaznou normou života. Desatero bylo zapsáno na dvou kamenných deskách a samo se také vnitřně členilo na dvě části. První část tvoří příkazy, které hovoří o vztahu mezi člověkem a Bohem, a ve druhé části desatera jsou přikázání, která mluví o vztazích mezi lidmi navzájem. Jestliže nyní boží posel nechává dopadnout důsledky kletby ze svitku na všechny zloděje a křivopřísežníky, můžeme v těchto slovech vidět symbolické označení všech přestupníků božího zákona. Ten, kdo krade, porušuje práva druhého člověka a přestupuje přikázání druhé kamenné desky, abychom tak řekli. Ten, kdo křivě přísahá, znevažuje boží jméno, narušuje vztah k Pánu Bohu a překračuje hranice vymezené na první desce zákona. Zloděj a křivopřísežník, zástupci těch, kdo šlapou po božím slově a znevažují boží milosrdenství. Náš bratr John McGee na tomto místě upozorňuje na 50. žalm a cituje z něj některé verše. Můžeme si přečíst úsek od 17. verše v 50. žalmu i my. Ty přec nenávidíš kázeň, ty má slova na sebe jen házíš. Spatříš zloděje a běžíš k němu. S cizoložníky máš podíl. Ústa propůjčuješ ke zlému, svůj jazyk si spřáhl se lstí. Usedneš a mluvíš proti bratru, kydáš hanu na syna své matky. To si dělával a já jsem mlčel. Domníval ses, že jsem jako ty. Vznáším proti tobě žalobu. Pochopte to vy, kdo jste na Boha zapomněli. Ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. Mne oslaví ten, kdo jde mou cestou. Tomu dám zakusit boží spásu. Tolik citát z 50. žalmu. Ano, v té době všeobecných zmatků a mnoha změn, v době rozbití právních i náboženských řádů, si mnoho lidí chtělo dělat, co sami chtěli a co považovali za dobré, nebo věděli, že to není dobré, ale prostě chtěli to dělat. Mnozí hledali jen vlastní prospěch a zapomínali na zájmy národa, tím spíš na boží požadavky. Mnozí porušovali boží zákon a nic se jim nestalo. Snad si tehdy říkali, že je to Pánu Bohu jedno, že je vlastně stejný jako oni a že je za jejich přestupky nepotrestá. Do takové situace dostává Zachariáš vidění, které ovšem mluví jinak. Pán Bůh už přichází se svými soudy a tresty. I naše země prožívá dobu, kdy se mnohé řády rozpadly, mnohá pravidla ztratila svou váhu a to, co bylo, už neplatí a nová náhrada ještě není v pořádku nebo chvíli platila a už zase neplatí, a tak společnost těžce hledá nějaké stabilnější normy, nějaká měřítka pro svůj život. Možná jste slyšeli takový poněkud anarchistický názor, že každá hráz nebo každá překážka, která se staví do cesty vůli člověka, je omezením jeho osobní svobody. V jistém smyslu je to pravda, ale z hlediska společnosti je to obrovský omyl. Právě mezi překážkami, mezi těmi určitými hranicemi rostou skutečné hodnoty. Právě důsledné dodržování zákonů umožňuje demokracii ve společnosti. Jenom ta společnost, kde lidé mají větší úctu k právům druhého člověka než ke svým vlastním domnělým právům, bude vzkvétat a prospívat. Pro boží lid to platí v první řadě.
V ničem se nedejte ovládat ctižádostí nebo ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Tak píše apoštol Pavel v listu Filipským ve 3. a 4. verši 4. kapitoly. Řeknete možná, no dobře, ale to Pavel jistě myslel na vztahy mezi křesťany. Přece nebudeme mít úctu k těm, kteří jsou plní hříchů. Když apoštol Pavel označil sebe za prvního z hříšníků, možná to myslel doslova. Když se upřímný a poctivý křesťan zamyslí nad tím, kolik musel jemu, Pán Ježíš Kristus, odpustit vin, pak nemůže druhého člověka příliš snadno odsoudit, ani kdyby to byl kdo ví, jaký hříšník. Vždyť Pán Ježíš nás právě k hříšníkům posílá. On nechodil jen ke slušným, k vzdělaným a spořádaným občanům, právě naopak. Sloužil i zlodějům, podvodníkům a všelijakým jiným hříšníkům. Dokonce i těm, kteří si připadají slušní, Pán Ježíš sloužil, protože byli hříšníci. A tak se nebojme Pána Ježíše v tomto smyslu následovat, jinak totiž i na nás, na naší zemi, dokonce na naše sbory, dopadne určitá forma Božího odstoupení, Božího soudu. Pán Ježíš nenechá znevažovat hodnotu své vlastní oběti a náš úkol je, abychom poselství o jeho lásce a o jeho oběti šířili mezi další lidi, aby i oni mohli být spaseni, aby i oni mohli učinit rozhodnutí, na základě kterého poznají nový život.

Vztah k zákonu je vůbec takovým zvláštním kritériem hodnoty anebo řekněme velikosti národa. Na jedné straně je pro nás pravdou, že žijeme v době milosti a že jsme tedy svobodní od Božího zákona. O této skutečnosti hovoří především apoštol Pavel na mnoha místech svých epištol, třeba Římanům 7:4. Zákon a desatero už pro nás nejsou smlouvou s Bohem a nejsou hlavně cestou ke spáse. I pro nás ale Boží zákon zůstává měřítkem dobrého způsobu života, který se Pánu Bohu líbí.

promítla do právních řádů různých civilizovaných zemí světa. Nezabiješ, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví, nesesmilníš a další věci. To jsou základy, na kterých je možno úspěšně budovat stát, domov, rodinu a na tomto základě mohou vyrůstat kulturní a civilizované národy. I v našem národě a v jeho historii můžeme vidět, že tehdy, kdy národ ctil Boží zákon, prožíval i určité formy Božího požehnání. Když na svého Boha zapomínal, prožíval soužení a těžké zkoušky. Na Izrael dopadly důsledky prokletí, protože porušil svou smlouvu s Hospodinem. I nad jinými národy se objevují Boží soudy, když tyto národy opouštějí Boží pravidla života. Tak to vidíme v řadě prorockých knih, kde dílčí proroctví ve Starém zákoně směřovala k některým jednotlivým národům. Bůh se i o ty ostatní národy zajímal a oslovoval je. Sám sebe trestá ten, kdo chce žít podle svého chtění proti Boží vůli. Protože Boží rady, Boží pravidla, nebo chcete-li zákony, či snad normy, postihují ten skutečně nejlepší způsob lidského života, života lidské společnosti. To je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Vychází z mého rozhodnutí, je výrok Hospodina zástupů. Vejde do zlodějova domu i do domu toho, který v mém jménu křivě přísahá a uhostí se uvnitř jeho domu a zničí jeho dřevo i kámen. Zachariáš 5. kapitola verše 3 a 4. Kletba napsaná na letícím svitku vychází z Božího nezvratného rozhodnutí. Letí rychle a dopadne na každého přestupníka Božích přikázání, ať už jde o ten příkaz první, anebo druhý, nebo tedy o příkazy z první nebo druhé desky zákona. Toto slovo nás možná poněkud zarazí. Vždyť jsme hovořili o tom, že Pán Ježíš šel právě k hříšníkům, že se skláněl k přestupníkům zákona. Evangelium nás volá k milosrdenství a k odpouštění těm, kdo se proti nám provinili. K hříšným lidem jsme jako církev posláni, abychom jim přinesli dobrou zprávu. Dobrou zprávu o naději odpuštění. A teď čteme cosi o zničení těch, kdo hřeší. Hřích zůstává hříchem. Hřích zůstává vzpourou proti Bohu. Teď je čas milosti. My žijeme v čase milosti. Čas, kdy plevel i pšenice ještě rostou spolu. Ale brzy přijde čas žně, kdy obilí bude pročištěno a plevel odstraněn. Pak přijde i čas ohně, ve kterém bude plevel spálen. Tak o tom Pán Ježíš zřetelně hovořil. V době proroka Zachariáše byl odklon od rozumných pravidel života vyvoleného lidu, od Božího zákona, byl velkou překážkou v díle, na kterém národ pracoval. Izrael měl stavět chrám, tedy Izraelci chtěli stavět chrám. A to vyžadovalo oběti, námahu, úsilí, ale taky společné úsilí, tedy jednotu. To všechno však bylo hříchy lidu porušováno. Izrael ale měl před sebou ještě úkol od Pána Boha. V Izraeli se totiž měl narodit Mesiáš. Židovský národ musel být zachován a jeho bohoslužba obnovena. Chrám musel být znovu postaven, proto Pán Bůh posílá proroka, nebo tedy několik proroků a mezi nimi i Zachariáše, s poselstvím, které připomíná, že čas soudu a Božích trestů, čas oddělování pšenice od plevele, nemusí být nutně svázán až se závěrem času, až s posledním Božím soudem. Každého člověka může Pán Bůh hodnotit v kterýkoliv čas. Většinou to bývá čas lidské smrti, kdy se díváme s

pátky na život člověka a přemýšlíme o něm, ale Pán Bůh hodnotí náš život průběžně. Svitek letící rychle mohl přiletět a dopadnout dřív, než se lidé nadějí, nebo tedy alespoň kletba obsažená v tom svitku. A píše se tu, že pronikne až do domů, až do soukromí každého z těch, kdo páchají ty věci, které jsou tam uvedeny. Tak důkladně je potřeba odstraňovat zlo. Jen tak zůstane očištěný lid schopen dokonat službu, kterou mu Pán Bůh svěřil, nejen povrchní zakrytí zlých skutků, ale skutečně až dovnitř, až do domu, až do srdce musí zasahovat Boží slovo a proměňovat nás. Pokud tomu tak nebude, bude nás v našem srdci zasahovat cokoliv, co může mít podobu Božího soudu. Ať už jsou to výčitky svědomí, nebo je to určité odstavení, zneschopnění služby, nebo jiné formy soudu, které se týkaly tehdy Izraele, ale mohou se v jistém smyslu týkat i nás, kdo jsme dnes účastníky církve Pána Ježíše Krista.

0: Smyslem letícího svitku, který je obsahuje kletbu, je tedy očištění lidu a jeho uschopnění konat dílo, které započal. Z pohledu novozákonní doby jsou nám kletby a prokletí asi poněkud vzdáleny. Jsme totiž chráněni obětí Pána Ježíše Krista. On za nás zemřel a naše prokletí za náš hřích, dopadlo na něho. Kéž by nás toto vědomí nesvedlo ke zlehčení hříchu a tím ke znevážení Kristovy obětí. Kéž bychom z vděčnosti a z lásky ke Spasiteli žili život poslušnosti a užitečné služby. Kéž bychom každý den, každý z nás, přinášeli ono ovoce ducha, o kterém hovoří závěr listu Galackým, nebo tedy závěr 5. kapitoly. Jsou to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti takovým se Boží zákon neobrací. Milí posluchači, uzavíráme náš dnešní pořad, který pro nás napsal v českém jazyce bratr Petr Raus. Hlasem vás provází Pavel Vopalecký.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Odvysílané díly hledejte v našem zvukovém archivu na našem webu a také na našich podcastech. A na závěr, jako vždy, výzva. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, abychom mohli dále vysílat. Děkujeme.

To byla jedna anglická o tom, že Bůh je na trůnu, zpívali Planet Shakers a vyjádřili v písni víru, že Pán Bůh slyší každý hlas a dává svobodu. Cítím tvou sílu, jak mě obmýváš a jsem opravdu volný.

0: Společnost vám dělá noční vysílání na Rádiu 7. První hodina je za námi a ta druhá patří hudebnímu pořadu Concertino.
1: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Vážení a milí, posloucháte Radio 7 a jeho pravidelný pořad věnovaný vážné hudbě Concertino. To dnešní, které pro vás připravil Dalibor Bakala, je věnováno Johannu Sebastianu Bachovi. Kromě toho, že si vychutnáme několik jeho drobnějších skladeb, otevřeme také opět počase knihu Otto Bethmanna Johann Sebastian Bach, jak jej znal jeho svět. Dnes budeme číst z kapitoly Bachovo vzdělání. Přeji vám příjemný poslech.

Již od dětství byl Bach poháněn něčím, co Henry James nazval mladický hlad po poznání. Dnes bychom to možná řekli tak, že měl v sobě cosi jako samospoušť. Jak těživo jej nikdo nemusel do učení honit. Naopak mu spíš zvídavost nedala a z vlastního popudu často za těžkých podmínek se snažil proniknout do tajů svého umění. Jeho život začal za nepříznivých, neli tragických podmínek, jaké by duši méně ukázněné bytosti dokázali zlomit. Bach však vytrvale a bez výkyvů stoupal stupeň po stupínku, až se na žebříčku úspěchu dostal výš než jiní skladatelé jeho doby, času, jemuž nyní oprávněně říkáme Bachův věk.

Matka mu zemřela, když bylo Sebastianovi pouhých 9 let. Otec, Johann Ambrosius, se znovu oženil, avšak za rok skonal i on. Jako 10letý sirotek byl Sebastian umístěn do péče svého o 15 let staršího bratra Johana Christofa, který zastával místo varhaníka v Michaeliskirche v Ohrdrufu, malém durinském městečku asi 40 kilometrů od Sebastianova rodiště v Eisenachu. Johann Christof rovněž ovládal hru na čembalo. Z rodinných záznamů vyplývá, že starší bratr učil malého Sebastiana základním principům hry na tento nástroj. Šel tak ve stopách předků a zachovával letitou tradici, že v rodině každého Bacha se musí syn naučit hrát na nástroj, který ovládá jeho otec, a zajistit si tak budoucí obživu.

Už v tomto útlém věku byl Sebastian posedlý touhou učit se, zdokonalovat své znalosti a rostoucí hudební zdatnost. Tuto ctižádost však Johann Christoph buď nemohl, nebo nechtěl podpořit. Groovův slovník hudby a hudebníků jej popisuje jako jednoho z méně nadaných členů rodiny. Podle obecně známého příběhu z Bachova života, Johann Christoph zřejmě rychle se zlepšujícího bratra sledoval s jistou žárlivostí. Odmítl Sebastianovi přístup ke skupině značně náročných skladeb pro klavír, které si Hoch toužil prostudovat. Kam však na malého Sebastiana? V noci vytáhl sešit z pracovny a při měsíčku si tajně noty opsal.

Sebastian bydlel u bratra 5 let a navštěvoval Ohrdruffské liceum, dosti pokrokovou školu s výbornou pověstí. Ústav vynikal především výukou latiny, řečtiny, rétoriky a aritmetiky podle principů Jana Amose Komenského, světově proslulého školského reformátora, rodáka z Čech, který roku 1658 vydal Orbis Sensualium Pictus, neboli Svět v obrazech, první ilustrovanou učebnici na světě. Pobyt v Ohrdruffu poskytl mladému Bachovi výborné možnosti vzdělávací, ale v běžném životě mu jistě dal poznat pocit strádání. Rodina bratra Christofa, která ho přijala s jistou váhavostí, se rozrůstala, peníze nestačily a skromné finance bachovského klanu si vynutili, aby Sebastian začal přispívat do rodinného rozpočtu. Stalo se tedy to, co bylo u tolika jiných chlapců Bachova rodu běžné. Ze Sebastiana se již v útlém věku, bylo mu 15, musel stát profesionální hudebník.

Tak se tedy Sebastián na jaře roku 1700 vypravil do Lüneburgu, dalšího významného hanzovního střediska v severním Německu. A tam našel uplatnění jako sborový zpěvák a instrumentalista při bohoslužbách, na svatbách, pohřbech a tak podobně. Jako člen chrámového sboru mohl navštěvovat školu svatého Michaela, což byl ústav s orientací na ortodoxní luteránskou teologii. Bachovi tato výchova zřejmě vyhovovala, protože se později stala náboženským jádrem jeho chrámové tvorby. Kromě znamenité školské výuky nabízel Lüneburg dychtivému zvídavému studentovi ještě jednu neocenitelnou vymoženost – velikou knihovnu, v níž se nacházelo 1100 partitur starších i soudobých autorů. Nelze pochybovat, že se Bach, který už se projevil jako neúnavný student staré i nové hudby, do těchto pokladů střemhlav ponořil.

V Lüneburgu působili na Bacha i další vlivy, které se později odrazily v jeho díle. Vévoda Georg Wilhelm, panující sousednímu dvoru v Celle, měl ctí žádost vytvořit na svém vévodství malé Versailles. Aby tohoto cíle dosáhl, pořídil si mimo jiné výborný orchestr k provozování zejména hudby ve francouzském stylu. Mladičký Bach si získal přístup ke dvoru a občas měl dokonce vypomáhat v houslové sekci orchestru. Tak se poprvé seznámil s francouzskou hudbou, jejíž půvab byl prost těžkopádnosti té hudby, na kterou byl doposud zvyklý.

Je zřejmé, že Sebastian zanedlouho opustí školu, jak bychom dnes řekli, bez absolutoria a všechny své síly věnuje především hudební kariéře. Ostatně na tom měli vinu i okolnosti, že se vzdal nadějí na akademickou dráhu. Jako většina z těch, kdo se vypracoval vlastní pílí, i Bach se v pozdějších letech velice snažil o to, aby se jeho synům dostalo univerzitního vzdělání, o něž on sám byl ošizen. Hudebníkem z povolání se definitivně stal v 17 letech, o Velikonocích roku 1703, když získal místo houslisty ve dvorním orchestru vévody Johana Ernsta ve Výmaru. Za pár měsíců se stěhoval jako varhaník Neukirche do Arnštatu, kde zůstal téměř 4 roky.

Za pobytu v Lineburgu položil Bach základy svému zvyku vydávat se pěšky do vzdálených měst, aby si poslechl vynikající hudebníky, kteří byli nositeli hlavních hudebních proudů z celé Evropy. K tomu pokračoval v praxi započaté v Ohrdrufu, ve vlastnoručním opisování skladeb jiných autorů. Podle nekrologu v Mitzlerově Musikalische Bibliothek se Bach základům kompozice učil tím, že pilně studoval tvorbu současníků i slavných předchůdců. To, čemu se takto naučil, přetavil ve své mysli v díla nová, mnohem působivější. Někdy odvážná, někdy dramatická, někdy lyrická tvorba mladičkého chlapce byla možná ještě nevyzrálá, nechyběli však punc geniální osobnosti.

Srovnáme-li tento druh studia s mnoholetým školením, jaké dnes podstupují hudební skladatelé, pak se Bach, jakožto v podstatě samouk, jeví jako úžasný fenomén. Celý život ho nikdo nevedl ani nepostrkoval. Ve skutečnosti byl jednoznačným příkladem typu člověka, o němž Freud říká, že je posedlý vnitřním tyranem, který ho nutí, aby svůj život podřídil absolutní pracovní kázni. Vážení posluchači, čas pro dnešní koncertino na Rádiu 7 se naplnil. Váš dnešní průvodce Dalibor Bakala se s vámi loučí první větou z Braniborského koncertu číslo 6. Těším se zase někdy naslyšenou.

Skončil pořad Concertino, to další si můžete poslechnout v neděli v 15 hodin. Bude v něm znít hudba Ludwiga van Beethovena.

Překročili jsme druhou hodinu noční a vstoupili do další hodinky nočního vysílání na Rádiu 7. Za chvilku se zaposloucháme do poslední části čtení na pokračování z knihy Zuzany Sedláčkové Nepřemožení.